0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je to květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktor Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne za hranice, jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou jsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nové rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha. Takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20-metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme je vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
2: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
2: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli ji tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
1: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
2: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
1: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly. Takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu. Středně vlastně veliký hřeben. Posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
2: Tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Je to mahagonově červená barva.
2: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
2: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesnej opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temení hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
0: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců,

0: která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
1: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně, takže i toto se dá u vás dozvědět.
0: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické, když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
1: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
0: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo lisí korníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2–3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
1: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
0: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
2: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji.
1: Díky moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No, já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. On byl Aleš, idol, že jo? Byl, no tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, no, to až tak, teď, tak, to až tak, teď různě, ke stáru to se to zvrtlo, no, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. Onže je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no. To je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčnej za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčnej dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček,
3: ona
1: takže
3: byla
1: teta?
3: Byla moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje no. Vidlema. Muzikálu napsal
3: bílou,
1: mě, a
3: že
1: já od něj
3: napsal.
1: Ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva. Ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo.
3: Hele,
1: co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat, no. Já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, distrack, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže distrack je, když ten mi štve a tak na něj napíšu distrack.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
3: Eva
1: dostanu...
3: Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
3: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že Bůh, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jaký uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
3: se,
1: tak?
3: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji, Aleši, uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: A mě také nesmírnou
1: ctí. Ježišmarja,
3: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
3: ne,
1: celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Ano, jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny,
1: zdaleké.
3: S čím dal tím vzalující se...
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... Dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

naš krok povlečení, na šelest v listech fuchsií, na první chvíle posed mění, šeptala jsi, ať se čerti žení.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se. Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž.
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: No ježišmarja.
0: Jo?
3: Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, mm-hmm. Protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všechny po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně, a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Mm-hmm. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně, to jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom. To tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých
3: zpěvácích.
0: Ano,
3: on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala? Vrátíme se na to Slovensko. Malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvil o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvá.

0: máte už...
1: Škoda, že to už nebudem natáčet, já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
0: Ano.
1: Ale noční ptáci je hezký
0: krásný
1: název,
0: že jo?
1: Pořadu.
0: Já bych
1: noční...
0: to zavedla i tady.
1: No jo, ale Češi by z toho klidně... udělali, že to je nějaký noční takový erotický pořad.
0: Jo, to je pravda.
1: Víte, to jako my si ze všeho
0: noční
1: děláme
0: ptáci.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová. A vám po éterových vlnách posíláme jejich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
2: Je červencový podvečer.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se

0: splnilo Karlu Gottovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě. Ale
1: je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
0: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
1: Ne, tak
0: to
1: ona SMS-ku je pořád někomu.
2: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, se omlouvám.
0: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá
1: dojistě.
0: Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
3: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak se představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít ze zadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
0: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
3: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel potom, co jsem měl.
0: Ještě tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
3: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný, ano, ono jich je 15, další dvě to mají s formou speciální daně, no a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
0: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
3: Ano, Prýbohem je rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se i ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
0: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
3: Noční pták ještě nemáme, to je pravda. Tak,
0: no, bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
3: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, pač jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
1: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
2: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
0: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
2: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejnoprávní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice, a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě, a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. sledování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily a ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat, opravdu si toho nesmírně ceníme, vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás pět nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají dva kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
5: Dva kostely.
0: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
5: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
5: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
5: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
8: Kolia.
0: Jendo?
5: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já jsem, no já vím, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
5: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
8: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
8: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
6: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Boží, boží!
9: Plamený, plamený švejtě.
10: Pomalu vycházejte, takovejte klid. Halo, orchestr, hrajte, proba, hrajte. Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
5: Řekněte to Bčko.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace požár v opeře z roku 30, jo?
5: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nizozemsko požádalo o pomoc při hašení lesních požárů. Posily vyslalo Německo, Francie i Belgie. Migrační bariéry nainstalované na Písecku zachytily tisíce obojživelníků. Speciální prohlídky na hradě Švihov zavedou návštěvníky až ke zvonu. Sobota bude prosluněná s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Německo, Francie a Belgie vyslali posily do Nizozemska, které bojuje s několika rozsáhlými lesními požáry. Oheň už spálil přes 100 hektarů poblíž belgických hranic. Amsterdam proto požádal o pomoc. Jeden z požárů se rozšířil ve středu na území vojenského cvičiště nedaleko nizozemské obce Tlharde.
3: Francie poslala do Nizozemska 41 členů civilní ochrany z regimentu v Nožal-Rotru a 10 vozů. Na sociální síti X to potvrdil ministr vnitra Laurent Nunez. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu Nizozemsku a upřesnil, že Francie zareagovala i hned na žádost o pomoc. Francouzské posily podle deníku Le Parisien působí jižně od města Eindhoven. Německo vyslalo do Nizozemska 67 hasičů, 21 vozidel a další techniku. Zášením pomáhá taky několik vozů z Belgie. Nizozemská armáda pustila vyšetřování příčin požáru a snaží se zjistit, jestli začalo hořet kvůli vojenskému cvičení. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Na Písecku se letos podařilo zachránit skoro 13 700 obojživelníků. Mezi nimi převažovaly ropuchy obecné, skokani štíhlí a čolci. Nechyběly ale ani cennější druhy jako rosnička zelená. U vybraných oblastí vznikly migrační bariéry. Lidi z terénního týmu je kontrolovali každý den. Zachycené živočichy pak bezpečně přenášeli k rybníkům, vysvětluje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
4: Na Písecku se k systematickému řešení snížení rizika úhynu obojživelníků, kteří migrují přes komunikace na rozmnožiště, přistoupilo vůbec poprvé. Probíhající sezona tak představuje pilotní rok, během kterého se ověřuje funkčnost nastavených opatření i možnost jejich dalšího rozvoje. Město již v minulosti tuto problematiku řešilo, ale jen v jedné lokalitě zvané U Vodáka, kde nakonec nainstalovalo trvalé bariéry.
2: Na hradě Švihov na Klatovsku tento víkend pořádají unikátní komentované prohlídky. Připomenou 10. výročí odlití zvonu do hradní kaple a společně s kastelánem Lukášem Bojčukem se návštěvníci podívají do běžně nepřístupných prostor.
5: Tak budou to prohlídky naprosto mimořádné, protože vezmeme návštěvníky do krovu kaple, kam se tedy málo kdo podívá. A v krovu kaple se podíváme především na zvon, protože slavíme jeho 10. výročí od odlití tady na nádvoří.
2: Prohlídky jsou jen pro dospělé a mají omezenou kapacitu. Vstupenky je proto lepší rezervovat předem online.
1: Počasí.
2: Teď po ránu se můžou výjimečně objevovat mlhy, hlavně v okolí vodních ploch. Dnešek bude prosluněný, obloha bude jasná a maximální teploty vystoupí k 21 až ke 24 stupňům. Na horách budou teploty mezi 19 a 22 stupni. Slabý vítr vane od jihovýchodu a biozátěž je na prvním nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stavební práce na týden uzavřely Komenského ulici v Trhových Svinech. Znovu se otevře 8. května. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 5 hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 2. května. Dobré ráno a hezký víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

když si bá. Michal Tučný a jeho báječná ženská, 8:15 po 5. hodině skončila tato píseň. Dnes je sobota, 2. května, ten dnešní den už je s tím 22. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Zikmundové. Zikmund je jméno německého původu, které vzniklo ze staroněmeckého jména Sigimund, s tím, že Sigi je vítězství a Mund ochrana. A vykládá se tedy jako vítězná ochrana, anebo ochránce vítězství. Zikmundům k svátku všechno nejlepší. Právě 2. května roku 1392 na staroměstském náměstí se pořádal slavnostní turnaj a také kratochvílné odpoledne pro pobavení vzácné návštěvy bavorského vévody Jana Tchána Václava IV. V roce 1926, tedy před 100 lety, vznikla populární loutková postava Hurvínek. Loutku vytvořil řezbář Gustav Nosek a hlas jí propůjčil nejprve Josef Skupa, poté Miloš Kiršner a po jeho smrti pak Hurvínka mluvil Martin Klásek dlouho, léta. A po něm pak interpretaci převzal Ondřej Lážnovský. Ten na konci roku 2022 divadlo Spejbla Hurvínka opustil a namísto něj za postavičku se aktuálně teď promlouvá Martin Trecha. Hurvínkovi je tady dnes 100 let, ale dnes ještě o tom budeme v našem vysílání mluvit. 2. května roku 1519 zemřel Leonardo da Vinci, italský malíř a vynálezce. V roce 1940 zemřel v Českých Budějovicích Šimon Bárta, katolický duchovní, filozof a teolog, který od roku 1920 až do své smrti byl 8. biskupem českobudějovickým. V roce 1955 byl na pankráci komunisty popraveni členové odbojové skupiny bratří Mašínů, Václav Švéda, Zbyněk Janata a jejich strýc Ctibor Novák, to byl bratr Zdeny Mašínové. V roce 2010 zemřel rodák z Tábora Bohumil Němeček, známý to boxer, olympijský vítěz a mistr Evropy. A ještě vzpomeňme rok 2022. Před 4 lety zemřel Radim Uzel, sexuolog a pedagog, bylo mu 82 let. 2. května roku 1839 se ve Strunkovicích nad Blanicí narodil Kvido Havlasa, hudební skladatel, dirigent, sbormistr a varhaník. Roku 1917 se v Týně nad Vltavou narodil Jakub Čermín, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu a politický vězeň. 84. narozeniny dnes má Petr Janda, známý to rokový hudebník, kytarista a zpěvák skupiny Olympic. O 4 roky mladší je David Suchet, to je herec, kterého asi nejvíce proslavila postava Hercula Poirota. 75. narozeniny dnes má baskytarista a hudební skladatel Ondřej Soukup a 64. narozeniny dnes má herec a hudebník Vladimír Javorský. A vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo většinou jasno, k ránu zcela výjimečně se mohla nebo tvořit mlha, a to zejména kolem vodních ploch. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 5 až 2 stupni Celsia, ale v údolích mohlo být klidně i pod nulou. Přes den nás čeká jasno, večer pak skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 a na horách pak 19 až 22 stupňů Celsia. A vánt by měl slabý jihovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale během dne pak dobré. A biometeorologická předpověď i dnes je na stupni číslo 1, a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Hurvínka, Tomáše Baťu a také Miloše Macourka připomene letošní už 660. ročník festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Ten začne 28. května a potrvá do 3. června. Program tento týden představili pořadatelé a my ho poodhalíme za chvilku. Ještě předtím zaspívá Lucie Bílá.

0: idioti.
1: Pár trčících vlasů, kalhoty na kšandy a typické dřeváky. Právě dnes slaví Hurvínek 100 let. Loutku řezbáře Gustava Noska připomene také letošní Zlínský filmový festival, který začne už 28. května. Hurvínek na něm symbolicky převezme cenu Zlatý střevíček.
2: Malinko, ty, co tak křičíš? Co je?
3: 7 hodin je, vstávat.
4: My ho považujeme za takového mezigeneračního hrdinu, který navíc je známý i ve světě. Připomeneme ho takovým speciálním dnem, který bude samozřejmě 1. června na Den dětí, kdy budou v obchodním centru Zlaté jablko probíhat takové jako skeče hurvínkovské. Budeme promítat také film o Hurvínkovi.
5: Kromě Hurvínka si podle umělecké ředitelky festivalu Markéty Pášmové tutéž cenu odnesou i někdejší umělecký šéf festivalu Petr Koliha a na závěrečném ceremoniálu ji převezme i herec Petr Kostka.
6: To se vám opravdu jenom zdá.
5: Festival 28. května v Kongresovém centru zahájí český rodinný fantasy snímek Máma a táta jsou boží. Dvě děti ze 7. století se v něm probudí uvnitř mystické jeskyně v chaotickém 21. století.
4: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu, takže alespoň prostřednictvím těch filmů jim chceme nabídnout jednak tedy vhled do různých kultur a potom jim chceme nabídnout to, aby si z toho něco vzali.
5: Nejen české filmy festival uvede. V hlavní soutěži představí na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
4: Je tam třeba zastoupený Irák, což je země, která nemá až tak častou kinematografii a třeba pro děti konkrétně. A pak je tam zastoupen Egypt, Brazílie, Japonsko, Singapur.
5: Festival tradičně připomíná i významná výročí. A protože letos uplynulo 100 let od narození mistra české fantazy Miloše Macourka, čeká návštěvníky výstava kostýmů z filmů, které vytvořil společně s Václavem Vorlíčkem, promítání Dívky na koštěti i beseda s filmovou saxánou Petrou Černockou.
7: Já jsem švagrová dělavše věda.
8: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
7: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
8: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
4: Navíc je to kroměřížský rodák. Pak ráda zmíním to, že se traduje, že s Václavem Vorlíčkem se seznámili ve vlaku při cestě na Zlínský festival, takže tam možná vzniklo tohleto velké přátelství.
5: Dodává Markéta Pášmová. Festival potrvá do 3. června a i letos se zaměří na podporu mladých českých talentů v projektu Young Stars. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Thank you.

0: To byly Pretenders a ty teď vystřídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly psát ještě před podáním přihlášek. Nový model plánuje ministerstvo školství zavést od jara roku 2029. Počítá i s tím, že by se testy psaly na základních školách. Rezort tak chce zpřehlednit přijímací systém a snížit stres uchazečů. Milovníci sladkostí si dneska přijdou na své v Táboře. Muzeum čokolády a marcipánu pořádá od 9 do 17 hodin festival čokolády. Výjimečným hostem bude umělecká cukrářka Iva Roháčová a taky Vojtěch Vrtiška a Eliška Hlaváčová, vítězové soutěže Peče celá země. Šumavský sportovní areál na Špičáku zahájil svoji 20. letní sezónu. V zimě funguje jako lyžařské středisko, v létě jako bike park. S denním provozem musí ale areál kvůli ochraně přírody čekat do poloviny června. Do té doby bude otevřený jen o víkendech a o svátcích. Fotbalisti Českých Budějovic prohráli v 26. kole druhé ligy na hřišti Příbrami 1-2. Dynamo je v tabulce na 11. místě. Dnešek bude na jihu Čech jasný s teplotami do 24 a na horách do 22 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Železniční dopravce Leo Express nově vyjíždí na české koleje se španělskými soupravami Talgo. Na české poměry jde o poměrně dost netradiční vozidla. Proč? Tak o tom bude řeč za chvilku, ale ještě předtím bude zpívat Jarek Nohavica.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: 9 minut po půl šesté dohrál ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice kapela Olympik, dospíval Petr Janda, který má dnes 84. narozeniny. Když byl Petr Janda ještě malé dítě, jezdili po kolejích parní lokomotivy. Teď máme 21. století a na české koleje přijeli nové typy vlaků. Zaznamenat už jste mohli například na trati mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typy pendolína patřící polským kolegům, ale teď nově vysílá také Leo Express na své trasy ojeté soupravy Talgo, které jsou pořízené ve Španělsku. Ty se v našem těm našim běžným vlakům u nás v řadě parametrů vymykají. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva.
1: Stojí před námi vlaková souprava zvaná Talgo a je tady se mnou provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Ta souprava je složená z poměrně krátkých vagónů na naše poměry, v podstatě polovičních. Můžeme vidět i na první pohled, že ty podvozky jsou takové jiné.
2: Ano, je to tak. Vlastně každý vůz má 13 metrů na délku a pod každým vozem je pouze, jak říkáte správně, jeden podvozek. Podvozek je specifický v tom, že umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímou linku Prahu-Kyjev.
1: A s Maximem Kyselem teď nastupujeme dovnitř.
2: Jak vidíte, tak je to nízkopodlažná jednotka, vlastně bez žádného schodu k nástupu. Ve vlaku jsou dvě třídy, stáří vlaku je více než 30 let. Nicméně tyhle vagóny prošly ve Španělsku renovací, takže my nastupujeme do další fáze životnosti toho vlaku.
1: Přecházíme teď úplně dopředu vlaku, do takového technického prostoru, to běžné vlaky, co jezdí u nás, nemají. Slyšíme tady kolem nás poměrně hluk.
2: Je to diesel agregátorový vůz, který má v sobě dva motorové powerpacky, který vlastně udržují jednotku v autonomním provozu.
1: My sice jedeme ve vlaku, který táhne elektrická lokomotiva, ale zároveň ten vlak má oddělený diesel agregát, který spaluje naftu.
2: S rozšířením na východ týhle flotily my budeme stejně přepřahovat lokomotivy. Pro nás je to klíčový, aby cestující zůstali v komfortu, to znamená v zimě, aby se topilo, a v létě, aby se klimatizovalo. Pro ten náš business záměr to dává smysl. Ano, tady v Česku je to trošku nestandardní.
1: Přišli jsme v podstatě na vedlejší nástupiště a před námi teď stojí takzvané polské pendolino, které tady provozují České dráhy, a je tady se mnou mluvčí Petr Šťáhlavský.
3: Hned na první pohled cestující poznáte na rozdíl v designu toho vlaku. Ten čumák nos je úplně jiný oproti českému pendolínu. České pendolino patří do druhé generace vlaku, zatímco polské pendolino už je zhruba o nějakých 10 let mladší a patří do té třetí generace. Ta má poněkud protáhlejší ten nos, ten čumák oproti našemu vlaku.
1: Další rozdíl potom cestující pozná, když vejde do vlaku, tak jako jsme to teďka udělali my. Vidíme, že tady jsou 4 sedačky vedle sebe, a ne 3, tak jako to je u toho českého pendolína. Vyšli jsme do kabiny polského pendolína a je tady strojvůdce Roman Slověček.
4: Polské pendolíno nemá naklapění, oni ho tam nepotřebují na ty jejich rovinaté tratě.
1: Do zatáček nemůžete jezdit tak rychle, protože ta skříň se nenaklopí, to znamená do těch zatáček prostě nemůže ten vlak vjet v takové rychlosti.
4: U nás musíme respektovat klasické rychlostníky pro skříně bez naklapění.
5: Polský dopravce PKP Intercity poslal svoje pendolino do Česka na testování, aby tady získalo potřebná povolení pro pravidelný provoz. Mělo by je dostat už teď na jaře. Jakub Vik, Český rozhlas. Lasa.

0: počasí.
1: 2 a čtvrt minuty po 6:15 pro vás máme informace o počasí. Nejprve, jak bylo v noci. V noci bylo většinou jasno, kránu výjimečně se tvoří mlhy, zejména kolem vodních ploch. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 5 až 2 stupni Celsia, v údolí mohlo být klidně i lehce pod nulou. Přes den nás čeká jasno, bude převládat jasno, večer bude i skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vát by měl slabý jihovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. Stejně jako včera, to je mírná zátěž. V neděli nás čeká pak převážně slunečný a velmi teplý den. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne pak bude od západu přibývat také vysoké, většinou průsvětné oblačnosti. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 7 až 3 stupně a nejvyšší denní zítra 23 až 27 stupňů Celsia. Vát by měl zítra slabý, postupně pak mírný, jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. A to bude zítra. Teď se vrátíme k tomu dnešnímu dní. Víkend teprve začíná, i když mnohým z vás také začal víkend už včera, díky státnímu svátku, díky 1. květnu. Ale už hodně vás už je vzhůru a hlavně hodně z vás už také vzalo telefon do ruky, aby nám dalo zprávu o tom, jaké u vás počasí. Například Marie v Plané nad Lužnicí píše, že mají jasno, 4 stupně, klid a tlak 1024 hektopaskalů a všem také přeje hezký den. Marie, děkujeme, do Plané nad Lužnicí zdravíme. A zdravím také do Trhových Svinů, kde je jasno, 2 stupně, pěkný den přeje všem a zdraví Boža. Božo, děkujeme, také zdravíme. A před chvilkou ještě přišla zpráva ze Zduchovic. Obloha na Zduchovicemi je opět bez mráčku, je 1 stupeň a bez větří. Den v pohodě přeje všem Josef. Josefe, i vám děkujeme a do Zduchovic také přejeme. Hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byli zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Tipy pro volný čas.
2: 6 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením, a je to různého žánru. Například sraz na dnešní akci Ukliďme k wildu a okolí je v 9 hodin před informačním střediskem správy Národního parku Šumava k wilda. Zájemci, kterým není lhostejný pořádek, ne na turistických cestách, respektive nepořádek, si můžou vybrat trasu podle svých možností. 17. ročník setkání motorkářů s požehnáním na cestu začne ve 12 hodin příjezdem na náměstí Edvarda Beneše v Milevsku. Dopravní podnik Městská České Budějovice připravil na dnešek projížďky trolejbusy z 90. a 60. let na oslavu 35 let ve městě s těmito typy vozů. Z Mariánského náměstí vyjedou v 10, v 11, ve 13, ve 14 a pak ještě v 15 hodin. Narozeniny vlků Matěje, Barda a Jacka oslaví od 13 hodin ukomentovaného krmení v táborské zoologické zahradě. Na cykloturistickou akci slavnosti květů můžete zamířit do Chelčic, sraz je u tamního kostela v 9 hodin. Dřevořezba a dřevěná intarzie Jižní Čechy a Šumava, tak to je název nové výstavy autorů Josefa a Martina Škanty v obecním sále ve Stachách. Vernisáž bude v 15 hodin. Festival čokolády bude od 9 do 17 hodin, prožít ho můžete v Táborském muzeu čokolády a marcipánu. Oslavu keltského svátku Beltane pořádají od 18 hodin správci Housova mlýna u Tábora. Program nabídne filmové bojovnice, vyprávění irských příběhů, rituál ohně i speciální keltské meny. Povídání Michala Niederleho o Bhútánu začne v 17 hodin v kině v Nadějkově. Soutěž v náročné hasičské disciplíně TFA startuje v 9 hodin pro muže i ženy v Horní Stropnici. Do soutěže se můžou přihlásit i nehasiči od 15 hodin. A ještě tu mám jednu pozvánku na šachový turnaj o pohár starosty města Písku. Ten začíná v 9 hodin a jde také zároveň o krajský přebor v rapid šachu juniorů a dospělých.

0: písničky, které si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Za letošní březen a duben napadlo v Česku nejmíň srážek za poslední desítky let. Nová hra Malého divadla zavede diváky do českobudějovické stromovky k nádrži Bagr. Hokejisti do 18 let letos světové zlato nezískají, v semifinále nestačili na Švédy. Dnešní teploty budou na jihu Čech kolem 22 stupňů, na horách kolem 20. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napadlo nejmíň srážek od začátku sledovaného období v roce 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Podprůměrný objem srážek meteorologové zaznamenali i po celý loňský rok, zatímco teploty byly naopak nadprůměrně vysoké. Českobudějovické Malé divadlo má v repertoáru nově loutkovou inscenaci hranou na vodní hladině. Představení s názvem Majáky na konci světa vypráví o strážci opuštěného majáku. Herci jí hrají v nádrži Bagr v lesoparku Stromovka. Princip je inspirovaný vietnamským vodním divadlem, říká režisér Štěpán Gajdoš.
6: Je to loutkový princip, který nikdo, koho já znám, tady v Česku nedělá, tak jsme museli hodně ohledávat, co všechno ta voda snese, co nesnese, co se časem rozbije, co praskne, protože ta voda má velký tlak a občas prostě praskne nějaká vodící tyč, nějaké loutce, tak v tomhle to je to opravdu jako velká alchymie tohle vyladit.
5: Hra Majáky na konci světa měla premiéru v Českých Budějovicích v rámci festivalu Jižní svéráz. Diváci na přehlídce uvidí ještě zítra. Nová výstava Muzea středního Poltaví ve Strakonicích představuje vztah člověka a řeky od pravěku po současnost. Expozici Otava Strakonická můžou lidi navštívit do 12. července ve výstavních prostorách hradu. Nabízí mimo jiné i množství archeologických nálezů, dodává kurátor výstavy Vlastimil Král.
7: Výjimečný exponát je vlastně jeden z nejnovějších exponátů a to je depot bronzových předmětů Sehnic, což byl rituálně záměrně uložený depot bronzových předmětů v keramické nádobě. Ty sekery byly přelomeny v půlce právě proto, aby se vešly do té keramické nádoby.
8: Sport.
5: Čeští hokejisti do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili dvougólový náskok. Trenér národního týmu Jan Tomajko byl smutný z výsledku. Svoje svěřence ale za předvedený výkon pochválil.
9: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství. Klukům nejde nic vytknout, takže samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme se rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní lepší na zápas o bronz.
5: České mladíky čeká na šampionátu duel o bronz proti Lotyšům. Úvodní buly padne v 15 hodin.
8: Počasí.
5: Dnešek bude na jihu Čech prosluněný, obloha bude jasná a maximální teploty vystoupí k 21 až ke 24 stupňům. Na horách budou teploty mezi 19 a 22 stupni. Slabý vítr vane od jihovýchodu a biozátěž je na prvním, tedy nejnižším stupni.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Opatrní buďte na silnici 34 u Jindřichova Hradce, osobní auto tam srazilo srnu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Česká hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích proti Švédsku a v přípravě na blížící se světový šampionát, tedy který odstartuje už brzy, už za 13 dní, budou trenéři ale postrádat hned dva hráče. Které to jsou konkrétně a podrobnosti o tom uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za chvilku. Aktuálně nás posloucháte 5 minut po 6. hodině v sobotu 2. května. Dobré ráno a hezký víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Ve druhém utkání českých hokejových her nastoupí domácí tým v Českých Budějovicích tady u nás v 16 hodin proti Švédsku. Trenér Radim Rulík s asistentem Jiřím Kalousem ale nebudou mít k dispozici hned dva zraněné hráče. Špačka a Hronka.
1: Na Filipa Hronka si lehl v prvním utkání Finn Sepele. Kalous ale viděl problém jinde.
2: Nejde o to, že na něm ležel, ale hlavně mu šla ta noha na nohu a to celý vzniklo, to zranění, takže tam to bylo nepříjemně trefený.
1: A neštěstí v podobě zraněné Hronkovy nohy bylo na světě. Obránce Vancouveru zůstává s týmem, ale jen v civilu.
2: Teď je priorita, aby se dal samozřejmě do pořádku a uvidíme, jak to řeknou prostě lékaři. Čekáme jenom, že absolvoval prostě ještě vyšetření jako hloubkový, podrobný a čekáme teď na magnetickou rezonanci.
1: Na ledě proti Švédsku Hronek nebude. V utkání proti Finsku se zranil i Špaček, který odjel z ledu s těžce poraněným kolenem. Špačka v sestavě nahradí třinecký Sikora, o kterém Kalous říká.
2: Velmi pohyblivý, je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v téhle konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
1: Sikora přijel z Třince, kde přerušil stěhování z bytu do bytu.
3: Celý byt mám autě, že jsem to přivezl tady s sebou. S tím českým adresem to cítím a tam ledě ještě líbě, že normálně.
1: Tom Michal Kunc je na turnaji na jihu Čech už od začátku. Na ledě se cítí výborně, vůbec mu nevadí, že 1. května nestačil políbit přítelkyni pod rozkvetným stromem a zaujalo ho čtvrteční vítězství Švédů nad Švýcarskem 8-1.
4: Tak výsledek byl zajímavý, nevím, jestli hraju s golmanama nebo bez golmanu. Připravíme se na to stejně jak na Finy a políby potřešní nebude, ale já tu přítelkyni vynahradím.
1: Zápas se Švédskem začne v Budvar aréně v 16 hodin. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas. I don't

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo většinou jasno, k ránu výjimečně se tvoří mlhy, ale ty spíše kolem vodních ploch. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 5 až 2 stupni Celsia a v údolích mohlo být klidně i pod nulou. Přes den nás čeká jasné počasí, bude převládat jasno, večer bude i skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vár by měl slabý jihovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla zpráva také z Větřní, kde jsou 4 stupně, jasno. Zdraví Zuzka Honza. Děkujeme za zprávu, také zdravíme. A ještě tu mám také SMSku z Borovan, kde je jasno, 3 stupně. Pěkný den přeje Růža. Růžu děkujeme a do Borovan přejeme také hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V nedělním Vltavínu si připomeneme historii jihočeských hranic z pohledu vztahů mezi naprosto obyčejnými lidmi. Začneme před minulým stoletím dobou koně z Přešky, ale i stát krav, přeháněných z Rakouska do jižních Čech, nebo naopak, aby zabránili hladomoru. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Ale už za chvilku vás pozveme na nové představení. To se jmenuje Kabaret Hurweis a připomíná z té narozeniny této legendární loutky.

0: Legendární dřevěná loutka Hurvínek dnes slaví sté narozeniny a proto divadlo Spejbla a Hurvínka připravilo hned několik novinek. Kromě nově zrekonstruovaných prostor domovské scény, ale také kabaretní představení.
1: A je to představení, které je na jednu stranu reminiscenční, protože v něm diváci uvidí ty nejslavnější scény, které většinou všichni vidět chceme, což jsou třeba Úžovky nebo Dialog o lásce.
2: Říká dramaturg divadla David Janošek.
3: Ale já tě varuju, aby mozde spolehá na mojí otázku celýho. Budeš jen kterou odpovídat, až těm dám. Jinak se ti slyšet žádné věří. A o tom, jak o tom, objednáš si?
4: Ano, už jo.
3: Tak je to pro Grýna pána.
1: Zároveň je to všechno zabalený v takovým jako krásným balíčku starého kabaretu, ze kterého to všechno vzniká a hlavně ze kterého vzešel pan Spejbl. Takže si myslím, že budou diváci trošku možná až překvapení některýma souvislostma, který se v tom představení objeví. A já doufám, že je to bude bavit, protože jsme se maličko vrátili k tomu Kašpárkovi, ze kterého to celý u pana Skupy začalo.
2: Ty jsi vlastně k tomu představení dělal výpravu.
1: Já si troufnu říct, že je to jedna vůbec z největších výprav tohoto divadla za posledních několik let. Já jsem chtěl využít ty možnosti a ten potenciál tady toho divadla do maxima a právě diváky i trochu možná překvapit tím, jaké možnosti to divadlo má právě v té velikosti, protože všichni většinou máme dojem, že je to to malinké okénko, ve kterém se hrají ty naše iluzivní příběhy, ale tady tentokrát odkrýváme v podstatě kompletně celou technologii, využíváme hlavně celou technologii a na tom jevišti nám stojí opravdu krásný starý vintage kabaret, ve kterým se to všechno odehrává. Takže já si myslím, že možná to překvapení v tom, jak opulentní ta scénografie je.
2: Dodává David Janošek. Součástí z tého výročí Hurvínka je taky venkovní výstava, kniha nebo třeba pamětní mince. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dohráli Otavan a jsou tu zprávy a Petra Pitra.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Státní zdravotní ústav varuje před šířením svrabu. Letos se jim nakazilo přes 4 000 lidí, meziročně o 40% víc. Nárůst mohl ovlivnit i nový způsob hlášení nákazy. I přesto je ale podle odborníků svrab na vzestupu. Minulý rok byl nejvyšší počet nakažených od roku 1993. Nový turistický okruh u šumavského švarcemberského plavebního kanálu se dneska otevře pro veřejnost. Zájemci budou moct využít skoro 9 km dlouhou trasu na česko-rakouském pomezí v okolí Přední Výtoně. Stezku v 15 hodin slavnostně otevře takzvaný hvězdicový pochod, kdy se v osadě Růžový vrch sejdou zástupci z 5 různých míst na české a rakouské straně Šumavy. V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji 2 lidi, o jednoho míní než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 11 životů. Vyplývá to z předběžných dat dopravní policie. Písečtí basketbalisti podlehli ve druhém utkání čtvrtfinále play-off Pardubicím 74-78. Jihočeši hráli v oslabení bez zraněného kapitána Vojtěcha Sýkory. Jihočechy střelecky táhli Jan Karlovský, který si připsal 21 bodů. A tým české hokejové reprezentace odehraje další přípravný duel před mistrovstvím světa. Národní tým vyzve v Českých Budějovicích Švédy. Úvodní buly padne v 16 hodin. Dnešek bude na jihu Čech jasný s teplotami do 25 a na horách do 22 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez vážnějších komplikací a hlavně bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. A to 2. květnové. Zašít a vyžehlit kalhoty, ale také připravit oběd pro několik desítek mužů a žen. I tohleto patří k životu vojáků a vy to také můžete zažít v dobových kempech v Plzni při letošních oslavách konce druhé světové války. Tak do polní kuchyně pod pokličkou nahledeme za chvilku. Teď jsou tady buty.

0: Ikonický tank Sherman, věrná kopie letounu Spitfire a také spousta dalších vojenské techniky, tak to uvidíte v rámci letošních slavností svobody v Plzni. V dobových kempech jsou také ukázky denního života tehdejších vojáků. Například to, jak si dokázali spravit uniformu, ale také uvařit.
1: Bude se chystat vlastně kaše, takže kluci nebo směna teď vlastně krájí, bude k tomu uzený maso. Můžeme si zkusit tady poslechnout, jak se ohřívá voda.
2: Ukazuje mi jeden z vojáků Jana Rud.
1: Hoří benzínový hořák, jedeme to všechno vlastně na dobový materiálu, jako oni tak dá.
2: Štěpán je jeden z těch, který dostal za úkol ty brambory nakrájet. Kolik toho bude?
3: No určitě víc, než se člověk tak dá doma, no. Je to prostě ten celý dopoledne, ale člověk se k tomu má.
4: Takže sedí to. Jo, všechno v pořádku. Můžeme jít do služby.
2: Tak já myslím, že teď je jasné, kde jsme.
4: V tuhle chvíli se nacházíte na takzvaném Quartermaster Pointu, kde voják měl možnost si nechat oblečení, výstroj opravit, zašít, případně vyměnit.
2: Vysvětluje mi Roman Procházka. Před námi je to asi nezbytné vybavení. Jsou tady nůžky, je tady pravítko, pak taková mini žihlička.
4: Samozřejmě americká armáda disponovala naprosto běžně generátory, takže nebyl problém připojit takovýhle servisní středisko pro vojáky i na elektrickou energii a případně kalhoty vyžehlit.
2: A vlastně byste mohli i šít, protože tadyhle hned kousíček od nás je Singer šicí stroj.
4: Zrovna tady mám jedny kalhoty po vojákovi, který je za války skutečně nosil, měl své číslo A.L. Cohen, dal by se dohledat jeho osud. No a teď je nosí tady reenaktor, voják od nás a protože mu tady ruply ve švu, tak mu je tady já spravím, by mohl zase dělat parádu před děvčaty.
2: Plzeňské slavnosti svobody nabízejí hned několik dobových historických vojenských kempů. Ty další dva jsou za obchodním centrem Plaza. Kromě kempu Československé samostatné obrněné brigády, to je i kemp věnovaný britskému královskému letectvu RAF. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 6:45. My jsme se také proto spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes, stejně jako včera, drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: V celých jižních Čechách máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 6 stupni a nulou, ale v exponovaných polohách je až plus 10 stupňů a naopak v šumavských mrazových kotlinách i minus 5 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích 4,5 stupně, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1027 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 8,5 stupně a slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Ovlivňuje nás tlaková výše, která se přesouvá ze střední Evropy k jihovýchodu a v jejím týlu k nám začíná proudit teplý vzduch od jihozápadu. Dnes bude jasno, večer pak i skoro jasno, a teploty odpoledne vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách pak na 19 až 22. Bude vát slabý jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno a biozátěž bude dnes na jedničce.
1: Teploty dnes tedy budou příjemné. Jaké jsou teplotní rekordy k 2. květnu?
2: Maximální hodnota v Českých Budějovicích je z roku 1934 a je to 29,5 stupně, ta minimální pak minus 4,5 stupně z roku 1942. Průměrná hodnota pro dnešní den 12,4 stupně. Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 39 minut a zapadne pak 19 minut po 20. hodině večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná a teploty nám klesnou na 8 až 5 stupňů. V údolích ojediněle až na 2 stupně, takže noc už by měla být bez mrazu, aspoň v té výšce 2 metry nad zemí. Bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu nebo jihu do 3 metrů za sekundu. No a zítra bude i nadále slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, později odpoledne pak od západu bude přibývat oblačnosti, zejména vysokého patra, která bude průsvitná. Zítřejší maximální teploty mezi 25 a 28 stupni, na horách 21 až 24 a bude vát slabý, postupně pak mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to, pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pořad Jihočeši dnes bude portrétovat Hedviku Řepovou z Českých Budějovic, která se věnuje turistice také po devadesátce. Za chvilku ji uslyšíte, ale ještě předtím Jelen.

0: Hedvice Řepové z Českých Budějovic je neuvěřitelných 93 let a je stále aktivní. Věnuje se své milované turistice a pravidelně vychází se skupinami výletníků jednak na kratší vycházky, ale i delší túry. A mluvit o tom také bude dneska po 17. hodině v pořadu Jihočeši s Lenkou Rybáčkovou. Tady je malá ukázka dnešního pořadu.
1: Hodně dává společnost. Ta naše skupina, což je vlastně pozůstatek oddílu, který měla nemocnice v sobě, protože nemocnice měla skupinu, která dělala turistiku. A ty, co zůstali, tak ty jsou tady v té skupině, takže když má skupina něco, no tak to musí mít. No a jinak to byl klub českých turistů a teď ještě je spousta lidí, taky takový ty lidi, kteří už nemohou moc dělat, tak povzbuzuju, aby šli. Tak to je třeba klub Aktiv. Taky jsem se tam nějak dostala, už ani nevím jak, kde mě František Batista naučil, nebo seznámil nejenom mě, prostě měl kurz pro zacházení s mobilem a jak fotografovat na mobil, jak to ukládat, jak to přeposílat. Tak to byla taky věc a tam právě taky je pořád se starají o nás důchodce, takže tam má příspěvek Karel Hess, který dělá vždycky v pondělí vejlet. Ten má dokonce většinou tak 6 kilometrů maximálně, aby mohli přijít lidi, kteří to nedělají.
0: Pořad Jihočeši, který portrétuje Hedviku Řepovou, odvysíláme dnes po 17. hodině.

Na dálnicích, okreskách, polních cestách i necestách. Kamkoliv, kdykoliv. Vždycky jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Český hydrometeorologický ústav varuje před vysokou aktivitou klíšťat. České Budějovice obnoví obřadní síň krematoria na hřbitově svaté Otýlie. Hokejisti Pastrňák a Zacha by mohli posílit českou reprezentaci. V Zámoří jim klubová sezóna skončila. Teploty se dneska na jihu Čech dostanou k 25 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor třeba ve vysoké trávě, v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích. Upozorňuje Ivan Možný z hydrometeorologického ústavu.
3: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést i do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
1: Rekonstrukce čeká obřadní síň krematoria na hřbitově svaté Otýlie v Českých Budějovicích. Radní na posledním jednání vybrali její budoucí podobu. U vítězného architektonického návrhu ocenili hlavně citlivý přístup i nové prvky.
4: Nové řešení smuteční síně má posílit důstojnou atmosféru obřadu a zároveň umožnit individuální podobu rozloučení. Samotné realizaci v příštím roce předchází renovace kaple svaté Otýlie, která dočasně poslouží pro poslední rozloučení. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Na hradě Švihov na Klatovsku tento víkend pořádají unikátní komentované prohlídky. Připomenou 10. výročí odlití zvonu do hradní kaple a společně s kastelánem Lukášem Bojčukem se návštěvníci podívají do běžně nepřístupných prostor.
5: Tak budou to prohlídky naprosto mimořádné, protože vezmeme návštěvníky do krovu kaple, kam se tedy málo kdo podívá. A v krovu kaple se podíváme především na zvon, protože slavíme jeho 10. výročí od odlití tady na nádvoří.
1: Prohlídky jsou jen pro dospělé a mají omezenou kapacitu. Vstupenky je proto lepší rezervovat předem online.
2: Sport.
1: Hokejisti David Pastrňák s Pavlem Zachou by mohli posílit českou reprezentaci před blížícím se mistrovstvím světa. V Zámoří jim totiž skončila klubová sezóna. Boston v 6. osmifinále play-off NHL podlehl doma Buffalo 1-4 a celkově sérii ztratil 2-4 na zápasy. Tenistka Kateřina Siňáková si na elitním turnaji kategorie Masters v Madridu zahraje o titul v deblu. Česká reprezentantka postoupila do finále 4 hry po boku Američanky Townsendové. Česko-americký pár porazil srbsko-francouzskou dvojici Kruničová-Mladenovičová 6-4 a 7-5 a připsal si 14. vítězství v řadě.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1027 hektopaskalů. Dnešek bude prosluněný, obloha bude jasná a maximální teploty vystoupí k 22 až k 25 stupňům. Na horách bude mezi 19 a 22 stupni. Slabý vítr vane od jihovýchodu a biozátěž je na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Táboře je neprůjezdná ulice Na Bydžově, důvodem je oprava inženýrských sítí. Místem neprojedou ani cyklisti. Uzavírka potrvá do konce května. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Vysoké rybářské kalhoty, neoprén a pod neoprénem ještě termoprádlo. To je základní výbava herců Českobudějovického malého divadla na festivalu Jižní svéráz. Svou novou inscenaci o strážci majáku totiž hrají na vodní hladině. I o tom bude řeč za chvilku v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 7 hodině v sobotu 2. května. Tak dobré ráno a hezký celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Let na mostě, divadlo v opuštěné tovární hale i na vodní hladině. Takové zážitky nabízí po 3 dny festival Jižní svéráz v Českých Budějovicích. Divadlo potkáte tam, kde byste ho vůbec nečekali. Právě na hladině vodní nádrže Českobudějovického lesoparku Stromovka měla v rámci festivalu premiéru loutková inscenace malého divadla Majáky na konci světa. Ta je inspirovaná vietnamským vodním divadlem.
1: Herec Václav Hoskovec se právě souká do neoprénu, pečlivě si zapíná kšandy.
2: Já a mý kolegové jsme ponoření minimálně po pás ve vodě, někdy i více. A my máme vlastně 2 vrstvy na sobě. Máme na sobě neoprén, který teda slouží jako hlavně tepelná izolace. A pak máme na sobě takzvané broďáky, které používají třeba rybáři a do těch nám jako vůbec neteče.
1: A Kateřina Pithartová-Kozinová vstupuje do vody a odvážně se pouští do prvních partů této specifické inscenace.
3: Je to tak a ještě si u toho budeme prospěvovat.
1: S Davidem Košťákem teď stojíme na břehu vodní nádrže Bagr, díváme se na hladinu a za chvíli se tady začne odehrávat příběh, který nás přenese k moři.
4: Podíváme se do příběhu inspirovaného klasickými námořnickými příhodami. Podíváme se na ostrov, na který přijíždí strážce majáku a musí na něm strávit dlouhé období sám.
5: Miluju vodu prostě a pracuji s ní až možná příliš často.
1: S režisérem inscenace Majáky na konci světa Štěpánem Gajdušem jsme teď sledovali poměrně dramatické a napínavé představení. Nám jako divákům to přijde jako krásné hračičky, které tam máte, parník plující na vodě a létající rackové, ale ono asi ve skutečnosti to tak jednoduché není.
5: Je to teda, musím říct, makačka, protože jsme museli hodně ohledávat, co všechno ta voda snese, co nesnese. Ta voda má velký tlak a občas prostě praskne nějaká vodící tyč nějaké loutce, tak v tomhle je to opravdu jako velká alchymie tohle vyladit.
1: Festival Jižní svéráz potrvá až do neděle a představení se budou odehrávat třeba na vlakovém nádraží anebo v bývalých kasárnách. Z Českých Budějovic Pavla Kuchtová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě minuta a půl. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude převládat jasno, večer bude i skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl slabý jihovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a podíváme se na SMSky, které posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka také od Luďka a Zdeňky, kteří píší volary Rafanda minus 1 stupeň. Děkujeme za tu zprávu, do toho chladu vás tam zdravíme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasná obloha, klidno, slunečno, 3 stupně, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu. Ve Velešině je jasno, 2 stupně, dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme i vám. V Brloze je rovněž jasno, slabý vítr a 5 stupňů. Zdraví a pěknou pohodovou sobotu přeje Marie. Tak i vám, Marie, dobrého, děkujeme za zprávu. Ale přišla SMSka také z Vimperka, kde je jasno, 4 stupně a vlhkost vzduchu 67%, jak píše a zdraví Zdeněk. Zdeňku, děkujeme za zprávu. Pak tu mám ještě také SMSku ze Strakonic, kde je ve Strakonicích jasno, 2 stupně nad nulou. Všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu, i vám děkujeme. A pak také ještě píše Milan z Jindřichova Hradce, že u nádraží mají jasno, klidno a 3 stupně. Krásnou slunečnou sobotu i do rozhlasu přeje Milan. Milane, vám děkujeme za zprávu a samozřejmě také do Jindřichova Hradce přejeme celý hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Smát se sám sobě, nebrat se moc vážně, být aktivní, mluvit s lidmi a pořád se něčemu učit. To jsou ingredience do receptu na spokojený život i v seniorském věku. Vytvořila ho paní Heda Řepová, která bude hostem sobotního dílu pořadu Jihočeši. Ve svých 93 letech má bezesporu na co vzpomínat, ale ohromuje i svými aktuálními plány. Časté turistické výlety, které i organizuje pro přátele, spojuje s fotografováním. Nenechte si ujít její povídání s Lenkou Rybáčkovou v sobotu po 18. hodině.
3: Jaro a pivoňka k sobě neodmyslitelně patří. Nezapomínáme na to v zelených světech. A u této rostliny se pozastavíme. Probereme i pěstování zelí, některých neobvyklých bobulovin a zkusíme poradit, jak se vyvarovat používání chemických prostředků v užitkové zahradě. K poslechu magazínu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou v neděli po 11. hodině se na vás těšíme.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je krátce po 7:45, máme pro vás pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Slavnostní otevření stezky plavebního kanálu začne odpoledne v 15 hodin na Korandě u Přední Výtoně. Organizátoři pozvali 5 kapel, jednak z České republiky a také z Rakouska, a připravili také ukázku plavení dříví. Odemykání národní kulturní památky Kozí hrádek u Sezimova Ústí bude od 14 do 19 hodin. Klášterní jarmark v Českém Krumlově začne v 9 hodin a bude pokračovat do 14 hodin odpoledne. Začaly také prohlídky Benešovy vily v Sezimově Ústí, otevřeno má od 9 do 16 hodin. Paleontolog Štěpán Rak připravil dnešní a zítřejší přednášky o dinosaurech pro děti ve Vratislavském domě v Třeboni, začínou ve 13 hodin odpoledne. Program Čarodejnic v zoologické zahradě ve Dvorci od 13 hodin nabídne světelnou show Ježibaby na koštěti a také kouzelnou stezku s mnoha úkoly. O zámeckém mlsání jsou prohlídky zámecké kuchyně v Hluboké nad Vltavou. Začátky prohlídek jsou v 10 hodin a 35 minut a pak ještě ve 13 hodin a 35 minut. Na sezónu se také vrátily prohlídky kostela svatého Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem. V květnu a v červnu je otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin. Můj život s tlapkami, tak to je nová výstava na radnici v Netolicích. Oslavuje 55. výročí založení cvičiště na Jáně místní kynologické organizace. Otevřeno má denně, kromě pondělí. Barvám neutečeš České Budějovice, tak to je název dnešního celodenního festivalu, který bude plný pohybu, hudby a zábavy pro všechny. Najdete ho na Sokolském ostrově. A ještě jedna pozvánka. Zahajovací víkend festivalu Jižní svéráz dnes a také zítra bude na různých místech v Českých Budějovicích. Divadlo, hudba i další umělecké formy se propojují s veřejným prostorem a každodenním životem města.

0: Už je tu zase, ale jaro je fajn. Venku i v rádiu. Český rozhlas, České Budějovice.
1: Jsou tu zprávy a Petra Pitra.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
2: Stát od května mění pravidla pro výpočet cenových stropů u paliv. Ministerstvo financí bude průměrovat velkoobchodní ceny za poslední 3 dny. Doteď se stropy určovaly z průměru za 1 den. Od května můžou taky pumpaři stanovit marže až na 3 koruny za litr. To je o půl haléře víc než předtím. Změny se poprvé projeví v úterý. Milovníci sladkostí si dneska přijdou na své v Táboře. Muzeum čokolády a marcipánu pořádá od 9 do 17 hodin festival čokolády. Výjimečným hostem bude umělecká cukrářka Iva Roháčová a taky Vojtěch Vrtiška a Eliška Hlaváčová, vítězové soutěže Peče celá země. Šumavský sportovní areál na Špičáku zahájil svoji 20. letní sezónu. V zimě funguje jako lyžařské středisko, v létě jako bike park. S denním provozem musí ale areál kvůli ochraně přírody čekat do poloviny června. Do té doby bude otevřený jen o víkendech a o svátcích. Čeští hokejisti do 18 let zlato z letošního mistrovství světa nezískají. V semifinále v Trenčíně totiž podlehli Švédům 3-4 v prodloužení a čeká je odpolední zápas o bronz proti Lotyšům. Švédové budou o titul hrát večer s domácími Slováky. Fotbalisti Českých Budějovic prohráli ve 26. kole druhé ligy na hřišti Příbrami 1-2. Dynamo je v tabulce na 11. místě. Dnešek bude na jihu Čech jasný s teplotami do 25 a na horách do 22 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 7:30 a k tomu 2¼ minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Právě České Budějovice hostí české hokejové hry a ve sportovní pozvánce Kamila Jáši se za chvilku dozvíme, jestli jsou v kádru také naší české reprezentace i nějací jihočeši. Ale dozvíme se to až za chvilku, teď bude zpívat Janek Ledecký.

0: dělat na víkend.
1: Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáš a před námi je první květnový víkend, tak ať ho prožijete co nejlépe. Sportovních akcí je hodně, tady jsou jen některé z nich.
0: Sport na víkend.
1: Jihočeský kraj hostí české hokejové hry. V kádru české reprezentace jsou i Jihočeši. Cibulka za motor hrával i Patera a v kádru je také Voženílek. Z Jindřichova Hradce pochází Matyáš Filip, který dokonce vstřelil v utkání proti Finům rozhodující gol na 3-2. I po zápase si našel chvíli na povídání o stadionu Jana Marka v Jindřichově Hradci.
2: No, myslím, že se tam párkrát hrálo. Národák tam párkrát hrál, ale jo, tak furt je to půl hodinky do Hradce, takže je to kousek, takže jsem rád.
1: Matyáš Filip je moc rád, že na tribuně v Budvar aréně byli kamarádi a příbuzní.
2: Jo, ale nebylo jich tolik, jako jich přijde o víkendu.
1: V sobotu nastoupí český tým proti Švédsku a v neděli proti Švýcarsku. Oba zápasy začnou v Budvar aréně v 16 hodin.
0: Sport na víkend.
1: A teď fotbal. Ve třetí lize bude hrát doma Bčko Dynama v sobotu od 10 hodin a 30 minut proti Viktorii Plzeň B. Akademii Táborska čeká v sobotu od 17 hodin zápas s Královým dvorem. Ve čtvrté lize můžete vyrazit na derby. Utkání Milevsko-Soběslav začne v neděli v 17 hodin.
0: Sport na víkend.
1: Ještě pátá liga. Po pátečních zápasech Kaplice, Meteor Tábor a Sokol se Zimovo Ústí Dražice se v sobotu bude hrát hned 5 zápasů. Tak pěkně podle času a po pořádku. 13:30 Roudné Třeboň a Semice Mirovice. O půl hodiny později se poprvé ozve Píšťalka v utkání Dolní Dvořiště Jindřichův Hradec. Od 15 hodin změří síly Protivín a Strunkovice a od 17 hodin budou diváci fandit buď Týnu nad Vltavou nebo Oseku. V neděli od 17 hodin začne ostře sledovaný souboj prvního s druhým. Strakonice přivítají Olešník.
0: Sport na víkend.
1: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša, ať už se za sportem vydáte kamkoliv, nezapomeňte, že na jihu Čech je všude hezky a v pondělí na této stanici začnou krátce po půl třetí odpoledne sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě půl minuty, tak i proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: V celých jižních Čechách máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 4 a 8 stupni Celsia. V exponovaných polohách je až plus 13 stupňů a naopak v mrazových kotlinách Šumavy jenom plus 2 stupně. V Českých Budějovicích aktuálně 7,5 stupně, vane jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1027 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáně v Hlasí 11 stupňů a slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu.
1: Jihočeské řeky nám vysychají, jak to aktuálně vypadá s našimi vodními toky?
2: Vody je skutečně málo. Vltava v Soumarském mostě hlásí 42 cm a je tedy zakázáno splouvání. Vyšší brod 57 cm, což je málo vody, ale stále dostatek pro splouvání. Lužnice, Pilař 113 cm, pod Pilařem je tedy nesízdná a Bechyně 85 cm, i dolní tok Lužnice je nesízdný. Otava v Katovicích 43 cm, což je málo vody, ale stále dostatek pro splouvání.
1: Jak bude dnes přes den?
2: Ovlivňuje nás tlaková výše, která se přesouvá ze střední Evropy k východu a v jejím týlu k nám začne proudit teplý vzduch od jeho západu. Dnes bude jasno, večer i skoro jasno a teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách pak na 19 až 22. Bude vát slabý jeho východní vítr do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno, biozátěž dnes na jedničce.
1: Jaká bude noc a neděle?
2: V týlu tlakové výše nad jihovýchodní a východní Evropou k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu. V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až na 2 stupně a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu nebo jihu do 3 metrů za sekundu. Zítra pak jasno nebo skoro jasno, později odpoledne pak bude od západu přibývat vysoké průsvitné oblačnosti. Zítřejší maxima 25 až 28, na horách 21 až 24 a bude vát slabý, postupně mírný jeho východní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž i zítra na jedničce.
1: A pane Gregore, jaké počasí očekáváte na pondělí?
2: V pondělí bude polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na horách a na západě kraje. Vzácně se může vyskytnout i bouřka. Pondělní minima 12 až 8, maxima 22 až 26 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to. A za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: V nedělním Vltavínu si připomeneme historii jihočeských hranic z pohledu vztahů mezi naprosto obyčejnými lidmi. Začneme před minulým stoletím dobou koně z Přešky, ale i stát krav, přeháněných z Rakouska do jižních Čech, nebo naopak, aby zabránili hladomoru. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Také na dnešek jsme pro vás připravili rubriku Česká nej a dnešní Česká nej budou patřit naší nejdelší řece. Zajímavosti s ní spojené nám za chvilku přiblíží Vojta Kotek, ale ještě předtím je tu kapela Kabát.

Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. Nejdelší řeka. Od pramene pod Černou horou na Šumavě až k Mělníku, kde se vlévá do Labe, měří Vltava 430 kilometrů a je tak naším nejdelším vodním tokem. Když porovnáme nadmořskou výšku jejího začátku a konce, dojdeme k výškovému rozdílu přes 1011 metrů, které na své pouti Českem překonává. Další její rozměry, zejména hloubku a šířku, trvale změnila výstavba tzv. Vltavské kaskády, tedy série přehrad v úseku od Lipna až do Prahy. Nejširší místo toku proto dnes najdeme blízko Černé v Pošumaví, kde jsou dva břehy Lipenské nádrže od sebe vzdálené 5 kilometrů. Nejhlubší místo je pak na dně Orlické přehrady. 74 metrů. Našli bychom desítky obcí, které mají Vltavu ve svém názvu. Například Kralupy, Kamík nebo Hluboká. Všechna tato města jsou nad Vltavou. A mostů jsou přes tuto řeku desítky. Vltava byla také velkou inspirací pro mnoho umělců. Malíři ji zvětšnili na spoustě obrazů, které zachycují původní podobu řeky. Třeba známé svatojánské proudy. Bedřich Smetana vzdal naší nejdelší řece hold ve stejnojmenné symfonické básni a Český rozhlas pojmenoval jednu ze svých celoplošných stanic také Vltava. Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Uchazeči o studium na středních školách by v budoucnu mohli psát jednotné přijímací testy předtím, než si podají přihlášky. Na Strakonickém hradě je nově přístupná výstava Otava Strakonická. V Českém Krumlově slaví příchod jara. Na jihu Čech bude dneska slunečno s teplotami do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Tím by se obrátil dosavadní systém, kdy si žáci vybírají školy dopředu. Změnu v přijímacím řízení plánuje Ministerstvo školství od roku 2029.
2: Nový model počítá taky s tím, že by se testy psaly na základních školách, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
3: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš za jaro 2029.
2: Školy ale zatím nemají k připravovaným změnám dostatek informací, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Mluví se o tom, že by se měly konat na základních školách někdy v lednu, což mně přijde, že je poměrně brzy. Nevím také, co by základní školy to druhé pololetí s těmi žáky dělali.
2: Cílem je podle rezortu snížit stres uchazečů a zpřehlednit přijímací proces. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Nová výstava Muzea středního Pootaví ve Strakonicích představuje vztah člověka a řeky od pravěku po současnost. Expozice Otava Strakonická můžou lidi navštívit do 12. července ve výstavních prostorách hradu. Nabízí mimo jiné i množství archeologických nálezů, dodává kurátor výstavy Vlastimil Král.
5: Výjimečný exponát je vlastně jeden z nejnovějších exponátů a to je depot bronzových předmětů Sehnic, což byl rituálně záměrně uložený depot bronzových předmětů v keramické nádobě. Ty sekery byly přelomeny v půlce právě proto, aby se vešly do té keramické nádoby.
0: Český Krumlov dneska nabídne místním i turistům řemeslné jarmarky. Pokračují oslavy příchodu jara kouzelný Krumlov. Májový trh zájemci najdou na náměstí Svornosti do 19 hodin a pokračovat bude i zítra. Další trh bude jen dneska a to na Klášterním dvoře. Co lidi na jarmarcích pořídí, doplnila mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
6: Na náměstí Svornosti. Návštěvníci najdou drobné dárky, suvenýry, ale také oblečení, keramiku, šperky. Chybět nebude ani ukázka tradičních řemesel. Lokální produkty a praviny potom nabídne v sobotu jarmark na Klášterním dvoře a tam budou návštěvníci moci zakoupit originální výrobky od regionálních producentů a řemeslníků.
1: Počasí.
0: Dnešek bude na jihu Čech prosluněný, obloha bude jasná a maximální teploty vystoupí k 22 až k 25 stupňům. Na horách budou teploty mezi 19 a 22 stupni. Slabý vítr vane od jihovýchodu a biozátěž je na prvním nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Osm hodina k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 2. května. Tak dobré ráno a hezký druhý květnový den přeje ze studia Luboš Voráček. Máme pro vás připravené písničky Cizí kapsy. Odkud pochází melodie právě písně Máj je máj v podání Hany Zagorové, se dozvíme v dnešním vydání písniček z Cizí kapsy. A uslyšíme také originál.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A ta chvíle nadešla právě teď. Dobrý den. A nebo já to přání ještě upravím na dobrý májový den, což samozřejmě nemůžeme nechat bez adekvátní písničkové odezvy.

70. a 80. letech se u nás stalo poněkud zvláštní, ale společenskými okolnostmi celkem zřetelně způsobenou tradicí, že hity ze světových hitparád poznávali tuzemští posluchači nikoli v originálech, ale v provedení tuzemských muzikantů a zpěváků. Přísun hudby ze zahraničí byl veškerý žádný a tak českým pěvcům padaly k nohám poklady v podobě melodií, které stačilo jen zvednout, zabalit do mateřského jazyka a slíznout u domácího publika smetanu. Nezřídka docházelo i k zajímavým kuriozitám, kdy si interpreti osvojovali písničky, jež v původním provedení patřily k muzikantům žánrově výrazně vzdáleným. Takovým případům patří i skladba Máj je máj, kterou u nás naspívala několikanásobná zlatá slavice Hana Zagorová, příslušnice ryze středního hudebního proudu, učesaného textarsky i hudebně k obrazu mainstreamového publika. Přitom originál patří mezi výrazné hity anglické kapely Slade, jedné z nejvýraznějších představitelek ryčného ostrovního roku 70. let. Slade stavěli své songy na zvuku elektrických kytar a ostrém hlasu zpěváka Nodyho Holdra a taky na jednoduchých zpěvných refrénech, které jakoby vypadly z tribun fotbalových stadionů. Ostatně svého času se o Slade hovořilo jako o fotbalové kapele. A můžeme zmínit ještě jednu specialitu. Mnoho názvů jejich skladeb a taky jejich textařských sloganů bylo psáno svérázným pravopisem kopírujícím hovorovou řeč, to, aby byl zdůrazněn proletářský původ hudebníků. Faktem je, že ani česká verze zrovna dvakrát nevyniká básnickými obraty, spíš připomíná sbírku nejlevnějších rýmů. Ale klíčem k úspěchu skladby My Oh My, neboť tak se ve skutečnosti jmenuje, jako povzdech nad rozlitým mlékem, byla silná melodie, vzdáleně připomínající skotské nudácké lidovky. Takže rok 1983, kapela Slade a vás zdraví Martin Schuster.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude převládat jasno, večer bude i skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl slabý jihovýchodní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Rostylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 4 minuty po 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Sraz na dnešní akci Ukliďme k wildu a okolí je v 9 hodin před informačním střediskem správy Národního parku Šumava na Kvildě. Zájemci, kterým není lhostejný pořádek, nebo respektive nepořádek, nejen na turistických cestách, si můžou vybrat trasu podle svých možností. 17. ročník setkání motorkářů s požehnáním na cestu začne ve 12 hodin příjezdem na náměstí Edvarda Beneše v Milevsku. Dopravní podnik města České Budějovice připravil na dnešek projížďky trolejbusy z 90. a 60. let na oslavu 35 let ve městě s těmito typy vozů. Z Mariánského náměstí budou vyjíždět v 10, v 11, ve 13, ve 14 a pak ještě v 15 hodin. Narozeniny vlků Matěje, Barda a Jacka oslaví od 13 hodin u komentovaného krmení v zoologické zahradě v Táboře. Na cykloturistickou akci Slavnosti květů můžete zamířit do Chelčis, sraz je u tamního kostela v 9 hodin. Dřevo ze řezba a dřevěná intarzie Jižní Čechy a Šumava, tak to je název nové výstavy autorů Josefa a Martina Škanty v obecním sále ve Stachách. Vernisáž je v 15 hodin. Festival čokolády bude od 9 do 17 hodin, prožít ho můžete v Táborském muzeu čokolády a marcipánu. Oslavu keltského svátku Beltane pořádají od 18 hodin správci Housova mlýnu u Tábora. Program nabídne filmové bojovnice, vyprávění irských příběhů, rituál ohně i speciální keltské meny. Povídání Michala Niedrleho o Bhútánu začne v 17 hodin v kině v Nadějkově. Soutěž v náročné hasičské disciplíně TFA startuje v 9 hodin pro muže i ženy v Horní Stropnici. Do soutěže se můžou přihlásit i nehasiči, a to od 15 let. Šachový turnaj o pohár starosty města Písku startuje v 9 hodin. Jde také zároveň o krajský přebor v rapid šachu juniorů a dospělých. Slavnostní otevření stezky plavebního kanálu začne v 15 hodin na Korandě u Přední Výtoně. Organizátoři pozvali 5 kapel z České republiky i Rakouska a připravili také ukázku plavení dříví. Odemykání národní kulturní památky Kozí hrádek u Sezimova Ústí bude od 14 hodin do 19 hodin. Klášterní jarmark v Českém Krumlově, ten je od 9 do 14 hodin. Začaly také prohlídky Benešovy vily v Sezimově Ústí. Otevřeno má od 9 do 16 hodin. Paleontolog Štěpán Rak připravil dnešní a také zítřejší přednášky o dinosaurech pro děti ve Vratislavském domě v Třeboni. Začnou ve 13 hodin. Program Čarodějnické zoologické zahrady ve Dvorci od 13 hodin nabídne světelnou show Ježibaby na koštěti a také kouzelnou stezku s mnoha úkoly. O zámeckém masání jsou prohlídky zámecké kuchyně v Hluboké nad Vltavou. Začátky prohlídek jsou v 10 hodin a 35 minut a pak ještě ve 13 hodin a 35 minut. Na sezonu se také vrátily prohlídky kostela svatého Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem. V květnu a v červnu je otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin. Můj život s labkami, tak to je nová výstava na radnici v Netolicích. Ta oslavuje 55. výročí založení cvičiště na Jáně místní kynologické organizace. Otevřeno má denně, kromě pondělí.

0: Cyndi Lauper teď vystřídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Český hydrometeorologický ústav varuje před klíšťaty. Vyšší aktivitu na víkend hlásí na celém území Česka. Podle meteorologů už se klíšťata nepohybují jen v přírodě, ale i ve městech. Nový turistický okruh u šumavského Schwarzenbergského plavebního kanálu se dneska otevře pro veřejnost. Zájemci budou moct využít skoro 9 kilometrů dlouhou trasu na česko-rakouském pomezí v okolí Přední Výtoně. Stezku v 15 hodin slavnostně otevře takzvaný hvězdicový pochod, kdy se v osadě Růžový vrch sejdou zástupci z 5 různých míst na české a rakouské straně Šumavy. V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji dva lidi, o jednoho míň než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 11 životů. Vyplývá to z předběžných dat dopravní policie. Písečtí basketbalisti podlehli ve druhém utkání čtvrtfinále play-off Pardubicím 74-78. Jihočeši hráli v oslabení bez zraněného kapitána Vojtěcha Sýkory. Jihočechy střelecky táhl Jan Karlovský, který si připsal 21 bodů. A tým české hokejové reprezentace odehraje další přípravný duel před mistrovstvím světa. Národní tým vyzve v Českých Budějovicích Švédy. Úvodní buly padne v 16 hodin. Dnešek bude na jihu Čech jasný s teplotami do 25 a na horách do 22 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, nemáme hlášené žádné komplikace, žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 8:30 a k tomu 2¼ minuty a v sobotu ráno vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké ráno. My se za chvilku vypravíme do Písku, protože právě Písek hostí víkend módy a designu. Jak vypadají módní kousky, které se dají nosit opravdu dlouho, o tom uslyšíte tady za chvíli. Teď bude zpívat Marek Ztracený.

0: Víkend módy a designu zdobí dnes společenské dění v Písku. Včera v pátek nabídnul přehlídku současné české módy a autorského designu. Připravil ale také inspirativní doprovodný program s tématy, jako je třeba udržitelnost a také longevity, tedy prodloužení života. Ve spojení teď je s námi po ránu také organizátorka této akce Veronika Skálová. Paní Skálová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, milí posluchači, všechny vás velmi zdravím.
0: Tak paní Skálová, co naši posluchači tady mohou v rámci pátého ročníku píseckého víkendu módy a designu dnes navštívit a případně také kde, na jakých místech?
1: Tak dnes nás od 10 až do 6 do večera čeká Design Market. Je to opravdu krásný výběrový design market se spoustou krásných českých tvůrců, kteří nabízí věci od keramiku, samozřejmě přes módu, až třeba po bytové dekorace a najdete nás dnes v Palackého sadech v Písku. V samém srdci Písku a bude naprosto skvělé počasí.
0: To je pravda, už teďka slyším za vámi tu kulisu, jak tam ptáci zpívají a Palackého sady jsou v Písku takovým klidným ostrůvkem, zeleným, k hezkým místem, takže to máte, dobré místo jste vybrali. Ale vy jste včera také vybrali dobré místo. Ten včerejší večer patřil módní přehlídce ve stylově zrekonstruovaném Café Otava. Jaké máte na tu přehlídku včerejší ohlasy?
1: Tak my jsme vlastně tento typ přehlídky dělali letos již po páté. A musím říct, že v těchto nových prostorách to teprve dospělo, dá se říct, skoro k dokonalosti. Já jsem opravdu spokojená, protože prostor byl překrásný a česká móda v něm byla odreprezentována tak, jak si zaslouží. Designéři se opravdu vytáhli, přivezli každý úplně jiný typ módy, každý měl nějaké osobité modely, skvělé v Čechách ušité, z krásných materiálů, kvalitních, takže já věřím, že ta přehlídka byla zážitek a že si to užili právě jak designéři, tak i návštěvníci.
0: U vás v Písku je víkend módy a designu. Čím je tato akce odlišná? Čím se odlišuje od těch jiných módních událostí v České republice?
1: Tak já už jsem to trošku naznačila. Je to určitě tím, že se snažíme podporovat udržitelně tvořící vlastně právě designéry nebo tvůrce. Oni potřebují podpořit, protože mají trošku složitější systém podnikání. Snaží se právě, aby šili z kvalitních materiálů, aby šili věci, které vydrží dlouhé roky. A jelikož to není tak rychlo obrátkové zboží, tak o to víc třeba potřebují být vidět a potřebují právě akce typu módní přehlídka, aby mohli ukázat, co za jejich značkou stojí a i vysvětlit svůj příběh. A čím se vlastně odlišuje Písecký víkend módy a designu je také to, že je to dvoudenní akce, která právě kombinuje tu módní přehlídku s design marketem. Existuje mnoho akcí, které dělají buď jedno nebo druhé, ale my to tímhle způsobem propojujeme a mám pocit, že to opravdu jako funguje správně, takže v tom chceme i pokračovat.
0: Paní Skálová, prosím ještě připomeňte, kde a kdy být, aby nám nic neuteklo v Písku dnes.
1: Tak poprosím, přijďte za námi všichni do Palackého sadu v Písku, v samém srdci Písku a mezi 10. a 6. se tady na vás budeme těšit.
0: V Písku je víkend módy a designu a podrobnosti teď po ránu pro nás měla organizátorka této akce Veronika Skálová. Paní Skálová, děkuji a přeji pěkný den v Palackého sadech.
1: Také děkuji a krásný den všem.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Ve 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: V celých jižních Čechách máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 10 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme 12 stupňů Celsia, vane východní vánek 1 metr za sekundu, tlaky 1026 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáňov hlásí 12,5 stupně a slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Ovlivňuje nás tlaková výše, která se přesouvá ze střední Evropy k východu a v jejím týlu k nám začne proudit teplý vzduch od jeho západu. Dnes bude jasno, večer i skoro jasno a teploty vystoupí odpoledne na 22 až 25 stupňů, na horách pak na 19 až 22. Bude vát slabý jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Teď ráno bude i klidno. Biozátěž je na jedničce.
1: A co zítra?
2: V týlu tlakové výše nad jihovýchodní a východní Evropou k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu. V noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až na 2 stupně a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu nebo jihu do 3 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak jasno nebo skoro jasno, později odpoledne pak bude od západu přibývat průsvitné oblačnosti vysokého patra. Zítřejší odpolední maxima 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24 a bude vát slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Jaké počasí očekáváte na pondělí?
2: Pondělí bude polojasno až oblačno, k večeru pak bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na horách a na západě kraje, vzácně se může vyskytnout i bouřka. Pondělní minima 12 až 8, maxima 22 až 26 a bude vát slabý, proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: A pane Gregore, můžeme se ještě podívat na úterý?
2: Úterý bude oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, odpoledne a večer pak na většině území se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Úterní minima 13 až 9, maxima 19 až 23 a bude vát slabý, proměnlivý, postupně západní vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí.
1: Tak se nechme překvapit, kolik příští týden naprší vody. Informace o počasí měl pro nás meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za to a přeji v rámci možností hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: A naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Mekyšbirka společně s Martou dospívali píseň 9 minut před 9 hodinou. To znamená, že za 9 minut nás čekají další aktuální zprávy, které připravuje kolegyně Petra Pitra. A hned poté, jak každé sobotní dopoledne, nabídneme pořad Mezi nebem a zemí a tím vás provede Daniela Pavlíčková. No a Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost, přeji hezkou a klidnou květnovou sobotu a zítra ráno v 5 se těším na slyšenou. Hej.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku dál přibývá lidí nakažených svrabem. Migrační bariéry nainstalované na Písecku zachytily tisíce obojživelníků. Lidem na Vysočině chodí podvodné SMS zprávy o dopravním přestupku. Obloha na jihu Čech bude dneska jasná, teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Přes 4100 lidí se od začátku roku v Česku nakazilo svrabem. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Oproti stejnému období loni počet nakažených vzrostl asi o 40%. Příčiny vyjmenovává epidemioložka Kateřina Fabiánová.
3: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní.
4: Statistiku za první čtvrtletí ovlivnil i jiný způsob hlášení nákazy, nově přímo praktiky. Svrab přenáší parazit zákoška svrabová, hlavně při blízkém a delším kontaktu s nakaženým člověkem. Může ale být i na povlečení nebo ručnících, pokračuje předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
5: Léčba svrabu je dneska speciální emulzí, která obsahuje chemickou látku, která tu zákošku likviduje.
4: Preventivně se musí léčit i lidé, kteří s nemocným bydlí. Riziko nákazy se zvyšuje s rostoucími teplotami. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na Písecku se letos podařilo zachránit skoro 13 700 obojživelníků. Mezi nimi převažovaly ropuchy obecné, skokani štíhlí a čolci. Nechyběly ale ani cennější druhy jako rosnička zelená. U vybraných oblastí vznikly migrační bariéry. Lidi z terénního týmu je kontrolovali každý den. Zachycené živočichy pak bezpečně přenášeli k rybníkům. Vysvětluje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
6: Na Písecku se k systematickému řešení snížení rizika úhynu obojživelníků, kteří migrují přes komunikace na rozmnožiště, přistoupilo vůbec poprvé. Probíhající sezona tak představuje pilotní rok, během kterého se ověřuje funkčnost nastavených opatření i možnost jejich dalšího rozvoje. Město již v minulosti tuto problematiku řešilo, ale jen v jedné lokalitě zvané U Vodáka, kde nakonec nainstalovalo trvalé bariéry.
2: Policisti na Vysočině varují před novou metodou podvodu. V posledních dnech se objevují případy, kdy lidem přijde SMS zpráva, že udělali dopravní přestupek a že musí do 3 dnů zaplatit pokutu. Internetový odkaz vyzývá k vyplnění osobních údajů, včetně informací o vozidle, a pak je člověk nasměrovaný na internetové bankovnictví. Pokračuje mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Zde lidé vyplní údaje ke své platební kartě a poté zjistí, že jim neznámý pachatel z účtu odčerpal finanční prostředky. Důrazně veřejnost varujeme, že policie nikdy nezasílá SMS zprávami informace o tom, že by se někdo dopustil dopravního přestupku. Pokud vám taková SMSka přijde, tak na ní nereagujte, protože se jedná o podvod.
1: Počasí.
2: Dnešek bude na jihu Čech prosluněný, obloha bude jasná a maximální teploty vystoupí k 22 až k 25 stupňům. Na horách bude mezi 19 a 22 stupni. Slabý vítr vane od jihovýchodu a biozátěž je na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením dneska počítejte, v Trhových Svinech uzavřená je Komenského ulice. Průjezdná bude opět za týden v sobotu 9. května. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Za chvilku vás zavedeme na místo, odkud budete mít město Cheb jako na dlani. Navštívíme totiž vyhlídku na věži kostela svatého Mikuláše. Prozradíme, co všechno z ní po vystoupání 170 schodů uvidíte. Konference Křesťan, správce stvoření, se bude po 4 květnové dny konat v Dobrém pod Orlickými horami. Pozveme vás s Karlem Sladkým. A pravidelné zamyšlení je dnes od římskokatolického kněze Pavla Lazárka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji klidné sobotní dopoledne.

0: Hanu Zagorovou jsme zahráli v začátku této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Theo do kaps je knižní řada teologie do kapsy od nakladatelství Biblion. V této chvíli obsahuje 4 knihy, mezi něž patří například titul Žít jako křesťan od Rowena Williamse, někdejšího arcibiskupa z Canterbury. Všechny knížečky spojuje formát, který je velký opravdu právě do kapsy či batohu. Jedna z nich se věnuje dnes velmi moderní a žádané křesťanské meditaci. Napsal ji benediktinský mnich John Maine. Jeho kontemplativní modlitba je protikladem k dnešnímu uspěchanému konzumnímu světu a inspirovala statisíce křesťanů. Kniha zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak vznikla tahle drobná, ostře zelená knížka s názvem Getsemanské promluvy, se ptám Alexandra Fleka z nakladatelství Biblion.
2: My jsme moc rádi za grafické zpracování od Kamily Kučerové celé té edice. Vždycky na tom obalu je takový jednoduchý minimalistický symbol, tak tady je vlastně taková oliva, když to je Getsemanská zahrada. Ale jinak je to vlastně název toho kláštera, kde tyhle promluvy John Maine dával.
1: Proč jste sáhli právě po tomto titulu? Promluvy, v nichž John Maine představil své pojetí meditační praxe, založené na starokřesťanské tradici i postupech východních náboženství, pronesl už v roce 1976.
2: Oslovilo nás vlastně hnutí české křesťanské meditace, že vlastně tenhle autor je jedním z prvních průkopníků tady té formy.
1: Zastavme se u ní. Když se řekne meditace, tak řada lidí myslí především na východní náboženství.
2: Dá se na to odpovědět, že křesťanství je východní náboženství, že přišlo k nám z Blízkého východu, ale není to nic jiného než starodávný způsob kontemplativní modlitby, ke kterému se jakoby oklikou můžeme vracet přes setkání právě s tím, že i ty jiné duchovní tradice praktikují. Můžeme to nazvat meditací, můžeme to nazvat tichou modlitbou. Tady vlastně John Maine má takové 4 promluvy k určitému publiku.
1: Takže dává konkrétní návod, jak meditovat?
2: Já jsem to od té doby začal taky praktikovat aspoň pár minut ráno denně. Je to báječný. Mě právě vždycky nedávalo smysl taková ta modlitba, která předčítá Pánu Bohu buď nějaký nákupní seznam mých přání a stížností, anebo ho informuje, co je nového ve světě. Jo, jako co mu budu vykládat, jako všechno to ví. A vlastně ani nemám slova, ale vlastně modlit se třeba jenom jedno slovo, nebo úplně bez slov, mi najednou smysl dává.
1: Podělte se, co nacházíte?
2: Údajně se ptali jednou matky Terezy, co říká, když se modlí. A ona jim prý odpověděla, no nic, jo, poslouchám. Aha, a posloucháš jako Pána Boha, tak a co říká on? No nic, poslouchá. Mně to přijde krásný. Je to vlastně vrchol intimního vztahu, když spolu dva můžou mlčet a rozumět si, oba si naslouchat. Takže to jsou Getsemanské promluvy.

hlávek stál tak.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Novým generálním vikářem pražské arcidiecéze se stal kněz Josef Ptáček, který působil ve farnosti kostela svatého Jakuba a Filipa v pražských Hlubočepích a v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Ptáček nahradil dosavadního vikáře Jana Balíka pro ekonomické věci a biskupa Zdenka Wasserbauera pro věci pastýřské. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se po sobotním slavnostním uvedení do úřadu ve svatovítské katedrále v pondělí poprvé neformálně setkal se zaměstnanci arcibiskupského paláce, kterým představil další své spolupracovníky. Například sekretariát arcibiskupa povede bývalý velvyslanec České republiky ve Vatikánu Václav Kolaja. Komunikaci arcibiskupství povede bývalý redaktor České televize a Českého rozhlasu Pavel Schröter. Papež Lev XIV. V pondělí ve Vatikánu přijal při audienci arcibiskupku z Canterbury Sarah Malaliovou, která se minulý měsíc stala první ženou v čele anglikánské církve. Hlava katolické církve slíbila, že bude dál pracovat na překonávání rozdílů, které tyto dvě křesťanské církve dělí. Také Malaliová připomněla, že oba byli povoláni kázat evangelium. Malaliová navštívila hlavní papežskou baziliku, pomodlila se u hrobů svatého Petra a svatého Pavla a setkala se s vysokými představiteli Vatikánu. Papežovi přivezla jako dárek sklenici medu ze zahrady svého oficiálního sídla v Londýně. Soubor lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské, včetně dosud nevystavených sošek, představuje od pondělí nová výstava Svatohorky na Svatéhoře v Příbrami. Návštěvníci si prohlédnou autentická díla, stará i více než 200 let. Expozice bude přístupná ve Svatohorské klenotnici do 31. srpna. Od 18. století se na Svatéhoře prodávaly dřevěné kopie milostné sochy Panny Marie, které si poutníci odnášeli do svých domovů jako znamení ochrany víry i naděje. V 19. století jich vznikly tisíce, především v Příbrami, Nepomuku či Zalánech, a mnohé z nich se dochovaly dodnes. Výstava navazuje na projekt Zalánské Madony, který se uskutečnil v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. I tuto pozvánku jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A nadále přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Konference Křesťan správce stvoření se bude po 4 květnové dny konat v křesťanském ekocentru Krupárna v Dobrém pod Orlickými horami. Začne už ve čtvrtek 7. května a do neděle 10. května nabídne přednášky a duchovní zastavení. V neděli pak vyvrcholí společnou bohoslužbou. Večerní přednášky několikadenního programu budou určeny i pro širokou veřejnost. S jedním z organizátorů konference, Pavlem Světlíkem, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Křesťanství, příroda.
2: Ano, Bůh pečuje o své stvoření a i nás lidi vede k odpovědnosti, abychom nebyli jen takovými spotřebiteli toho všeho krásného světa a stvoření, ale spíš takovými pastýři a zahradníky toho, co je nám svěřeno. A vlastně nacházejí od začátku Bible, od Genesis až po Zjevení, texty, které mluví o udržitelnosti, ta sustainability, udržitelnost, biodiverzita. To jsou krásné texty nejen o Noé, jako o jeho korábu, jak zachraňuje ty zvířata, že jo, takový první ekolog, starozákonní Noé postava, ale kniha žalmů, Davidovy žalmy, 104. žalm, 19. žalm, to jsou nádherné popisy stvoření o různých biotopech, hory, řeky, a ten David to tam prožívá a jsou to oslavné písně vlastně Pána Boha skrze jako stvoření, nebo Šalamoun, znalec ptáků, znalec zvířat, tak vlastně kniha Přísloví, tam jsou různé texty o mravencích, o včelách, Septuaginta má i o včelách tam, nebo Ježíšova podobenství, Ježíš v podstatě někdy dá takovou provokativní myšlenku i někde v kázání, že Ježíš byl zelený v tom smyslu, co učí a jak jedná. Učí v podobenstvích o přírodě, o bouři, o slunci, o vodě, o průtrži mračen, o zvířatech.
1: V ekocentru Krupárna v Dobrém u Dobrušky, Dobré 85.
2: Bude to setkání křesťanů i nekřesťanů, ale lidí, kteří se zajímají o toto téma z pohledu Bible, z pohledu Starého i Nového zákona.
1: Téma je.
2: A to téma je ale udržitelnost, biodiverzita a udržitelnost. Udržitelnost.
1: Proč jste zvolili právě toto téma pro tu konferenci?
2: Ano, toto téma navrhl iniciátor konference, pan doktor Milan Hluchý z Brna, Biokont Brno, která pečuje o biologickou ochranu, zvláště vinic, moravských nejen vinic, ale i třeba v Polsku. A on navrhl toto téma, on se tím zabývá léta, jak je možno i pečovat a zlepšovat věci v zemědělství, jak biologickými prostředky pečovat o přírodu. On přišel s tímhle námětem, abychom udělali to pro studenty, zvláště teologického semináře církve, ale i pro běžnou veřejnost. Takže tady budou velmi zajímavé přednášky na toto téma a o večerech je možno přijít i jako nezávisle, jako jenom host, který přijde na přednášku.
1: Bude to čtyřdenní konference v Dobrém u Dobrušky pod Orlickými horami. Má název Křesťan správce stvoření. Jak se právě to křesťanství promítne do těch 4 dnů ve spojení s přírodou?
2: Budou tam nějaká témata od pana docenta Zahradníka z teologické fakulty. Potom tam bude víc k té přírodě od pana doktora Hluchého. Pak tam bude o klimatické změně, jak se projevuje na Krkonoších. Takový ten sled těch přednášek, až to bude končit v neděli takovou krátkou křesťanskou

0: a oznámením, jak si zajistit účast na této konferenci.
1: Konference Křesťan, správce stvoření od čtvrtka 7. května do neděle 10. května. Pozvali jsme s jedním z organizátorů, Pavlem Světlíkem.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, se kterým se vydáváme teď na západ Čech. Jednou z nejvýraznějších dominant města Chebu je kostel svatého Mikuláše. Tyčí se nad historickým centrem už od 13. století a za tu dobu prošel řadou proměn. Původně románská stavba získala gotickou podobu, později byla upravena v barokním stylu a dnešní charakteristickou siluetu jí dali novogotické věže. V jedné z věží se nachází vyhlídka, na kterou společně s historikem Petrem Beranem vystoupala Jana Strejčková.
1: Prošli jsme přes turniket.
2: Nevím přesně, kolik těch schodů je, já jsem to nikdy nespočítal, asi tak kolem 170. Schodiště je nové z roku 2008.
1: A poměrně úzké.
2: Ale chodíme kolem zdiva, které je teda 800 let staré. Pozor, tady schod. Románská združená okna, krásná kamenická práce.
1: Už jsme úplně nahoře?
2: Nejsme.
1: Zdaleka ne.
2: Nejsme. Ještě půjdeme do zvonů.
1: A slyším tady něco hrát?
2: To je hradniční věž. Vždycky v celou hodinu hraje hudba.

0: Teď jsme u zvonu. Tady zvon Jakob. Zvon Jakob původně byl v kostele v Horních Lomanech. Zvon Jan Nepomucký a gotický zvon. Tu ty dva zvony jsou tak kolem roku 1840, jsou z chebské dílny Dival. A v roce 66 se sem instalovali, pater Engelmann je nechal instalovat. Oni byli převezeni z toho skladiště v Hamburku, protože za okupace Němci všechny zvony zrekvírovali. Ale problém je v tom, že ty zvony nejsou dělaný stejně a nemají dobrý souzvuk. Ale není automatika, musí se zvonit ručně.
1: Při jakých příležitostech
0: se zvoní? Předvší, vždycky v neděli před 10. hodinou. A teď půjdeme až nahoru.
1: Vystoupali jsme úplně nejvýš, jsme těsně pod věžemi.
0: Tak.
1: V jaké jsme asi výšce?
0: No, tak loď má vysoko 20 metrů, tak my budeme tak kolem 40 metrů ve výšce. Teď vidíme pohled na město, na Cheb, na náměstí, k nádraží, vidíme Dyleň, vidíme Zelenou horu, vidíme chebské kostely, staré dvorky, tady vidíme překrásné bývalé dvorky, protože většina těch dvorků se po době rekonstrukce vybourala. Třeba celá Školní ulice je nová, všechny ty staré domy se vybouraly. Vidíme Špalíček, skupinu těch krásných kupeckých domů. Tady je nádherný výhled.
2: Vyhlídková věž kostela svatého Mikuláše je pro návštěvníky otevřená každý den, kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde předkládáme vaší pozornosti jednu zajímavou publikaci. Troje dveře do chrámu v nás, symbolista František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století. To je název rozsáhlé knihy, jejímž autorem je historik Martin Jindra, který se specializuje na moderní církevní dějiny. Životem a dílem sochaře Františka Bílka se zabývá už 25 let, od doby svých vysokoškolských studií. Natáčela s ním Jana Šustová.
1: O sochaři Františku Bílkovi už vyšla řada knih, ale nová publikace Troje dveře do chrámu v nás z pera historika Martina Jindry se vydává neobvyklým směrem.
2: My jsme vlastně doposavat měli docela hezky zmapovanou historii Bílkova díla, Bílkovy tvorby, ale historici a badatelé zatím neupínali moc pozornosti na rodinnou historii Františka Bílka, jeho dvou dětí, Berty a Františka Jaromíra, takže těžiště téhle knihy je zaměřeno právě na život, na poslední třetinu života Františka Bílka, kde se detailně snažíme zmapovat, jakými směry a v jaké situaci se František Bílek nacházel. A pak i na vlastně životy tedy jeho dvou dětí, kdy dcera Berta celý život prožila tady v Československu a syn František Jaromír po únoru 1948 emigroval a vlastně prožil potom třetinu svého života v jeho americké Uruguay.
1: Symbolický význam má i název knihy Troje dveře do chrámu v nás.
2: František Bílek nějakým způsobem celý život se snažil ve svém díle i ve svém životě vnímat vztah člověka a Boha. On vlastně měl pocit, že to jeho umění by se mělo týkat těch nejzákladnějších věcí člověka. Vlastně se i považoval do jisté míry za člověka vyvoleného, což mu samozřejmě způsobovalo i řadu nedorozumění mezi jeho přáteli a třeba okruhem některých lidí z prostředí katolické moderny, kde se pohyboval. A ty troje dveře do chrámu v nás jsou tými třemi cestami, kdy František Bílek sám mluví o tom, že když stavěl tady svoji ateliérovou vilu v Chodkových sadech, tak ji chtěl koncipovat jako chrám, nejenom jako budovu, ale jako chrám, kam by přicházeli lidi za určitou duchovní výživu. A ty symbolické troje dveře tedy mají ukazovat jednak tu jeho cestu, jak on ji připravoval sám pro sebe a skrze svoji tvorbu i pro svoje diváky. A pak taky cesty právě těch jeho dvou dětí, které byly vlastně výrazně jejich otcem ovlivněny. Takže jsou to i pak cesty Františka Jaromíra a jeho dcery Berty.
1: František Bílek a jeho rodina byli původně členy římskokatolické církve. V roce 1921 však přestoupili do církve československé a sochař ovlivnil i povolání svého syna.
2: Jeho velkou touhou bylo, aby syn František Jaromír se stal duchovním této církve. František Jaromír měl ale duši kumštýře, byl to člověk, který měl rád veselý život a divadelní prkna a od mládí prostě inklinoval k divadlu a toužil to divadlo i profesionálně dělat jako svoje zaměstnání. Ovšem tomu jeho autoritativní otec neumožnil, respektive dal mu jakési ultimátum, kdy syna postavil před rozhodnutí, že buď to tedy bude sloužit duchovně mezi lidem a potom nestratí rodinu, anebo se tedy bude věnovat divadlu, ale pak by se mohlo stát to, že tu rodinu ztratí. Takže na základě tohoto otcova ultimáta se syn vlastně podvolil tomu jeho přání, vystudoval bohosluví a stal se knězem církve československé a tuhle tu službu vlastně konal v řadě náboženských obcí vesměs jako venkovský farář, když pak se dostal i do některých pražských obcí až do vlastně otcovy smrti. Jakmile František Bílek zemřel v roce 1941, tak krátce na to syn tu službu opustil a konečně mohl realizovat ty svoje touhy na divadelních prknech.
1: Pro církev československou byla tato kněžská etapa života Františka Jaromíra Bílka velice důležitá.
2: Díky tomu se vlastně uskutečnila vůbec největší vlastně realizace interiéru od Františka Bílka v chrámu knížete Václava v Praze na Zderaze na Novém Městě, pro který František Bílek v době, kdy tam jeho syn sloužil jako duchovní, navrhl krásný modřínový krucifix, k tomu oltář s postavami z české historie, dva svícny propojené s pulpity a je to taky jediný chrámový interiér, kde se můžeme setkat i s motivy, které navrhl Bílek pro zborové lavice.
1: Dcera Berta Mildová Bílková se stala sociální pracovnicí a dlouhá léta od roku 1936 vedla ústředí sociální práce Církve československé a převedla ho i přes složité období druhé světové války.
3: život plyne dál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vstoupili jsme do měsíce května a člověk si najednou znovu uvědomí, že žije ve světě, který je krásný. V kráse, která z určitého úhlu pohledu není k životu bezpodmínečně nutná. Kráse, která je jakoby navíc. Květy by mohly být menší. Stromy by mohly kvést kratší dobu. Vůně by nemusela být tak intenzivní. A přesto všechno jakoby v květnu vyjadřovalo nešetřím, dávám naplno. Možná právě tady začíná i parabola mezi křesťanstvím a krásou. Protože ani křesťanství nezačíná desaterem přikázáním. Nezačíná tím, co máme dělat nebo nedělat. Začíná setkáním s krásou. My Evropané jsme zvyklí přemýšlet o životě často v kategoriích správnosti, výkonu, spravedlnosti. Co je dobře, co je špatně, co se má, co se nemá. Ale evangelium nám ukazuje jinou kategorii. Ne kategorii moralismu, ale kategorii krásy. Protože člověk se nemění tím, co se mu řekne. Člověk se mění tím, že vidí něco krásného. Svatý apoštol Pavel to vyjadřuje slovy, když hledíme na Pána, jsme proměněni od slávy k slávě. Protože vidím krásu, stávám se jiným člověkem. Bible nám dává jeden z nejsilnějších obrazů takové krásy. Příběh z Betánie. Žena vezme vzácný olej nard. Velmi drahý, velmi vzácný. A vyleje ho na Ježíšovy nohy. A evangelium říká, celý dům se naplnil vůní toho oleje. Zkuste si to představit. Nejenom gesto, ale tu vůni. Vůni, která se šíří. Vůni, kterou nelze zastavit. Vůni, která promění atmosféru celého dne. Kategorie správností by reptala. Proč tolik plýtvání? Proč tolik? Proč ne méně? Proč ne rozumějí? A tady se setkávají dva přístupy. Přístup kalkulu říká, kolik to stálo, co z toho máme. Logika lásky říká, dávám, protože miluji. Dávám, protože je to krásná. A je zajímavé, že evangelium neříká, ten olej byl drahý. Říká, dům se naplnil vůní. Protože skutečná láska se pozná podle toho, co vytváří kolem sebe. Ne podle ceny, ale podle vůně. A možná právě květen nám pomáhá tuto druhou logiku znovu objevovat. Protože příroda v květnu nepočítá. Kvetoucí stromy se neptají, vyplatí se to. Vůně šeříku neříká, kolik za to dostanu. Krása prostě je a dává se. Možná si vzpomenete na chvíle, když jste někde byli a řekli jste si, tady je dobře. A nedokázali jste přesně říct, proč. Možná to bylo právě kvůli té vůni, atmosféře, přijetí, laskavosti. A květen nás zve, abychom takovou vůni tvořili. Ne velkými slovy, ale obyčejným životem. A tak vám dnes na začátku máje přeji, aby váš život byl jako rozkvetlý strom. Aby ve vašem domě byla vůně krásy. A snad, aby i někdo mohl říci, ten jejich dům byl naplněný vůní. Přeji všem posluchačům krásný májový měsíc.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Za letošní březen a duben napadlo v Česku nejmíň srážek za poslední desítky let. V Chelčicích na Strakonicku začala cyklistická akce slavnosti květů. Hokejisti do 18 let letos světové zlato nezískají, v semifinále nestačili na Švédy. Maximální teploty na jihu Čech budou dneska kolem 23 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Srážek bylo nejmíň od začátku sledovaného období v roce 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Podprůměrný objem srážek meteorologové zaznamenali i po celý loňský rok, zatímco teploty byly naopak nadprůměrně vysoké. Cyklistická akce s názvem Slavnosti květů se dneska koná v Chelčicích na Strakonicku. Cyklisti se od kostela svatého Martina od 9 hodin postupně vydávají na trasu dlouhou skoro 54 kilometry. Na startu je i naše reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
3: Všichni účastníci už vyrazili na trasu. Krásné počasí přilákalo zhruba 500 účastníků, což je rekordní počet této akce. Vede trasa do Chelčicko-Lhenického regionu s rozkvetlými sady, z Chelčic přes dalších 15 obcí, například Dlouhou ve Skrteli, Třešňový újezd, Třebanice. Samozřejmě nebudou chybět ani Lhenice a Netolice. Ke slavnosti květů patří i regionální produkty, jako ovocná šťáva, pálenka, jablka, pivo nebo štrůdl, které lidé můžou ochutnat na 9 stanovištích. Lidé se také můžou připojit na trase nebo ji projet samostatně. Pěší vyrazili na túru dlouhou 7 nebo 10 kilometrů. Z Chelčic na Strakonicku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
2: Český Krumlov dneska místním i turistům nabídne řemeslné jarmarky. Pokračují oslavy příchodu jara kouzelný Krumlov. Májový trh zájemci najdou na náměstí Svornosti do 19 hodin a pokračovat bude i zítra. Další trh je jen dneska, a to na Klášterním dvoře. Co lidi na jarmarcích pořídí, doplnila mluvčí Českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.
4: Na náměstí Svornosti návštěvníci najdou drobné dárky, suvenýry, ale také oblečení, keramiku, šperky. Chybět nebude ani ukázka tradičních řemesel. Lokální produkty a praviny potom nabídne v sobotu jarmark na Klášterním dvoře a tam budou návštěvníci moci zakoupit originální výrobky od regionálních producentů a řemeslníků. Sport.
2: Čeští hokejisti do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili dvougólový náskok. Trenér národního týmu Jan Tomajko byl smutný z výsledku. Svoje svěřence ale za předvedený výkon pochválil.
5: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství. Klukům nejde nic vytknout, takže samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme se rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní lepší na zápas o bronz.
2: České mladíky čeká na šampionátu duel o bronz proti Lotyšům. Úvodní buly padne v 15 hodin.
1: Počasí.
2: Dneska nás čeká další prosluněný den. Na jihu Čech bude obloha jasná a odpolední teploty se dostanou k 22 až k 25 stupňům. Na horách bude mezi 19 a 22 stupni. Slabý vítr vane od jihovýchodu a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor, mezi Vrcovicemi a Vojníkovem u Písku policie tam řeší nehodu dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
0: Vážení přátelé, vítejte. Vítejte také vy, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Je tu květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče. Budeme mít letos i žluté vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědno na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách, je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neschodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme je vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené jako je teď pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
2: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
2: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli ji tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
1: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
2: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
1: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam

0: určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
1: Tu barvu jste ještě nezmínil?
0: Je to mahagonově červená barva.
1: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
0: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
1: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
0: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesnej opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temení hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
2: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro, tam už máte nájemníky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobby redaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2, 3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza z ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mý sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Přítomnost amerických vojáků v Německu je v zájmu Berlína i Washingtonu, řekl německý ministr obrany. U přední Výtoně na Českokrumlovsku je nová turistická stezka podél Schwarzenberského plavebního kanálu. Nová hra Malého divadla zavede diváky do českobudějovické stromovky k nádrži Bagr. Odpoledne bude prosluněné s teplotami do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Přítomnost amerických vojáků v Německu a v Evropě je podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse v zájmu obou zemí. Řekl to v reakci na oznámení Spojených států, které plánují z Německa stáhnout 5000 svých vojáků. To se podle něj dalo předvídat. Pistorius taky prohlásil, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svoji vlastní bezpečnost. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. USA budou jejich počty snižovat postupně v příštích 6 až 12 měsících. Nová turistická stezka podél Schwarzenberského plavebního kanálu na Šumavě vede v úseku na Korandě přední Výtoň. Dneska v 15 hodin jí slavnostně otevřou zástupci z 5 různých míst na české a rakouské straně Šumavy. Návštěvníci uvidí hudební vystoupení nebo ukázku tradičního plavení dříví. Význam akce shrnul nezávislý starosta přední Výtoně Pavel Gabriš.
3: Tento projekt vznikl v rámci přeshraniční spolupráce, abychom se zblížili s našimi sousedy, abychom přiblížili i našim sousedům krajinu a abychom přilákali nové návštěvníky k nám do naší krásné krajiny.
2: Českobudějovické Malé divadlo má v repertoáru nově loutkovou inscenaci hranou na vodní hladině. Představení s názvem Majáky na konci světa vypráví o strážci opuštěného majáku. Herci ji hrají v nádrži Bagr v lesoparku Stromovka. Princip je inspirovaný vietnamským vodním divadlem, říká režisér Štěpán Gajdoš.
4: Je to loutkový princip, který nikdo, koho já znám, tady v Česku nedělá, tak jsme museli hodně ohledávat, co všechno ta voda snese, co nesnese, co se časem rozbije, co praskne, protože ta voda má velký tlak a občas prostě praskne nějaká vodící tyč, nějaké loutce a tak v tomhle je to opravdu jako velká alchymie tohle vyladit.
2: Hra Majáky na konci světa měla premiéru v Českých Budějovicích v rámci festivalu Jižní sféráz. Diváci ji na přehlídce uvidí ještě zítra.
1: Počasí.
2: Dneska nás čeká další prosluněný den. Na jihu Čech bude obloha jasná a odpolední teploty se dostanou k 22 až k 25 stupňům. Na horách bude mezi 19 a 22 stupni. Slabý vítr vane od jihovýchodu a biozátěž je na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor, v Novohradské ulici v Českých Budějovicích na železničním přejezdu u dopravního podniku je hlášená porucha, světelná signalizace je mimo provoz a nehodu máme hlášenou na silnici číslo 4 u Předotic na Písecku. Srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Kuchařské čarování Petra Stupky.
6: Dnešní kuchařské čarování vám, milí posluchači, přinese inspiraci, tak říkajíc, z ciziny. Opravdu čarodějná bude hned ta první návštěva, protože základním rysem indické kuchyně je originální a často štiplavá směs koření. Následně pootevřeme dveře do mexické kuchyně A abychom vyvážili tu štiplavou a ostrou chuť, ocitneme se v závěrečné části čarování ve Francii. Tam si připravíme dvě tenké placky a k nim přidám celou řadu možností, jak je naplnit a doplnit. A k tomu všemu vám dobrý poslech a dobrou chuť přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Jak jsem řekl v úvodu, dnes vyrazíme nejprve do Indie. A to proto, že hned tři věrné posluchačky mě žádali, když jsme spolu popíjeli malé pivo, o to, abych vysvětlil, jak uvařit něco opravdu indického. A věřte mi, že to není žádná věda. V podstatě stačí mít jen to správné koření a vědět, jak na to. Stačí, když budete mít doma koriandr, římský kmín, kurkumu, zázvor, sladkou papriku, mleté čili, černý pepř, hořčicové semínko, muškátový ořech, hřebíček, mletý bobkový list, kardamom, perníkové koření případně a nějakou tu čili papričku. A to je všechno, s těmito druhy koření namícháte základní směsi a hned se můžete pustit do vaření. Jen je třeba ještě si připravit cibuli, česnek a čerstvý zázvor. Existuje mnoho návodů, receptů, které dohledáte nejenom na internetu, že máte celé koření nejprve osmažit v horkém tuku a potom s tím dělat všelijaké další čáry. Ale já mám metodu velice jednodušší a praktičtější. Když máte semleté nebo podrcené koření a přidáte ho na kratičkou chvíli do tuku jenom spěnit, tak v tu chvíli už máte ten základ, tu základní chuť a vůni. Je mnoho receptů, jak připravit jemnou masalu, jak připravit originální curry nebo bombajské curry. Madrás masala je také velice často jmenována a používána, stejně jako tandoori masala. Jen pro vysvětlení, to slovo masala nebo také masála znamená, že to je směs koření. Není to tedy samostatné nějaké koření, ale znamená to, že to je směs, kterou právě Indové využívají docela běžně hojně a každý indický kuchař, jakož i hospodyně, mají své návody, jak něco přidat, něco ubrat a jiné přimíchat. Takže s tím bychom se zaobírali velice dlouho a nemělo by to ani význam. Pochopitelně, že pro vaření po indickém způsobu můžete využít už koupená kořeníčka, různé směsi, které jsem jmenoval. Záleží na vaší chuti a na tom, s čím máte jakou zkušenost. Takže ještě než se pustíte do vaření, je třeba mít nějakou směs koření. To jsme probrali velice zhruba, ale v zásadě stačí. Ale co je velmi důležité vědět, že množství koření v pokrmu je tak třikrát větší, než je Evropan zvyklý do jídla běžně přidávat. Někdy i pětkrát víc koření, ale to už by nám asi třeba nechutnalo. No a co se pálivosti týká, tak docela snadno můžete v těch směsích vynechat mleté čili, použít málo nebo nepálivé koření a potom přidat do toho základu třeba nasekanou čili papričku. Ale to zase záleží na každém. Teď si uvaříme univerzální jemnou omáčku a z ní potom můžete vytvořit mnoho různých pokrmů. Takže potřebujete mít samozřejmě směs koření. Ta se připraví dopředu, protože potom, když se začne už samotné jídlo připravovat, není čas hledat nějaké další kořenky a další druhy koření. Takže nejprve osmažíte cibuli. Indové používají velice často ghee, to znamená přepuštěné máslo, ale když to bude olej, vůbec to nevadí. Je pravda, že to máslo vždycky přidá tomu pokrmu daleko větší jemnost a lepší chuť. Takže nejprve cibule. Když ze sklovatí, přidáte do ní drobně posekaný zázvor, jak už jsem zmínil, čerstvý zázvor. A ten, až s tou cibulí se začne opékat, krásně zavoní a vy to necháte zase jenom chvilku, tak aby se ta cibule ani nezačala opékat. A na závěr se přidává česnek, protože ten nesnese dlouhé opékání, takže zase v tom základu ho jenom zapěníte, přisypete koření, a to koření je zase třeba ještě pěkně promíchat v tom tuku, aby se spojilo a potom dalo všechny své chutě a vůně. No a potom hned v zápětí musíte mít připravenou nějakou tekutinu. Ať už to bude vývar, nebo jenom voda, případně to může být třeba rajčatová šťáva. Prostě musíte ten základ uhasit, jak já s oblibou říkám, protože
to koření nesnese dlouhého opékání, spálené už by nám v tom pokrmu určitě nechutnalo. A to je základ. A potom, když vaříme tedy jemnou omáčku, tak bych v tomhle případě použil na zalití kokosové mléko. Přidejte drcená rajčata nebo rajčatový protlak, nastrouhanou kořenovou zeleninu, na hrubém struhadle nastrouhanou, všechno osolte a pěkně to zvolna duste, až zelenina změkne. No a nakonec všechno člověk rozmixuje, případně ještě dochutí citronovou šťávou nebo i šťávou limetky, jak budete chtít. Takže tohle to je univerzální jemná omáčka a její příprava trvá nějakých 20 minut. Velice často se setkáváte možná s názvem curry omáčka. Ta se připravuje velice podobně. Zas je tam ten základ, kdy se opéká cibule, následně se přidává zázvor a nakonec česnek. Navíc se potom přidají ještě drobně pokrájené papriky, případně i papričky. Potom přidáte tedy směs koření, kterou máte připravenou. Na curry by to mohlo být i to naše klasické žluté curry, které se běžně dá koupit v obchodech. To vše zalijete vodou, doplníte opět rajčatový protlak nebo drcená rajčata a osolíte. A podle možností můžete dokrájet třeba cuketu, dýni a jinou zeleninu, včetně té kořenové, o které jsem před chvilkou mluvil. A pak se zase všechno pozvolna dusí a nakonec rozmixuje. A zpravidla Indové nedělají to, že by tady tu základní curry omáčku nějak zahušťovala. Ale v mnohých receptech se objevuje omáčka, která je zahuštěná trochou jíšky. Já osobně to dělám tak, že do té základní omáčky místo jíšky přidám hrstku vařené rýže nebo vařenou bramboru před tím závěrečným rozmixováním a díky tomu získám potom takovou hladkou, pěknou konzistenci. Takže, jestli jste si všimli, univerzální jemná omáčka je na bázi kořenové zeleniny, základní curry omáčka může být na základě všech možných různých zelenin, které se rozdusí zase v tom základu, ve kterém nechybí rajčatový protlak. A v té jemné je kokosové mléko, případně můžete použít i smetanu, když nebudete mít k dispozici kokosové mléko. Takže díky tomu je potom ta omáčka jemnější. No a když máte po ruce tyhle ty základní omáčky, pak snadno připravíte nejrůznější zeleninové curry, protože stačí přidat další zeleninu do té rozmixované omáčky, ať už to bude třeba květák nebo kedlubny, nebo už jmenované cukety a krátce podusíte v té curry omáčce vlastně tu zeleninu. Ale stejně tak se připravují i dušená masa nebo kombinace s houbami a další různou zeleninou, opečenými bramborami a podobně. Takže to bychom měli pro tu indickou kuchyni jakýsi základ. A věřte mi, většinu pokrmů, včetně oblíbeného indického špenátu nebo indické čočky, to je v Indii takové národní jídlo, připravíte právě díky tomuhle tomu základu, ať už to bude v jemném nebo v tom ostřejším, výraznějším provedení. Dejme si muziku a po ní třeba si uděláme máslové kuřátko po indickém způsobu.

Posloucháte kuchařské čarování, které tentokrát je kouzelné indicky nebo po indicku, chcete-li. Slíbil jsem vám, že si uděláme máslové kuřátko. Když by ho připravoval indický kuchař, pak to udělá tak, že to kuře rozseká i s kostmi a kůží na menší kousky. A ty kousky opeče v přepuštěném másle. A potom už si připraví tu jemnou indickou omáčku, tu základní, tu k tomu přilije, přidá k tomu ještě další 3-4 lžíce rajčatového protlaku a to opečené kuře pozvolna v té omáčce dusí. To opravdu bývá proces zdlouhavý, je to téměř jako pomalé vaření nebo ideálně to vařit v nějakém hrnci, který je k tomu určený. A když je kuře měkké, tak potom se do tohohle přidává podle mého kamaráda a indického kuchaře jenom trochu bílého jogurtu, případně i ještě trošku másla a pár nitek zázvoru. A je to hotové. Takže je to kuře tušené, dá se říci v indické rajčatové omáčce. A výrazně z té omáčky voní máslo. Další pokrm, který je takový světoznámý a dobrý, je už zmíněný špenát. Indové ho zpravidla podávají se sýrem panýr. V našich poměrech ho nemusíte schánět, stačí, když si vezmete nějaký sýr, který je vhodný ke grilování a potom v tom jídle, v tom pokrmu se nebude roztékat, ale zůstane celý v kostičkách nebo nudličkách, tak jak ho tam vložíte. No a špenát připravíte docela snadno. Tam nepřipravujete na začátku už zmiňované omáčky, ale uděláte základ z cibule, zázvaru, česneku, jak už jsme si říkali. Akorát v tomhle případě bude toho česneku trochu víc než běžně. Běžně třeba na 2 cibule se dává 1 oříšek toho zázvoru a 2 stroužky česneku. Tak tady v tom případě dejte klidně 5 stroužků česneku, ale zas ho trošičku osmáněte. A chcete-li mít to opravdu indické, tak se používá čerstvé zelené chili, které se naseká. Pro náš případ špenátu by stačila jenom 1 paprička malá. A osmahne se také v tom základu. A nakonec přijde zase masala, to znamená směs koření, kde by měl být římský kmín, koriandr, kurkuma, případně i trochu sladké papriky. Ono to potom má ten špenát takovou krásnou barvu. No a v tomto základu se krátce podusí vlastně nasekaný špenát. Předpokládám, že to bude mražený špenát. Když by to byl syrový, čerstvý, tak by se musel nejprve spařit a překrájet. A zase jenom krátce se všechno podusí. A nakonec to zjemněte kokosovým mlékem. Může to být samozřejmě i smetana nebo jenom trochu mléka. A sýr, ten se opeče zvlášť na másle, případně se k němu dává ještě sezamové semínko a vkládá se až do toho hotového špenátu. Já osobně to dělám ještě tak, že opeču brambory a ty opečené brambory s tím sýrem přidám nakonec do toho špenátu a je z toho opravdu báječný pokrm. No a nemůžu vynechat národní indické jídlo, jak už jsem zmínil, ať už to bude čočka, nebo to bude jiná luštěnina. Oni indové luštěninám všeobecně dávají jedno jméno nebo pojmenovávají to jediným jménem dál. A je to jedno, jestli je to čočka, nebo jsou to fazolky mungo, nebo jiná luštěnina. A tady vlastně ta příprava je zase velice jednoduchá, protože připravíte tu základní omáčku, jak už jsem o ní mluvil. Kdy tedy je to zase opečená cibule, zázvor, nakonec česnek, doplní se to všechno směsí koření, tady bych třeba použil tandoori masala, což je taková všeobecně hodně používaná směs. Zase ji krátce osmahnete v tom základu a potom všechno zalijete rajčatovou pasátou, tedy mohou to být drcená rajčata, anebo to bude rajčatový protlak a přidáte trošku vody. A do toho přidáte čočku a tu velice zvolna pomalou lilinku dusíte, až je měkká.
No a na závěr dochucení tohoto pokrmu obstarává, v mém případě to mám vyzkoušené, jemně nastrouhaná brambora. To opravdu krásně uhladí celou směs, ale Indové to běžně dělají také tak, že část té luštěniny úplně rozvaří. K tomu se třeba hodí jeden druh indické čočky, říká se jí také hnědá čočka, která opravdu se poměrně rychle rozvaří. A teprve potom přidají do toho všeho další luštěninu, třeba další namočenou čočku, anebo malé fazolky, které jsou předem namočené, aby se pak nevařily samozřejmě tak dlouho. No a zas doplnit trošku jogurtu a malinko okyselit není vůbec od věci. Jedl jsem jednou indickou čočku, jestli si dobře pamatuji, bylo to v Salzburku, kde byla indická restaurace, kde jsme byli hosté. A tam mi ta čočka chutnala opravdu snad ze všech čoček indických, které jsem ochutnal nejvíc. A tak jsem samozřejmě pak vyzvídala, protože Ind kuchař mluvil docela obstojně německy, určitě lépe než já, ale přesto jsem se s ním domluvil, že jeho fígl spočívá právě v tom, že na začátku do toho základu přidává rozmixované nebo rozdrcené bílé jemné fazolky, které vytvoří unikátní chuť a v nich teprve společně s tím rajčatovým protlakem, kořením, cibulí, zázvorem a česnekem dusí pozvolna fazolky mungo. A navíc používá fazolky mungo loupané, takže oni jsou potom opravdu v tom drobné, jemné a ta čočka byla opravdu vynikající. No a co se týče do ladění, tak jako my na závěr dáváme do pokrmu třeba celerovou nať nebo pažitku, petržel sekanou, tak Indové samozřejmě používají koriandr, používají také lístečky pískavice, což je řecké seno, takže zasyrová, ta pískavice má takovou zvláštní vůni a chuť a mnohé další, ale ty jsou tady nám málo dostupné, takže pokud máte rádi a budete mít k dispozici koriandr, budiš, ale když tam přidáte třeba teď zrovna vyrostlý libeček, tak také ten pokrm, národní indický pokrm, vůbec nepokazí. Mám tady ještě celou řadu zajímavých receptů, ale přidám jen jeden z té indické kuchyně a to je cibulové vejce. Já jsem tohle cibulové vejce ochutnal v jedné indické restauraci a úplně mě to nadchlo. A přitom ta jeho příprava byla opravdu velice jednoduchá. To vejce nebylo v celku, jak byste si možná představovali, vejce v nějakém těstičku usmažené. No, to Indové také dělají. Ale tady to cibulové vejce se připravuje tak, že na hrubo nakrájenou cibuli nejprve krátce spaříte vroucí vodou a nebo jí na másle malinko necháte změknout, zesklovatět. Pak přidáte směs koření, aby se s tím tukem trošku promnula, aby se promísila. Potom přidáte sůl, samozřejmě hladkou mouku a přidejte i bramborový škrob. A z tohohle toho vytvoříte takové těstičko cibulové a do něj se přidávají nahrubo posekaná vařená vejce. A tuhle tu směs potom Ind vezme do prstů a nebo na lžíci a vloží do vyšší vrstvy tuku a usmaží to vyloženě do křupava. Vzniknou z toho takové malé placičky nebo hromádky a je to křupavé a je to zajímavé a je to dobré. Tak to bychom měli, myslím si, indickou kuchyni tak zhruba letem světem probranou a po písničce, jak jsem slíbil v úvodu, se vydáme do Mexika.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Jestli dobře počítám, tak jsem nějakých 12 let dělal kurzy vaření, při kterých jsme vařili nejrůznější druhy různých kuchyní a mezi populárními byla také mexická kuchyně. A samozřejmě, že jsme dělali tacos a burritos a dělali jsme guacamole a prostě to všechno, co k té mexické kuchyni patří. Ale nedávno mě oslovil jeden kamarád, který kdysi dávno na tom kurzu byl a říkal, zopakni v Českém rozhlase, České Budějovice v tom tvém pořadu, jak se dělá trhané mexické vepřové maso, které jsme potom dávali do těch tortil. A tak tenhle ten slib Milanovi musím samozřejmě splnit a třeba vás to bude zajímat a uděláte si vepřové trošku jinak, než jsme klasicky zvyklí s naším zelíčkem a knedlíčkem. Co budete potřebovat? No, vepřovou krkovici, potom budete potřebovat 2-3 papriky a dále jednu pixlu tmavých fazolí. Může být tedy ta sterilovaná, nemusí to být černé fazole, které Mexičani používají raději, mohou to být takové ty červené, ale když seženete černé, zkuste to. A to je v podstatě všechno, když přidáte ještě trošku cibule. Jak na to? Tu vepřovou krkovici doporučuji spíš než nějakou plec nebo kýtu. To přece jenom je maso suší, zatímco krkovice je, co si budem povídat, šťavnatější. Na půl kila té krkovice potřebujete, jak už jsem zmínil, asi 3 cibule a jednu tu pixlu fazolí a 2 papriky. A ještě k tomu římský kmín a pepř. Tyhle ty dva druhy koření jsou, řekněme, typickou vůní mexické kuchyně vedle dalších různých papriček, které také přidávají pokrmu svoji specifickou chuť. Nejprve do pekáče dejte ty 2 nahrubo nakrájené cibule. Můžete přidat i česnek, ale nemusíte. Podle libosti nějakou tu pálivou papričku.

a dvě papriky krájené na proužky a předem uvařené fazole. To všechno podlijte trochu vody a na tu vrstvu základní, kterou jste tam připravili, rozložte maso nakrájené na plátky. A to maso je třeba pomlít tím římským kmínem nebo posypat mletým římským kmínem a pepřem a pochopitelně osolit. No a potom to všechno pod poklicí pěkně zvolna na nějakých 130-140 stupňů pečte asi tak půl druhé hodiny. Nechvátat na to, pěkně pomalu, žádné vypečení, jenom aby se to spíš dusilo než peklo. Cílem je, aby maso bylo velmi měkké a nakonec ho trošičku opečte, ale nutné to není. A potom se to maso z pekáče vyjme, já ho vždycky zakryju, protože když to horké maso vyndáte na vzduch, tak vám na vrchu osychá a to je škoda. To potom mi nejde dobře trhat. Takže to maso takhle si zakryjte a ten výpek, včetně té zeleniny, fazolí, všechno, to dejte spolu s rajčatovou šťávou pěkně do mixéru a udělejte z toho hladkou salsu. No a potom to maso, oddělte si část té salsy, té omáčky a do ní roztrhejte ideálně vidličkou nebo i rukama to měkonké maso. Drobné kousky, takže uděláte takovou, tak to trhané maso, ale je ono je slepené tou omáčkou. No a potom už pracujete tak, že máte tortilu, aby se s ní dalo lépe pracovat, tak ji zpravidla ještě krátce nahřeju na plotýnce nebo na pánvi. Ona se lépe roluje, i když dnes ty tortily, které se dají běžně koupit, jsou měkoučké a dají se krásně stáčet. Takže ta tortila se potře tou druhou částí té přirozeně zahoustlé salsy. Na to dáte, případně máte-li chuť, nakrájené zelí, můžete tam dát ledový salát, potom přidáte pochopitelně to trhané maso a následně ty placky pevně stočíte. No a tak je můžete rovnou podávat nebo je krátce ještě zahřát v troubě potřené máslem. Pokud byste z toho mě chtěli mít takové ty quesadillas nebo enchiladas, tak se ještě všechno zapéká sýrem nebo přímo sýrovou omáčkou. Ale ten základ toho trhaného mexického masa spočívá v tom, že vlastně připravíte spolu s cibulí, paprikama, fazolí v podstatě vepřovou pečení, která je hodně do měka rozpečená, potom ji rozmydlíte a vložíte ji do části té rozmixované omáčky. A druhou část použijete jako salsa frijol, která se připravuje v mexické kuchyni velice často. A jsou to rozmixované červené nebo bílé fazole. Také se do nich přidává kysaná smetana, syrová cibule nakrájená, směs koření, ale i sýr třeba čedar nastrouhaný. A tahle ta pasta se potom plní třeba do těch menších placek, které se jmenují tacos a dává se jako předkrm. Takže fazole a mexická kuchyně k sobě patří stejně jako známé guacamole. Guacamole to je pomazánka nebo chcete-li dip ze zralého avokáda. To podotýkám. Avokádo, když kupujete, mělo by být na povrchu, když ho máčknete, tak ta silná slupka by se měla lehce promáčknout do té dřeně pod ní. Pokud je to tvrdé avokádo, zelené tvrdé avokádo, pak je třeba ho nechat v pokojové teplotě 2 nebo 3 dny, tak říkajíc dojít dozrát. A tradiční guacamole se skládá z avokáda, prolisovaného česneku, drobně nakrájených rajčat, ta by měla být oloupaná a odjádřená, dále nadrobno nasekaných papriček a také jemně posekané cibule. A mělo by být doplněno koriandrovou natí. Je to taková docela silná pomazánka nebo omáčka. Já osobně připravuji takové moderní guacamole.
Dávám do avokáda kysanou smetanu, jenom trošku česneku a cibuli, kterou ale nejprve osmahnu na oleji spolu s papričkami. Záleží na vás. Jestliže chcete, aby to pálilo, tak přidáte papričky pálivé, pokud ne, dáte běžné dozrálé papriky nakrájené na kostičky. A tohle to vše dohromady malinko osolené je úplně moderní a vynikající a jemné guacamole. No a když už jsem tady u těch omáček, těch mexických sals, tak bych měl zmínit také omáčku nebo směs spíš, která se jmenuje rocha, což znamená česky červená. A je to v podstatě zeleninová omáčka z různé zeleniny nadrobno nakrájená, která je spojena rajčatovým protlakem. Takže bývají tam papriky, papričky, také cuketa, cibule a pochopitelně zase římský kmín, pepř, můžete přidat i trošku perníkového koření. A ta zelenina se nejprve lehce osmahne a potom promíchá s rajčatovým protlakem. Já to dělám tak, že vlastně tu zeleninu promíchám s olejem, nechám ji na plechu, případně na pečicím papíru, vrazím ji do trouby na 180 stupňů a 10 minut to peču. Během toho pečení to dvakrát, třikrát promíchnu a když je to takhle hotové, tak to nechám schladnout, přidám rajčatový protlak, malinko to ochutím solí a citronovou šťávou, pochopitelně, kdo má rád, přidá koriandr, kdo ne, dá třeba jenom petrželovou nať posekanou. A zase je to omáčka, která se velmi často používá jen tak, že se naservíruje v misce na stůl a každý si k tomu či onomu pokrmu přibírá podle své chuti. Já si myslím, že jsme mexickou kuchyni prošli a po písničce se vydáme do Francie a budou to bretaňské galety na slaný způsob. A zároveň potom upečeme i tenoučké palačinky, které připravíme podle světoznámého receptu.

Bretaňské galety jsou tradiční slané palačinky z pohankové mouky a pocházejí z francouzské Bretaně. Na rozdíl od těch tradičních sladkých crêpe se vyznačují tmavší barvou, mají takovou oříškovou chuť a jsou přirozeně bezlepkové. Tak tady je ten základní recept na ně. Potřebujete 250 gramů pohankové mouky, 500 ml studené, podotýkám studené až ledové vody, potom jedno vajíčko a jednu malou lžičku soli a buď máslo nebo olej na jejich pečení. Příprava těsta je jednoduchá. Prosátá pohanková mouka se smíchá se solí, doprostřed francouzská hospodyně udělá důleček, do kterého rozklepne vajíčko a postupně přilévá vodu a metličkou se to všechno vypracuje, až máte tekuté těsto bez hrudek. Ale co je potom hlavní a důležité, to jsem zvěděl právě ve Francii, přímo v Bretani, je, že se tohleto těsto má připravovat den předem, a nejméně 2 nebo 3 hodiny. Jinak běžně hospodyně, když bude pect třeba krépy, když bude pect galetky k snídani, tak je nechává stát přes noc, pěkně od večera. Pohanka totiž během té doby nasaje tu tekutinu a těsto je opravdu potom tak vláčné, přímo dlouhé bych řekl, když ho naberete na naběračku, tak neodkápne, ale dělá takový dlouhatánský čůrek. A to je ta správná konzistence pro přípravu placek. A to samotné pečení se odbývá buď na takové té velké plotně, anebo běžně na pánvi. Stačí, když ji rozpálíte, ideálně nepřilnavou pánev, potřete ji lehonce máslem a naběrečkou nalijete krouživým pohybem nebo rozetřete takovým tím dřívkem tenkou plackou a trvá to tak 1-2 minutky, dokud nezačnou ty okraje zlátnout, tak se otočí a potom během chvilky do peče. A ta galeta se potom má poklást náplní, ideálně dokud je teplá, a potom se s tou náplní dá do trouby a dopéká se. Těch způsobů, jak ji naplnit, je několik, nebo dá se říct celá řada. Ale já jsem si tenkrát v Bretanii od té hospodyně, která měla vyhlášenou restauraci, napsal do svého zápisníčku 5 nejzákladnějších druhů, které se tam dělají v té restauraci a které prý stačí, není třeba vymýšlet žádné jiné. Ta první kombinace je podle Francouzů takzvaná kompletní, je to největší klasika ze všech, která obsahuje ta náplň šunku, sýr, nejčastěji buď francouzský nebo švýcarský, a vajíčko. A dělá se to tak, že ta placka se poklade šunkou sýrem, navrch do prostřed se vsadí jedno vajíčko syrové a ze stran se složí, takže je to takový čtverec, taková nedokonalá obálka, bychom řekli. A takto se vsune do trouby a zvolna se zapéká, rozpéká, tak, aby ten žloutek na tom vajíčku byl ještě tekutý, když se podává na talíř. Další klasický způsob je samozřejmě v Bretanii s mořskými plody. Často se plní už třeba uzeným lososem, ale dávají se tam také různé mušle, krevetky a trošku crème fraîche, to znamená, my bychom tam dali naše pomazánkové třeba, anebo krémový sýr. A ty dary moře jsou zpravidla z prutka předtím, než se dají do té galety, opečené na oleji nebo na másle. A pochopitelně nechybí tam bylinky. Další tradiční úprava je takzvaná lesní úprava a to je verze, do které se dávají houby, ale ty se nejprve dusí na másle s troškou česnekou, slaninou a také sýrem. A zase se to v té galetě potom dá do trouby a zapéká se často i s tím vajíčkem uprostřed. Tradiční taková
spíš pouliční varianta, ale v té restauraci, ve které jsem byl, byla velice populární. Byla náplň z grilované klobásy a kysaného zelí. Tak to také můžete vyzkoušet. No a pochopitelně nechybí i oblíbená kombinace, kdy se do té galety dává špenát, kozí sýr a také vlašské ořechy a spousta opečené, do zlatova opečené cibule. Mohu vám vřele doporučit si takovouhle galetu udělat.

0: Vinařský kalendář.
1: I 7 tipů pro příští dny je tak říkajíc ze světa, protože silnou drůbeží polévku se špenátovými noky a zavařenou červenou čočku připravují v Itálii. A na Slovensku, tam jsem zase jedl plněné bramborové knedlíky, ale nebyly plněné uzeným masem, ale houbovou směsí přelité rozkvařeným tukem a samozřejmě doplněné, ale syrovým kysaným zelím. Další tip je z Francie. Tam totiž připravují skvělou žampionovou rýži, ve které je ještě pórek a samozřejmě i lehce opečená šalotka. A tahle ta rýže Dixl se podává k pečenému telecímu kolínku. Tip z Bavorska zní zase tak, že vezmete klobásky a zapečete v listovém těstě, které je navíc posypáno spoustou různých semínek. No a nějaké vnitřnosti bychom mohli mít také. Co takové plíčky na smetaně na vídeňský způsob? Jsou téměř stejné jako u nás, ale jen lehce kyselejší. Ryba, na to nezapomeňte. A v Anglii jsem mnohokrát ochutnal prudce opečenou rybu, která se potom zvolna dusí v jemné zelenině a nakonec se zapeče pod bramborovou kaší. No a na závěr něco sladkého, tak to už nebudu chodit daleko. Naše domácí piškotová roláda promáznutá ostrým džemem nebo marmeládou je prostě skvělá a přitom jednoduchá. No a v tuto chvíli už nezbývá, než se rozloučit a spolu s Michalem Kolářem, který mistrovsky upravil všechny zvuky, vám popřát všechno dobré a to nejenom na talíři. Za týden naslyšenou se s vámi těší váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V nedělním Vltavínu si připomeneme historii jihočeských hranic z pohledu vztahů mezi naprosto obyčejnými lidmi. Začneme před minulým stoletím dobou koně z Přešky, ale i stát krav, přeháněných z Rakouska do jižních Čech, nebo naopak, aby zabránili hladomoru. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
3: Jaro a pivoňka k sobě neodmyslitelně patří. Nezapomínáme na to v zelených světech. A u této rostliny se pozastavíme. Probereme i pěstování zelí, některých neobvyklých bobulovin a zkusíme poradit, jak se vyvarovat používání chemických prostředků v užitkové zahradě. K poslechu magazínu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou v neděli po 11. hodině se na vás těšíme.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
3: Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech zastavili v Předslavicích na Strakonicku. Ve věži kostela se tam nachází trojice vzácných historických zvonů, které se dochovaly navzdory válečným rekvizicím. Dneska si je poslechneme ve společném vyzvánění. Nejdříve se rozezní malý zvon svatý Petr, který ve druhé čtvrtině 16. století ulil anonymní jihočeský zvonař. Po chvíli se přidá svatý Vavřinec, ulitý roku 1438, zvonařem křížem v Českých Budějovicích. A pak uslyšíme i velký zvon Maria. Ten roku 1549 ulil konvář a zvonař Štěpán v Českých Budějovicích. Je pozoruhodné, že se právě v Předslavicích dochoval takto cenný soubor starých zvonů. Podle kampanologa Radka Lungy k tomu mohl přispět historik a kněz František Teplý, který dokázal odborně doložit jejich historickou hodnotu a uchránil je před rekvizicemi. Největší zvon Maria byl sice za druhé světové války odvezen do Prahy, ale po jejím skončení se naštěstí vrátil zpět. Teď už nechme znít všechny tři předslavické zvony. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Uchazeči o studium na středních školách by v budoucnu mohli psát jednotné přijímací testy předtím, než si podají přihlášky. České Budějovice obnoví obřadní síň krematoria na hřbitově svaté Otýlie. Migrační bariéry nainstalované na Písecku zachytily tisíce obojživelníků. Zítra se teploty na jihu Čech dostanou až k letním 28 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Tím by se obrátil dosavadní systém, kdy si žáci vybírají školy dopředu. Změnu v přijímacím řízení plánuje Ministerstvo školství od roku 2029.
2: Nový model počítá taky s tím, že by se testy psaly na základních školách, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
3: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš za jaro 2029.
2: Školy ale zatím nemají k připravovaným změnám dostatek informací, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: Mluví se o tom, že by se měly konat na základních školách někdy v lednu, což mně přijde, že je poměrně brzy. Nevím také, co by základní školy to druhé pololetí s těmi žáky dělali.
2: Cílem je podle rezortu snížit stres uchazečů a zpřehlednit přijímací proces. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Rekonstrukce čeká obřadní síň krematoria na hřbitově svaté Otýlie v Českých Budějovicích. Radní na posledním jednání vybrali její budoucí podobu. U vítězného architektonického návrhu ocenili hlavně citlivý přístup i nové prvky.
5: Nové řešení smuteční síně má posílit důstojnou atmosféru obřadu a zároveň umožnit individuální podobu rozloučení. Samotné realizaci v příštím roce předchází renovace kaple svaté Otýlie, která dočasně poslouží pro poslední rozloučení. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na Písecku se letos podařilo zachránit skoro 13 700 obojživelníků. Mezi nimi převažovaly ropuchy obecné, skokani štíhlí a čolci. Nechyběly ale ani cennější druhy jako rosnička zelená. Jak informovala mluvčí radnice Petra Měšťanová, u vybraných oblastí vznikly migrační bariéry. Lidi z terénního týmu je kontrolovali každý den. Zachycené živočichy pak bezpečně přenášeli k rybníkům.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1023 hektopaskaly. Odpoledne bude obloha na jihu Čech jasná, k večeru skoro jasná. Maximální teploty se budou pohybovat kolem 22, na horách kolem 20 stupňů. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích klesnou teploty ojediněle ke 2 stupňům. A v mrazových kotlinách na horách může být kolem minus 1 stupně. Zítřek bude jasný nebo skoro jasný, později odpoledne začne od západu přibývat vysoké, většinou průsvitné oblačnosti. Teploty budou letní, dostanou se k 25 až k 28 stupňům. Na horách naměří od 21 do 24 stupňů. Slabý vítr postupně zesílí na mírný, foukat bude od jeho východu a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor si stále dávejte v Novohradské ulici v Českých Budějovicích. Na železničním přejezdu u dopravního podniku nejde světelná signalizace. A nehodu máme na silnici 22 u Drahonic na Strakonicku. Srazila se tam dvě osobní auta. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: Milí přátelé, přeji vám krásné slunečné popoledne. Začínají písničky pro radost, jak už bylo řečeno, s datem 2. května a já vás s radostí vítám u poslechu. Připravené jsou polky i valčíky, ale také tanga a melodie v tanečním rytmu. Zkrátka, pestrá paleta písniček, abyste si následující hodinku užili v radosti. Dobrou pohodu vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová. O první hudební dárek se dnes postará Šumavanka. Pan Miroslav Siner a pan Milan Šanda budou prvními oslavenci. Vážená redakce, obecní zastupitelstvo Dírná v čele se starostkou paní Janou Vackovou žádá o zahrání písničky pro pana Miroslava Sinera, který včera 1. května oslavil 50. narozeniny. Oslavenci přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Dírná paní Věra Novotná. Milé rádio, 17. dubna oslavil své 50. narozeniny náš kamarád, kmenový muzikant Šumavanky, včelař, zemědělec i obchodník s plynem pan Milan Šanda z Hracholusk. Milane kamaráde, přejeme ti, abys byl stále stejný pohodář, který nikdy neskazí žádnou legraci, tak jak tě známe už víc než 40 let. Doufáme, že bude čas zavzpomínat na doby, kdy cesta z Němčic do Hracholusk pěšky nebyl problém, na doby, kdy cesta v Doudlebech dostala jméno po tobě. Milane, přejeme ti pilné včely, brambor, vždy plnou stodolu, obilí fůru a hlavně ještě mnoho úspěchů s tvou estrumpetkou. Vždy budeš opěrným sloupem našeho doprovodu. Přejeme vše nej. No a kdo blahopřeje? Samozřejmě celá kapela Šumavanka.

27. dubna oslavila narozeniny také paní Marie Lutovská ze Zběšic u Bernardic. Milá paní Lutovská, vám přání všeho nejlepšího, pevného zdraví a dobré nálady posílá Pavel a všichni z Jarošova. Paní Marie Peclová je z Horního Záhoří a já mám pro vás, paní Peclová, také pozdrav. Vedení obce Záhoří vám přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí a životní pohody. No a my vybíráme na přání Dobravánku a písničku s názvem Česká Mařenka.

to byla Doubravanka. V obci Životice si dnes kulaté životní výročí připomíná paní Dagmar Kalátová. Vážená paní Kalátová, dovolte mi, abych vám jménem celé obce i jménem svým co nejsrdečněji popřál k vašim krásným narozeninám. Přeji vám pevné zdraví, spoustu radosti a štěstí do dalších let. Ať vás každý den naplňuje láska vašich nejbližších a ať vás provází pohoda a úsměv. S úctou za obec Vrančice, starosta Jiří Sláma. Radost teď uděláme i paní Libušce Jírovcové ze Skrýchova u Malšic. A toto je napsáno v blahopřání. Milá redakce, naše kamarádka paní Libuška Jírovcová dnes oslavuje narozeniny. Štěstí, zdraví, spokojenost a radost z celé rodiny přeji spolužačky z Humpolecké školy. PS, kdyby bylo možné, zahrajte prosím písničku Život je dar. Je nám potěšením paní Jírovcová a paní Kalátová a ještě než zazní doplním, hraje Pardubická šestka.

Další životní výročí teď oslavíme s paní Alenou Chocholovou ze Zálší u Veselí nad Lužnicí. A já mám pro vás, milá paní Chocholová, pozdrav od vaší sestry. Hodně zdraví, štěstí a pohodu v dalším životě přeje Marta s rodinou. A zároveň je to prosba o konkrétní písničku od Veselky s názvem Moje česká vlast. Písničkový narozeninový hudební dárek pošleme také panu Vladimíru Novákovi z Kaplice. Vladimíre, soudny, které zanechávají krásné vzpomínky, tak si je drž a už neles na žádný strom, jedině na jabloň. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdravíčka a spokojenosti ti přejí František, Honza, Dušan a Marie z Bělé. Za všechny vám, pane Nováku, píše paní Jana Benedová. Paní Alence Chocholové a panu Vladimíru Novákovi tedy Veselka a krásný valčík s názvem Moje česká vlast.

Další dva oslavenci, pan Stanislav Hruška a pan Miroslav Martan, milují Babouky. Bohužel každý si přeje jinou písničku. Přednost tedy dáme té v uvozovkách méně hrané. Ze Slavče u Trhových svinů je pan Stanislav Hruška. Milý strejdo, k dnešním narozeninám ti přejeme vše nejlepší. Pevné zdraví, mnoho štěstí a pohodičky. To ti přejí synovci Karel a Vlastimil s rodinou a ostatní příbuzní a přátelé. Vážená redakce, prosíme o písničku pro pana Míru Martana ze Čkyně k jeho 78. narozeninám, které oslavil 29. dubna. Míra je náš spolužák a velmi dobrý a obětavý kamarád, díky kterému máme možnost se každoročně setkávat s našimi bývalými spolužáky. Milý Míro, přijmi naše blahopřání, štěstí, ať máš stále k mání, dále zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl. I když je ti o rok víc, nemění se na tom nic, léta jako voda běží a tak zůstaň stále svěží. Hezké narozeniny ti přejí kamarádi a kamarádky z partičky. A ještě dovětek, prosíme o písničku V údolí malá chaloupka. Tady je z Babouky.

Zajímavá nahrávka, co říkáte, přátelé, se solovým zpěvem u babouků, trochu netradiční. Ne, opravdu nespletla jsem se, skutečně to byli babouci. Další písnička rozhlasovou poštou za okamžik poletí i do Neznašova, kde půlkulatiny slaví paní Blanka Svobodová. Milé rádio, významného životního jubilea se dožívá paní Blanka Svobodová. Vše nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let přeje zastupitelstvo obce Všemyslice se starostkou Kateřinou Novákovou. Další hudební zastavení bude u paní Vlasty Fiktusové. Paní Vlasta Fiktusová žije ve Zvíkově u Lišova. Milá Vlastino,

dohrála a dospívala Budvarka. Kulaté životní výročí teď oslavíme spolu s paní Hanou Binderovou z Jindřichova Hradce. Milá Haničko a maminko, přejeme ti k 80. narozeninám z celého srdce všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, síly a pohody do dalších let. Děkujeme ti za všechnu lásku a péči. Máme tě všichni moc rádi. S láskou blahopřejí manžel Jan a dcery Hana, Jana a Alena s rodinami. Prosíme o písničku Bílé konvalinky, píše za všechny paní Jana Staňková. Slibuj zazní za chviličku. Ještě doplním, že si toto krásné tango za chvíli poslechneme od Vltavanky. Patřit bude i paní Zuzaně Peškové z Českých Budějovic. Milé rádio, chtěli bychom vás touto cestou poprosit o gratulaci pro naši kamarádku a spolupracovnici z bývalých škodových závodů, paní Zuzanu Peškovou. Paní Zuzka pracovala na úseku ústřední opravny ve výrobní dispečerské kanceláři jako referentka jeřábové techniky. Byla důsledná na svoji práci i na nás. Razila heslo pořádek především. Chceme jí popřát hodně štěstí, pohodu, klid a aby měla radost ze vnuček Haničky a Andulky. K přání se připojují manžel Pavel a syn Petr s manželkou. Za kolektiv škodováckých seniorů píše a blahopřeje správce skupiny Jirka Turek.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Pan Jiří Marvan z Týnice u Milevska oslavil půlkulaté životní výročí už v dubnu. Cituji z dopisu. Vážená redakce, touto cestou prosíme o hudební dárek pro pana Jiřího Marvana z Týnice u Milevska, který minulý měsíc oslavil 85. narozeniny i svátek. Milí tatínku a dědečku, přejeme ti všichni pevné zdraví, které tolik potřebuješ. Hodně štěstí, vitality a radosti ze života. Děkujeme za všechny společné chvíle s tebou, za všechno, co pro naši početnou rodinu s láskou děláš. Jsme rádi, že tě máme. Manželka Eva, dcera Pavla, dcera Zlata s manželem Láďou, vnoučata Pája s Lukášem, Ládík s Nelčou, Peťka se Zdendou, Honzík s Klárkou a Zlatuška a také pravnoučata Robíček, Honzíček a Miunka posílají dědovi sladké pusy. Ještě tu mám dovětek. PS, tatínek je veliký milovník koní, proto pokud je to možné, prosíme o zahrání písničky o koních. Je nám potěšením a radostí, pane Marvane. A pozvánka ke zpěvu je na místě. Krásné narozeniny.

Dohráli a dospívali Baboucy. 90 let se dnes dožívá pan Pavel Mičík z Dražic. K významnému životnímu jubileu vám, pane Mičíku, blahopřejeme a upřímně přejeme do dalších let pevné zdraví, klid, radost z každého dne a mnoho spokojených chvil v kruhu vašich blízkých. Vše nejlepší přeje vedení obce Dražice a my vybíráme staročeskou muziku a malou muziku na uše Pepíka.

Milé rádio, chtěli bychom vás požádat o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a spolupracovníka ze Škodových závodů, pro pana Pepu Turka z Dobré Vody, a to ke krásným 90. narozeninám. Pan Pepík Turek pracoval ve Škodovce od počátku otevření v roce 1965, a to až do 90. let minulého století. Chceme mu ze srdce popřát hodně štěstí, pohody, radost z rodiny, ale hlavně zdravíčko. Za kolektiv škodováckých seniorů píše a o písničku od Babouků s názvem Na lodi na stráži stojím prosí správce skupiny pan Jirka Turek. Milý pane Josefe, písnička je připravena, krásné narozeniny i od nás.

Poslední hudební dárek dostane paní Růženka Janů ze Záhostic. Paní Růženka Janů ze Záhostic se narodila 12. března 1928. V březnu tedy oslavila 98. narozeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti dodatečně moc a moc zdravíčka, lásky, pohody, radosti ze života a každý den tvoji oblíbenou štamprdličku. Máme tě všichni moc rádi. Ze srdce gratulují děti Hana a Marie, vnoučata Martin, David a Hanička a pravnoučata posílají sladké pusinky. K přání se připojuje celá velká rodina. A to je dnes, přátelé, z písniček pro radost vše. Krásné odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V nedělním Vltavínu si připomeneme historii jihočeských hranic z pohledu vztahů mezi naprosto obyčejnými lidmi. Začneme před minulým stoletím dobou koně z Přešky, ale i stát krav, přeháněných z Rakouska do jižních Čech, nebo naopak, aby zabránili hladomoru. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Z Německa by mělo odejít 5 000 amerických vojáků. Částečné stažení nařídila americká vláda. U přední Výtoně na Česko-Krumlovsku je nová turistická stezka. Policisté na Vysočině varují před novou metodou podvodu. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 25 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Spojené státy sníží počet vojáků v Německu o 5 000. Nařídil to americký ministr obrany Pete Hegseth. Vojáci podle něj odejdou v příštích 6 měsících až 1 roce. Německo na opatření reaguje zdrženlivě.
3: Německa by měl odejít zhruba každý 8. americký voják. Německý ministr obrany Boris Pistorius to označil za očekávaný krok. Obě země podle něj ale budou nadále úzce spolupracovat. Americká vláda zdůvodnila opatření prověrkou sil v Evropě a přeskupováním sil ve světě. Podle deníku New York Times ale nelze vyloučit ani aspekt pomsty za to, že německý kancléř Friedrich Merz kritizoval Američany za nepromyšlený postup v Iránu. V Německu je zhruba 39 000 amerických vojáků, to je po Japonsku druhý největší počet na světě. Odchodem 5 000 z nich by se počet snížil na úroveň z roku 2022. Tehdy zautočilo Rusko na Ukrajinu. Americké základny v Německu mají i velký ekonomický význam pro okolní regiony. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Nová turistická stezka podél Schwarzenbergského plavebního kanálu na Šumavě vede v úseku na Korandě přední Výtoň. Dnes v 15 hodin je slavnostně otevřou zástupci 5 různých míst na české a rakouské straně Šumavy. Návštěvníci uvidí hudební vystoupení nebo ukázku tradičního plavení dříví. Význam akce shrnul nezávislý starosta přední Výtoně Pavel Gabriš.
4: Tento projekt vznikl v rámci přeshraniční spolupráce, abychom se zblížili s našimi sousedy, abychom přiblížili i našim sousedům krajinu a abychom přilákali nové návštěvníky nám do naší krásné krajiny.
2: Policisté na Vysočině varují před novou metodou podvodu. V posledních dnech se objevují případy, kdy lidem přijde SMS zpráva, že udělali dopravní přestupek a že musí do 3 dnů uhradit pokutu. Internetový odkaz vyzývá k vyplnění osobních údajů a poté je člověk nasměrovaný na internetové bankovnictví. Policejní mluvčí Dana Čírtková ale zdůrazňuje, že policie nikdy nezasílá SMS zprávami informace o tom, že by se někdo dopustil dopravního přestupku.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech bude odpoledne převládat jasno s teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 22. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v mrazových kotlinách může být minus 1. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách ke 24. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda se došetřuje na silnici 22 u Drahonic na Strakonicku směrem na Vodňany. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: vás pěkně zdravím u výletu. Ano, začal nám nový měsíc, je tady první květnový víkend. Naše vysílání je právě teď spolu s vámi. Vyšlo nám to počasí opravdu dobře. A hlavně májové svátky připadly na pátek, čekají nás tedy dva prodloužené víkendy. A to znamená spoustu volného času, věřím, že i právě na nějaké zajímavé cesty. Kam se můžete vydat, tak máme tipy. Třeba do Prahy, do Národního zemědělského muzea na Letné. A protože venku je už opravdu krásně, můžete zavítat i na jeho střechu. Tam vás čeká živá zahrada výhledů. Unikátní expozice s včelými úly, ukázkou pěstování plodin a pochopitelně nádhernými výhledy na matičku Prahu. Můžete se podívat také do muzea map ve Zlíně, které vás přesvědčí, že kartografie rozhodně není žádná nuda, ale zajímavé dobrodružství. A nebo navštívit Berlovu vápenku u Třemošnice v Pardubickém kraji, jedinečnou technickou památku, která připomíná éru zpracování vápence v regionu. A pokud rádi nahlížíte do života našich předků, můžete zamířit do Hanáckého muzea v přírodě, příkazích na Olomoucku, které představuje nejenom lidové stavitelství na Hané. Tak to jsou jenom naše dnešní tipy. Věřím, že jich najdete mnohem víc a že si volný prodloužený víkend užijete.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné má pro návštěvníky připravenou spoustu pozoruhodných expozic, včetně jedné, která se nachází přímo na střeše muzea a nabízí zcela unikátní koncept. Jmenuje se Živá zahrada výhledu a najdete v ní včelí úly, malé políčko se zemědělskými plodinami a především úchvatné výhledy na Prahu. Kromě toho si na střeše klidně můžete sednout na trávník a dát si třeba svačinu. A co všechno přitom uvidíte? Na to se naše pražská redaktorka Jolana Nováková zeptala ředitele muzea Zdeňka Nováka.
1: Ze střechy Národního zemědělského muzea v Praze vidíte kapli svaté Kláry na Venici svaté Kláry až v Troji. Vidíte tady krásný Pražský hrad z takového nezvyklého úhlu. Vidíte kostel svatého Mikuláše na malé straně, údolí Vltavy. Vlastně celé staré město je před námi. Vidíme až na Vinohradech kostel Nejsvětějšího srdce Páně, památník na Vítkově ze sochou Jana Žižky. A vlastně tady vidíte 360 stupňů Prahy.
2: Historie i současnosti vlastně, nejenom hlavního města, ale celé naší republiky. My se rozhlížíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea Zdeňkem Novákem. Tomu místu tady na střeše vy říkáte živá zahrada výhledu. Tak ty výhledy, ty už jsme si přeříkali. Proč živá zahrada?
1: Protože jednak je tady velmi živo, ta zahrada je velmi oblíbená. A pak tady pěstujeme živé rostliny, protože je tady malé políčko, kde ukazujeme plodiny, které vaši posluchači vidí na polích, tak už teď se můžou přijít podívat, jak vypadá rostoucí ječmen nebo rostoucí žito. A ukazujeme živou Prahu, o které říkáme, že je to náš největší exponát, protože jak jste správně mluvila o historii, tak vlastně Praha po staletí bohatla z toho, co vyrábělo zemědělství, lesnictví, rybářství a rybníkářství. Průmysl začal v 19. století, čili všechny ty naše nádherné paláce a chrámy vznikly díky tomu, že jejich majitelé měli panství, kde se hospodařilo na polích, na loukách a v lesích.
2: A když přejdeme tamhle do zadního rohu terasy, tak tady odsud mají ten nádherný rozhled po Praze i včely. Máte tady 1, 2, 3, 4, 5 úhlů.
1: Ano, muzeum je součástí projektu Včely na střeše. Včely jsou tady už od roku 2018 a celkem dobře se jim daří. My na to nemáme specialistu muzeu, ale starají se nám o to odborníci z lesů hlavního města Prahy.
2: No a pane řediteli, my než jsme došli sem na tu vaši živou zahradu výhledu, tak jsme si prošli celé muzeum, které je přátelské ke všem věkovým kategoriím a jak vy vždycky říkáte, schválně, jestli si to dobře pamatuju, vypráví příběh o všem mezi...
1: Od půdy až na talíř.
2: Tak pan ředitel to řekl lépe, než bych to řekla já. To znamená od traktorů v přízemí přes rybářství, lesnictví, myslivost, zemědělství až po gastronomii.
1: A mě těší, že to lidi baví.
2: No přijďte si to sami vyzkoušet.
0: Říká naše pražská kolegyně Jolana Nováková, která si o Národním zemědělském muzeu povídala s jeho ředitelem Zdeňkem Novákem. Prohlédnout si v něm můžete i výstavy anebo navštívit akce, kterých muzeum pořádá celou řadu.

Posloucháte Výlety. Já když chystám soutěžní otázku, tak vždycky zkouším, jak jsou na tom kolegové a ptám se, zdali by dali Ačko nebo Bčko, tak musím říct, zdá se mi, že ty otázky jsou příliš jednoduché, ale nemáme v úmyslu zatím dávat nějaké složité, má to být spíše hra než nějaké týrání se. Tak my jsme se minule ptali, nevím, jestli to byla lehká nebo těžká otázka, jestli byste věděli, kde je naše nejstarší přečerpávací elektrárna. Nápovědou bylo, že její výkon je 1,5 MW. No, dneska dát soutěž v době, kdy máme internet a můžeme si najít cokoliv, tak to je spíš taková, řekněme, domácí práce než vědomostní záležitost. My jsme dali dvě možnosti. Za A je to Černé jezero na Šumavě nebo Dalešice, nedaleko Třebíče, tak je to Ačko, je to přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero na Šumavě. Do provozu byla uvedena 6. prosince roku 1930. Kdo tedy napsal Ačko, měl šanci vyhrát sluneční brýle. A při losování se usmálo štěstí na tyto naše posluchače a posluchačky. Vyhráli paní Věra Honzová, Pardubice, paní Gita Belesová nebo Belešová, Chotěšov, paní Františka Raclová, Linhartice, pan Jan Lochman, Suhrovice a paní Lucie Cigánková, Rohatec. Tak to je pětice našich výherců z minulého víkendu. Gratulujeme. No a protože jsme na začátku nového měsíce, tak padne ještě jedno jméno, a to jméno výherce hlavní ceny za duben. Opět jsme hráli o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky, hodí se výborně na třeba řekněme ranní nebo podvečerní turistické cesty. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, termohrnek a kniha Sedmi krásky na cestách. Vylosován byl pan Václav Štrobl, Netolice. Zvlášť důrazně a rádi gratulujeme. Tak možná vám to nevyšlo, ale máme pro vás novou hlavní cenu, to vy už víte. Tou hlavní cenou je opět výletnický batoh, tak abych na něco nezapomněl. Samozřejmě flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak termohrnek jsme zaměnili za alulahev, tak věřím, že budete spokojeni.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: Chcete se vydat na vzrušující cestu, během které můžete odhalit bohatou historii i fascinující současnost kartografie v České republice? Tak s námi teď pojďte do Muzea map ve Zlíně. Aktuálně je tam k vidění výstava map s vojenskou tematikou. Lákadel pro návštěvníky je tam ale mnohem víc. Přesvědčila se o tom naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Já vcházím do Muzea map ve Zlíně a už na mě čeká průvodkyně a správkyně muzea Hana Vondrášková. Mě překvapil poměrně malý prostor. Co všechno je tady k vidění?
2: Ano, my jsme malý prostor, ale v podstatě každý, kdo sem vstoupí, tak řekne, a to je všechno, ale potom vlastně, když prochází celou tou místností, kde máme asi 16 stanovišť, tak zjistí, že tady stráví i 2-3 hodiny a odchází a řekne mi, no my jsme překvapení, co jsme tady všechno u vás našli a co jsme tady mohli během třeba dopoledne zažít.
1: Aktuálně nabízíte návštěvníkům výstavu vojenských map. Jaké tady máte unikáty?
2: Takovými největšími unikáty je třeba úplně nejstarší mapa z toho vojenského mapování, což je z roku 1793. Je to petrografická mapa Litoměřického kraje od Rojse, takže je to opravdu měděrytinová malinká mapa, která má opravdu velkou historickou hodnotu.
1: My jsme zastavili u stěny, na které je na poličce připevněný mikroskop a nad ním na černé ploše, jakoby v obrazu, je miniaturní mapa České republiky. Ta mapa je skutečná?
2: Ano, to je takový náš malý velký unikát. Je to automapa České republiky, která je opravdu reálná. Je to vlastně provedené technikou hologramu a ta mapa má formát 35x35 mm. Takže je to opravdu malilinkatá mapa.
1: Takže když nakouknu do toho mikroskopu, skutečně tam můžu najít všechna česká města, řeky, pohoří?
2: Ano, úplně všechno, co v České republice máme.
1: A s mojí průvodkyní přecházím k pískovému modelu krajiny s rozšířenou realitou. Předtím, než jste rozsvítila, tak tady byla taková kupička bílého písku. Teď je to nádherně barevné a jsou tu vrstevnice. Jak jste to dokázala?
2: To vlastně takový model, který rozsvícujeme až v momentu, kdy ten návštěvník tady už přijde blíž, aby viděl právě to magické kouzlo barevné hypsometrie, to znamená, tady nám projektor měří výšku vlastně toho písku, tady v takovém dřevěném boxu. No a návštěvník si může ten písek libovolně přemisťovat, přelévat si ho, jo, dělat si tady prostě různé údolíčka, řeky, pohoří a podle toho se mu mění i vlastně barevnost toho písku, jde to vlastně od těch nížin, od té zelené nebo i modré, kde ještě nějaká voda, nějaké jezero a jde to do výšky přes béžovou, oranžovou, červenou.
1: Já jsem tady koutkem oka zahlédla na židli položené 3D brýle. Co v nich uvidím, když si je půjčím?
2: My do nich pouštíme naše letecké videa, protože součástí našeho muzea je i prodejna, kde máme letecké publikace. Takže to, co natočíme, když naši piloti letí nad třeba Vysokými Tatrami, tak to potom můžete vidět v těch virtuálních brýlích. Letíte nad horami a díváte se pod sebou, jak kdyby z pozice pasažéra v letadle.
1: A můžu se proletět?
2: Určitě, je to perfektní zážitek.
1: Ale je to nádhera. Není to teda nic pro lidi, co se bojí výšek? Já jsem právě nad Kryváněm. No, ze Zlína do Tater za takovou chvilku. Moc hezké.
0: Říká naše kolegyně Silvie Pospíšilová. Tahákem Zlínského muzea map je také letecký simulátor, na kterém si můžete vyzkoušet start a následný vyhlídkový let z jakéhokoliv letiště na světě. 28. května oslaví muzeum druhé výročí svého vzniku a už o 2 dny dříve, tedy 26. května, dorazí do Zlína autor aktuální výstavy Vojenská mapování, Zdeněk Kučera. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost si s ním projít celou expozici.

0: Berlova vápenka u Třemošnice v Pardubickém kraji je jedinečnou technickou památkou, která připomíná slavnou éru zpracování vápence v regionu. Dnes už se tu sice vápno nevyrábí, ale díky zachovalým pecím a expozici si návštěvníci mohou udělat zcela jasnou představu o tom, jak náročná tato práce kdysi byla. Jak vápenka fungovala, čím byla výjimečná a co všechno se tu dochovalo nebo obnovilo, zjišťovala naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: My jsme na kraji Třemošnice v Berlově vápence, která už neslouží svému původnímu účelu, ale je předělaná na muzeum. A mojí průvodkyní, která o tomto místě, troufám si říct, ví úplně všechno, je Pavla Alvarezová.
2: Takové vápenky v okolí stávaly hodně, protože se tady z vápence vlastně vyrábilo vápno. My jsme tuto jednu část vápenky dostavili, takže teď vlastně, když přijdem dovnitř, tak je to tak zhruba, jak to tady vypadalo v roce, když se postavila, to znamená 1893.
1: Tady vidíme ty šachty vyhrabávací.
2: My stojíme a nad námi je komín. A dole, jakoby v tom komíně, jsou dvířka a těma dvířkama se vlastně z toho komína vyhrábl rozžavený kámen a vlastně po vychladnutí už to bylo vápno, které se pak prodávalo.
1: Tak a tady jsme přímo v komíně.
2: Ano, když se rekonstruovala vápenka, tak se nechala vybourat díra do komína. Protože v době, kdy vápenka fungovala, tady samozřejmě ta díra být nemohla. Ale teď ta díra je vybouraná, aby návštěvník mohl vstoupit do komína a vlastně se podívat, jak to vypadalo. Takže nahoře se dával ten vápenec, tady před námi je topeniště, takže tady se topilo tím černým uhlím, aby se ten vápenec vypaloval a pod námi je ten vyhrabávací otvor, kde se vyhráblo už to vápno. Takže tenhle komín byl plný vápence. Taková masa vápence, která se posunovala, vlastně vždycky se dole kousek vyhráblo, nahoře se doplňovalo. A kdybychom si udělali křížek na jeden kámen nahoře, tak on než z vrchu doputoval až dolů, než se z něho stalo vápno, tak to trvalo asi 3 dny.
1: Kolik ten komín měří?

0: metrů, je to obrovská výška nahoru.
1: Měří asi 14 metrů a to jsme v tom malém komíně. Ta větší část vlastně je v původním stavu a ta je dvakrát, skoro třikrát větší.
0: Ten komín je původní nebo se také nějakým způsobem musel dostavovat?
1: Ne, ten komín to vlastně bylo to jediné, co rozhodně zůstalo stát. Některé zdi také byly, ale torzo komína stálo, takže ten se jenom musel zpevnit, aby návštěvníci do něj mohli vstoupit, ale je rozhodně původní.
0: Na stěně tady můžeme vidět i dokumentaci fotografickou toho, jak se to, koukám, že od září roku 2008 tady celá vápenka opravovala.
1: Určitě nejzajímavější jsou poslední čtyři fotografie, kde se nám povedlo zachytit vápenku před rekonstrukcí, vnitřní prostory a po rekonstrukci, zevnitř i zvenku. A tam se vidí, jak za ten rok se opravdu udělalo kus práce.
0: Mě zaujala ta lanovka kolem lichnice.
1: Lanovka byla postavená 1882 a vedla z Prachovic k nám na nádraží, vlastně do Závratce tehdy.
0: Kolik to je kilometrů zhruba?
1: Bylo to zhruba 5 kilometrů, byl to taky unikát v té době. Byly to dřevěné sloupy, které kopírovaly terén a lanovka byla schopná převíst 100 tun vápence denně.
0: Kde je její konec?
1: Lanovka se zrušila v roce 1953 a i když pak vápenka ještě fungovala, tak už se vozilo vlastně vápenec autama, ale zůstaly tam dřevěné sloupy, takže pamětníci si ještě pamatují některé dřevěné sloupy, ale v tuto dobu byste vlastně nenašli jediný pozůstatek, že tady někdy lanovka fungovala.
2: Říká Pavla Alvarezová z Třemošnického informačního centra. Na unikátní lanovku, která kdysi spojovala Prachovické lomy s Berlovou vápenkou, dnes už narazíte jen na historických fotografiích. A přesto zůstává symbolem technické vyspělosti své doby i důležité kapitoly místního průmyslu. Nás k někdejší Berlově vápence v Třemošnici zavedla naše pardubická kolegyně Milena Potůčková. Výlety. S hlavní cenou za měsíc květen jsem vás už seznámil, říká se opakování je matkou moudrosti, takže hrajeme o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. A o jakou malou cenu hrajeme tentokrát? O rolovací batoh pro pětici posluchačů. My jsme tentokrát navštívili Muzeum map ve Zlíně. Za novou soutěžní otázkou se vydáme na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední mapu. Jde o rekordní plastickou mapu, která za pár let oslaví 100 let své existence a která je do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a prý velmi pracnou technologií vyřezáváním tenkých překližkových destiček. Věděli byste, co tato mapa zobrazuje? Za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko? Čechy Ačko, Morava a Slezsko Bčko. Hrajeme tedy o rolovací batohy. Textová zpráva, tak se u nás musí odpovědět, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera. Pak pochopitelně kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa. Vždycky dodávejte poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu pošlete do zítřejší, vždy tedy do nedělní půlnoci, na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Tak taková je nová soutěžní otázka. Dobře si ji zapamatujte, protože zítra vás ve vysílání Výlety nečekají. Rozhlas se opět vydává v čele s generálním ředitelem za vámi. Tentokrát dorazil ten tým do Kaplice a vy uslyšíte záznam z tohoto zábavného pořadu. Tak co dodat? No snad ještě, že soutěžní otázku vám připomenu na konci pořadu a zároveň, že ji také najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

zmražený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sobotní výlety. Jedinečný pohled na lidové stavitelství na Hané nabízí Hanácké muzeum v přírodě, které se nachází v obci Příkazy na Olomoucku. Najdete v něm dochovaný komplex staveb, zahrady s vzácnými odrůdami ovocných stromů, 3 špaletové stodoly a 1 unikátní hroubenou stodolu z poloviny 16. století. Prohlédnout si můžete hospodářské prostory takzvaného Kameníčkova gruntu a v doprovodu hanácké průvodkyně z Denis Bořilové zjistíte, jak na Hané dřív sedláci žili. Vezme nás tam naše olomoucká redaktorka Petra Ševců.
1: Vcházíme do obytné části Kameníčkova gruntu.
2: Tak ze dvora jsme se teďka dostali do Přesanko. Přesanek je část síně. Tady mohla mít hospodyně oložený některé věce, které třeba furt potřebovala ke své činnosti, ale v kochaní by jí zavazile. Protože tady si hezky dali zavřít dveře a ta parádní síně jí zostala nedotknutá, neporašená, oklozená.
1: A jdeme do kuchyně. Jdeme do kuchyně, protože tady vidíme krásná kamna.
2: Kochaň na hanáckých gruntech bývala největší místností. Centrálním nebo nejdůležitějším vybavením té kochaně býval dlouhý dobový stůl. Od tohoto stolu se 3x denně scházelo veškeré osazenstvo granto. To znamená, že nejenom rodina sedláka, která mohla čítat třeba 10 lidí, ale také čeledíní děvečky. A stůl na tým granto hanáckým představoval takovou pospolitost všech těch, kteří na grantě žele.
1: A my společně cházíme do světnice. Ta je poměrně větší tady v Příkazích než kuchyň, kterou opouštíme.
2: V hanácké světnice bývala typově třestejný kosaná betko. To byla almara na oblečení, potom kostn, dneska se tomu říká prádelník nebo komoda. No a potom posledním tím kosem toho typického nábytku ve světnice bývala malovaná trohla. Ta dostávala mladá děvčata od svých rodičů. No a oni do ní skládali výbavok. No a s trohlou nám potom tato děvčata odcházela po svatbě do doma svého manžela začat nově život jako vdaná paní.
1: My vidíme krásný typický ženský sváteční hanácký kroj vystavený tady ve světnici. Kolem kroje projdeme a podíváme se ještě do jedné takové malé zajímavé místnostky.
2: Toto je takzvaná oficírská světnička. Oficíři to byly staří důstojníci. A kde se kasárna nebele? Proto, když někde v blízkosti dědine mělo dojít k bitvě, tak bylo potřeba obytovat vojsko, který vlastně do dědine přešlo na takzvané ležení. Oficír nebyl obyčejný voják. Co pak obyčejní vojáci? Te postrkalé na grontě ledakdy. Ale oficír, ten musel mít něco extra. A to byla teda oficírská světnička. A dokonce ani koník oficíra nesměl být ostájený s koňma hospodáře. Musel mít samostatnou maštálku. Tady o nás na Kameníčkovým grontě je to poslední kamrlek v té hospodářské části ve dvoře. Když vendeme po schodech ze síně navrch, tak jsme v bývalých sépkách nebo špěcharech a na Kameníčkovým grontě jsou z nich oddělaný galerijní prostory, kde se čas od času konají všelijaký tematický výstavy zaměřený na lidovou kulturu a zveke na Hané.
0: Říká krásným hanáckým nářečím průvodkyně Zdena Zbořilová. Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích u Olomouce můžete navštívit v otevírací době muzea a nebo se vydat na některou z tematických akcí, které se tu konají v průběhu roku. Patří k nim ukázky sečení a výmletu obilí, podzimních prací na gruntu, ukázky hliněného stavitelství, jarmarky nebo velikonoční a vánoční programy zaměřené na lidové tradice Hané.

Jak zní nová soutěžní otázka? My jsme se vydali na zámek ve Velkých Opatovicích za jednou nevšední mapou. Jde o rekordní plastickou mapu, brzy bude slavit stovku a je prý do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, široká je 12 metrů a je vytvořena zajímavou a pracnou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. My se ptáme, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Hrajeme o rolovací batohy, hrajeme o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, najdete tam také alulahev, ponožky a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak to je nová hlavní cena za měsíc květen, je tam opět malá změna, věřím, že vítaná. Co jsem zapomněl? No, webové stránky připomenu, výlety.rozhlas.cz, tam si můžete poslechnout všechny naše reportáže, u každé jsou fotografie, jsou tam fotogalerie, které vám dokreslí obrázek o tom místě, kam se třeba můžete vydat, najdete na webu interaktivní mapu, podmínky soutěže a tak dále. No, zítra, to už jsem říkal, nás neuslyšíte, zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže náš turistický seriál přeruší zábavný pořad, no a my se sejdeme opět další sobotu, čas snad ani nemusím připomínat, startujeme vždycky 4 minuty po 13. hodině. Za tým výletu vám vše dobré, hezký zbytek soboty, příjemnou neděli a hezké jarní dny přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin. Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci. U strakonického letiště dnes nouzově přistál Kluzák, posádka se lehce zranila. Hokejovou reprezentaci do 18 let čeká na mistrovství světa zápas s Lotyšskem o bronz. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 28 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude novým zmocněncem vlády pro plnění závazků vůči Alianci, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoci vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dříve uvedl, že letos Česko tuto hranici nesplní. O výdajích chce jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. Policisté pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzen za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí nápis Bianca. Pokud jste ho viděli, nepřibližujte se k němu. Zavolejte na linku 158. U strakonického letiště dnes nouzově přistál Kluzák v zahrádkářské kolonii do Křovin. Letoun je poškozený, dvoučlenná posádka utrpěla pouze lehčí zranění. Okolnosti prověřují kriminalisté. Policie o tom informovala na síti X. Činohra Jihočeského divadla dnes od 20 hodin uvede premiéru hry Sen o říši krásy. Příběh, ve kterém se vše podřizuje estetickému ideálu, herci se hrají v zámecké jízdárně Českokrumlovského zámku. Inscenace je součástí festivalu Jižní svéráz. Hru přibližuje její režisér Jakub Čermák.
1: Jedná se o skoro zapomenutý český dramatický text českého dekadenta Jiřího Karáska ze Lvovic a je to jedna vlastně z prvních her v českém kulturním kontextu, která obsahuje nějaký queer motiv. A já věřím, že z diváky, kteří najdou odvahu a přijdou, tak věřím, že zažijeme krásu fyzickou, krásu duševní a samozřejmě i krásu divadelní.
0: Sen o říši krásy se v Českokrumlovské zámecké jízdárně odehraje ještě 4., 5. a 6. května. Před festivalové publikum se znovu vrátí v září. Sport. Hokejisté do 18 let mohou získat první medaily ze světového šampionátu od roku 2014. O bronz se utkají od 15 hodin s Lotyšskem. Češi se v Trenčíně mohou opřít o diváckou podporu, mluví o tom kapitán Petr Tomek, který jako jediný z týmu hraje pravidelně dospělý hokej.
2: Já jsem si za ten rok, co jsem v té extralize odehrál, na to zvykl a je to pro mě nejvíc, že můžu hrát pro ty lidi. Ať už jsou to rodiče, anebo prostě fanoušci, co vás ženou celou dobu dopředu. A tohle je jenom prostě začátek každého nás na mistrovství světa, že nás dopředu na Slovensku ženou i slovenští fanoušci.
0: Ve finále se Slovensko postaví Švédsku v 19 hodin. Počasí. Na jihu Čech je jasno, s teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 22. Vítr je slabý, jihovýchodní. V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až ke 2 nad nulou, v mrazových kotlinách může být minus 1 stupeň. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách ke 24. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní. Biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici číslo 19 u Kladrub nedaleko Chýnova na Táborsku. Provoz je omezen.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Písničky, které nestárnou a sobotní odpoledne, které nikam nespěchá. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč na chvíli zpomalit a zaposlouchat se. Za chvilku se živě spojíme s Dášou Cibulovou Vokatou a podíváme se na cykloturistickou akci Slavnosti květů. Přidáme i jednu archivní perlu, rozhovor s cestovatelem Jiřím Hanzelkou. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na The Beatles, Dalibora Jandu a právě teď na Petra Spáleného.

0: Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. V Chelčicko-Lhenickém regionu je dnes spousta cyklistů. Stovky jich vyjeli nebo vyšly od kostela v Chelčicích na Strakonicku. Právě tam byl start cykloturistické akce Slavnosti květů. K rekordní účasti přispělo hezké počasí a taky rodinná atmosféra s pohoštěním na trase. U startu byla ráno i naše reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak já už jsem na rozdíl od všech cyklistů a turistů zase zpátky v Budějovicích, nicméně užívám si stejně jako oni toho slunečného počasí. To už bylo půl hodiny před startem, kdy jsem tam přijela, účastníků už tam bylo opravdu hodně a naznačovalo to, že ta účast bude letošní opravdu velká, což se potvrdilo na té prezenční listině, se nashromáždilo 500 jmen všech těch lidí, kteří buď na kole, nebo pěšky, nebo v dětské sedačce, a nebo v košíku, což byl případ Fenky jedné, která se vydala se svým páničkem také na trasu. Tak opravdu jich bylo hodně, byli strašně rádi pořadatelé, protože ta práce s touhle akcí je také velká, zapojují se do toho i místní obyvatelé. Je to určitě rodinná taková záležitost už, protože akce sice má 23. ročník, ale s touhle myšlenkou přišel už v roce 1993 ředitel Zemcheby Chelčice, tedy ovocnářského podniku, Jaroslav Muška. Se čtyřmi kamarády si řekl, pojďme oslavit to, že stromy kvetou a bude dost ovoce. Byli v Americe, tam se inspirovali, protože viděli, jak Američani se radují z rozkvetlých stromů, pak si říkali, no Japonci, ti také slaví, že rozkvetou sakury, no tak proč ne my tady na jihu Čech, když tady máme miliony kvítků. No a tak vznikly slavnosti květů.
0: To je hezké, my alergici se radujeme také. Kudy vede cesta?
1: Tak ta trasa začala v Chelčicích a vede přes dalších 15 obcí, například Dlouhou Ves, Krtely, Třešňový Újezd, Třebanice. Samozřejmě nechybí ani Lhenice a Netolice. Trasa pro cyklisty je dlouhá 54 kilometrů a pro pěší 7 nebo 10 kilometrů. Samozřejmě, že lidé si volí podle sebe, podle svých schopností, podle zdatnosti tu trasu sami, můžou se přidávat i na trase, vrátit se třeba z Třešňového újezdu hned zpátky do těch Chelčic, je to na každém.
0: Kde všude se mohou účastníci zastavit a občerstvit se regionálními produkty?
1: Slavnosti květů mají výjimečnou atmosféru nejenom proto, že ta trasa vede cestou lemovanou rozkvetlými ovocnými stromy, ale taky, protože jsou tam zastávky s občerstvením. Je jich celkem 9, tedy ty, které připravili místní obyvatelé, protože je tam napečeno, nechyběl štrůdl samozřejmě ovocný. Na startu už byly jablka, typická samozřejmě pro Chelčice, Lhenice a vůbec tenhle ten region, ale objevily se tam i ovocné šťávy nebo cider ovocný, že pálenice. No a na cestě jsou i mini pivovary, což si myslím, že cyklisti, samozřejmě dospělí, uvítali, protože občerstvit se pivem v takhle teplém dni, to je prostě paráda.
0: No a pak by to bylo zřejmě asi na ten transport v tom košíku. Tolik Jitka Cibulová-Vokatá, my vám děkujeme a přejeme krásné odpoledne.
1: Užívejte dne, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hedvice Řepové z Českých Budějovic je neuvěřitelných 93 let a je stále aktivní. Věnuje se své milované turistice a pravidelně vyráží se skupinami výletníků na kratší vycházky i delší túry. Mluvit o tom bude dnes po 17. hodině v pořadu Jihočeši s Lenkou Rybáčkovou. Tady je malá ukázka z dnešního pořadu.
1: Hodně dává společnost. Ta naše skupina, což je vlastně pozůstatek oddílu, který měla nemocnice v sobě, protože nemocnice měla skupinu, která dělala turistiku. A ty, co zůstali, tak ty jsou tady v té skupině, takže když má skupina něco, no tak to musí mít. No a jinak to byl klub českých turistů a teď ještě je spousta lidí, taky takový ty lidi, kteří už nemohou moc dělat, tak povzbuzují, aby šli. Tak to je třeba klub Aktiv. Taky jsem se tam nějak dostala, už ani nevím jak, kde mě František Batista naučil, nebo seznámil nejenom mě, prostě měl kurz pro zacházení s mobilem a jak fotografovat na mobil, jak to ukládat, jak to přeposílat. Tak to byla taky věc a tam právě taky je pořád se starají o nás důchodce, takže tam má příspěvek Karel Hess, který dělá vždycky v pondělí vejlet. Ten má dokonce většinou tak 6 kilometrů maximálně, aby mohli přijít lidi, kteří to nedělají.
0: Pořad Jihočeši, který portrétuje Hedviku Řepovou, uslyšíte dnes po 17. hodině na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Až na vrcholky hor vyšplhala Věra Martinová. Kam vyšplhal ten další pán, to je otázka, protože toho bylo tolik, že bychom to těžko všechno vyjmenovali. Věděli jste, že slavný český cestovatel Jiří Hanzelka prožil konec svého života na jihu Čech? Někdejší režisér Českého rozhlasu České Budějovice Ludvík Milstein s ním natočil rozhovor v obci Sedlo na Jindřichohradecku už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ludvík Milštajn, rozhovor s někdejším cestovatelem a publicistou Jiřím Hanzelkou. Ludvík Milštajn kvůli tomu nemusel z Českých Budějovic nikam daleko, protože Jiří Hanzelka prožil poslední období svého života v malé obci Sedlo u Jindřichova Hradce. Přestěhoval se tam koncem 80. let 20. století po perzekuci komunistickým režimem a podpisu Charty 77. A tak vznikl záznam, jehož část vám dnes pustíme v cyklu Archivní perly, tedy cyklu unikátních nahrávek Českého rozhlasu České Budějovice.
1: My jsme v podstatě procestovali asi 80 zemí. Na první cestě to byla cesta jihozápadní Evropou, a potom Afrikou napřed ze západu na východ, z Maroka do Egypta a odtamtud na jih až do Kapského města. Potom jsme se přepravili lodí do Buenos Aires, do Argentíny. Absolvovali jsme jeden malý okruh z Argentíny do Paraguaje, Brazílie, Uruguaje, zpátky do Argentíny. Potom napříč kontinentem pod Cordillery a na sever, Bolívie, Peru, Ekvador. Tam jsme bohužel nemohli pokračovat, protože byla v Kolumbii zrovna občanská válka, nepustili nás tam. Tak jsme přepluli do Panamy a skončili v Mexiku. To byla první cesta, trvala 3,5 roku. A druhá cesta, abych to nevyjmenovával tak podrobně, ta v podstatě vedla jihovýchodní Evropou, Malou Asií, v podstatě jihem Asie až do Indonésie, odtamtud lodí do Japonska, z Japonska do Sovětského svazu a napříč Sovětským svazem až do Evropy zpátky.
2: Zatouží profesionální cestovatel třeba v těch dálkách někde po domově?
1: Samozřejmě, že ta touha po domově, ta na vás na cestách nesedí každý den od rána do večera. Většinou je nejsilnější ve chvíli, kdy je zle. Když jste v situaci, že se třeba zdá, že už to končí, že není východisko, že prostě na tom místě už zůstanete. Třeba když jsme byli v Nubijské poušti, zabloudili jsme, byli jsme 3 dny bez vody a už jsme napsali testament. Tenkrát jsme strašně zatoužili po domově, jako po oáze bezpečí a klidu a jistoty. Někdy zase se vám stane, že vás prostředí přesytí exotickou krásou. Když máte kolem sebe příliš mnoho tropických kytek, příliš mnoho intenzivních vůní a zápachů, najednou si vzpomenete na 7. krásku a strašně byste ji rád měl v ruce. Když vidíte dramatické krajiny, najednou třeba zatoužíte po jižních Čechách, po takovém tom středopásmovém, normálním, běžném, dokonce mnoha lidem už příliš všedním pohlazení české krajiny. Takže já bych řekl, že člověk je na cestách pořád jednou nohou doma, jednou nohou venku. Ale ta touha po domově je úplně jiná než třeba u emigrantů. Když jsme třeba žili několik měsíců, myslím 2 nebo 3 měsíce, mezi našimi krajiny v argentinském Čaku, to byli čeští bavlnáři, většinou z jižní Moravy. Jejich touha po domově je něco úplně jiného. To je touha podložena kdesi v hloubce beznadějí a marností. O to víc třeba jejich představa o domově se idealizuje. Snad nenajdete krajana tohodle typu, který příliš dlouho žije a živí se dobře nebo špatně venku. Nenajdete takovéhohle krajana, který by nespomínal na zhurčící potůček, na studánku v lese, na rozkvetlou jarní louku. Je zajímavé, že k takovýmhle idylickým představám se uchylují hlavně, když je jim zle. Ale jsou to představy velice idealizované a zapomínají na všecko těžké a zlé, co je vyhnalo do toho světa. A strašně po domově touží. Pak se ovšem stane třeba, jako u Štefy Příkazského z jižní Moravy, že si ten svůj dávný sen splní a vrátí se domů a najednou ho konfrontuje ta skutečnost s jeho představama. A nastoupí nová vlna zoufalství a jak si předtím idealizoval domov, tak si idealizuje třeba tenkrát tu Argentínu. ten se vrátil několikrát.

0: A několikrát znovu emigroval. Nakonec odešel do Chicaga. Prodělal ve svých 75 letech začátečnická zaměstnání, nedůstojná, ale probil se tím, znovu se oženil na stará kolena, povil ještě dítě. To jsou dramatické osudy, ale dramatické jsou především tím, že jakmile člověka vykořeníte z domova, už nikde nezapustí kořeny. Ani dokonce v tom domově, když se do něho vrátí.
1: Slyšeli jste další archivní perlu, dnes to byl hlas cestovatele Jiřího Hanzelky v části záznamu z roku 1992. Cyklus unikátních nahrávek archivní perly pro vás shromažďujeme i na našem webu www.budějovice.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas České

0: nedělním Vltavínu si připomeneme historii jihočeských hranic z pohledu vztahů mezi naprosto obyčejnými lidmi. Začneme před minulým stoletím, dobou koně z Přešky, ale i stát krav, přeháněných z Rakouska do jižních Čech, nebo naopak, aby zabránili hladomoru. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Can you feel the love tonight? A Elton John na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Blatná, Brloch a Český Krumlov, to jsou místa, která jsou srdeční záležitostí Jana Vondrouše, prvního polistopadového českokrumlovského starosty a nyní provozovatele muzea Loutek v tomto známém jihočeském městě. S Mirkou Nezvalovou si pro náš pravidelný sobotní seriál povídal i o své regionální cestovatelské vášni.
1: Místa v srdci.
2: Já si myslím, že jsem Jihočech v podstatě od A až do Z, nebo já nevím, jak bych to měl říct, protože já během svého pracovního a studijního života jsem nevytáhl z jižních Čech paty. Ne, že bych byl pecivál, to jsem samozřejmě jezdíval kamkoliv, ale narodil jsem se v Blatné. To je dodnes jedno z nejkrásnějších míst pro mě. Pak jsem bydlel ve Strakonicích nějakou chvilku. Studoval jsem v Českých Budějovicích jako mnoho chlapců takzvanou hnojárnu, tedy vysokou školu zemědělskou. No a pak jsem se toulal takhle po těch provozech v Jihočeském kraji, na Třeboňsku, až jsem došel tady do Brloha, mimochodem další krásné místo. A z toho Brloha jsem potom jako zamířil do Českého Krumlova, kde jsem pracoval v bance někdy v roce 83, jsem skončil tady v Českém Krumlově.
3: No a poté to byl výšlap do starostenské židle v Českém Krumlově, to člověk vlastně to místo musí poznat dokonale, aby mu mohl šéfovat.
2: Určitě, ale velká výhoda toho Krumlova je, že není velký, že prostě je to město, který je malý. Já jsem vždycky říkal, že je velké svým významem, ale malé do té jedné hlavy prostě se dá jako dostat ty problémy a vlastně ty potřeby toho města, že jste schopni to obsáhnout prostě, takže jsem musel to město a do dneška si myslím, že ho znám a že ho mám rád prostě tak, jako skoro ne dítě, ale prostě já jsem to město musel dostat z takových těch plenek a z toho, co prostě tady bylo špatně, tak jsme ho museli dostat do nějaký lepší úrovně, takže to je další místo mého srdce.
3: Český Krumlov, tak sem míří mnoho a mnoha turistů ze světa i z republiky, ale teď nás poslouchají Jihočeši především, tak kdy je Krumlov k návštěvě nejvhodnější?
2: Jednoznačně jaro, podzim. V zimě je tu zima a stejně na nějakého toho Aziata, dělám uvozovky, narazíte. Na tom jaře a nad podzim prostě to ještě není tak drsný, ale je zároveň velice příjemně. Je příjemný počasí, není to vedro, není to ubíjející prostě v těch úzkých uličkách prostě mezi těma kamennýma domama. Jaro, podzim.
3: Jak relaxuješ?
2: Možná poslední dobou četbou. Četbou a ještě si vybírám takovou četbu, která mě spíš uklidňuje. Musím, že jsou to autoři 19. století, to je zajímavý, protože tam se píše o dobách, kdy si myslím, že ještě byl svět v pořádku. Jo, a teďko je to takový divný prostě, takže nový román je dramata, sám život je drama. Takže spíš ty autoři toho 19. století, já jsem býval poměrně dost sportovec, hrál jsem volejbal, trénoval jsem volejbal, ale to dneska už v tomhle věku prostě ani omylem. Mám problém vylézt na křížák, takže ta relaxace tím pohybem ne, ale ta četba, to je dobrý.
3: Je ještě nějaké místo, které nosíš ve svém snu, kam by ses chtěl podívat?
2: Já už jsem se smířil tím, že se někam moc daleko nepodívám, ale co děláme? Máme ten náš perimetr, jsou jižní Čechy, že s manželkou jezdíme na takový jednodenní výlety a většinou se držíme prostě v jižních Čechách. Jednak už ty řidičské schopnosti prostě musíme vědět, na co máme, na co nemáme. A další věc, že pořád v těch jižních Čechách je co objevovat. Já tady možná někde, kdybych se rozhlídl, mám nějaký materiály, který si furt sbírám někde po těch informačních centrech a tu, tam jsem ještě nebyl a tamhle jsme ještě nebyli, teď tamhle se otevře nějaký prostě velmi specializovaný třeba muzeum a tak, takže pro mě to jsou pořád jižní Čechy.
3: Říká první polistopadový českokrumlovský starosta a nyní provozovatel muzea Loutek v Českém Krumlově Jan Vondrouš. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Příští týden se o svá oblíbená místa s vámi podělí zakladatelka Českobudějovického centra Bazalka Martina Koudelková.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou. Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
4: V novinových nekrolozích se v titulcích ke jménu Oscar Petr většinou připisují velké hity, pod nimiž se, co by autor podepsal, jako Vánoční medvídek pro kapelu Luci nebo Hříšná těla křídla motýlí pro Anetu Langerovou. To je pochopitelná zkratka, neboť široká veřejnost zná zejména tato dílka Oscara Petra, který došel do konce svého života v předposlední dubnový den ve věku 73 let. A kdybychom zůstali jenom u těchto dvou písniček, tak respekt je zcela na místě. Napsat píseň, jejíž obliba přetrvá dlouho po jejím natočení, je jistě kumšť, navíc pro generačně rozdílné publikum. To, co po sobě v hudbě zanechal skladatel, textař, zpěvák a kytarista Oscar Petr, je však samozřejmě mnohem bohatší a zároveň fascinující svým záběrem. Vždyť tento pražský rodák tvořil společně s Petrem Kalandrou a Zuzanou Michnovou tu nejlepší etapu historie neobyčejné folk-rockové kapely Marcias v 70. letech a vedle toho zpíval s jazzrockovou formací Jazz Q Martina Kratochvíla. Nadání a schopnosti Oscara Petra nebyly jenom hudebního charakteru a zasahovaly i do výtvarného umění. Po emigraci v roce 1979 se později Oscar Petr živil ve Spojených státech amerických také jako architekt interiéru a fotograf. Byť i tam se věnoval muzice. Jeho návrat do vlasti české rockové, filmové i populární hudbě nepochybně prospěl. A nejde jen o písničky, které dělal Oscar Petr pro jiné, ale i o ty, jež zpíval sám. Z jednoho jeho solového alba nazvaného Jsme starí jako děti z roku 2013 vybírám pro tuto chvíli písničku Oscara Petra Pojď se mnou.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Premiér Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil. Slovensko podle prezidenta Zelenského podporuje členství Ukrajiny v Evropské unii. Hokejová reprezentace nastoupí v Českých Budějovicích na českých hrách proti Švédsku. Na jihu Čech bude zítra slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by také měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. První verze návrhu na příští rok by podle něj měla být hotová na konci května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si telefonoval se slovenským premiérem Robertem Ficem. Zelenský na síti X napsal, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a je připravený předat zkušenosti. Předseda slovenské vlády pak v prohlášení uvedl, že i přes rozdílné názory na některá témata si Bratislava přeje dobré a přátelské vztahy s Kyjevem. Fico dodal, že se setká se Zelenským osobně v pondělí v arménském Jerevanu na summitu Evropského politického společenství. Cykloturistická akce slavnosti květů v Chalčicko-Lhenickém regionu letos přilákala rekordních 500 účastníků. K úspěchu přispělo slunečné počasí, trasa rozkvetlými sady a ochutnávka regionálních potravin. U vzniku akce v roce 1993 stál ředitel firmy Zemcheba Chalčice Jaroslav Muška.
2: Jednou jsme v Americe viděli ve Washingtonu, jak tam desítky tisíc lidí jezdí se dívat na rozkvetlý třešně. A v Japonsku je to známá tradice na sakury se dívat. Takže jsme si říkali, proč když v Japonsku miliony kvítků, proč ne tady? Tady jsou taky miliony kvítků.
0: Práce na rozšíření pelhřimovského hřbitova by měly být hotové do konce června. Město od loňského jara proměňuje jeho východní část hlavně kvůli tomu, že tam chyběla místa pro ukládání uren, uvedl vedoucí investičního odboru Tomáš Petera.
3: Celá ta koncepce je rozdělena do tří etap. Měly by tady být postupně během let ještě vytvořeny rezervy, tak aby jsme měli na 80 let kam vlastně ukládat ostatky. Sport.
0: Českou hokejovou reprezentaci čeká od 16 hodin v Českých Budějovicích druhé utkání v rámci českých hokejových her. Do utkání proti Švédům zasáhne i Petr Sikora. Třinecký útočník nahradí zraněného Špačka. Asistent trenéra Jiří Kalous o Sikorovi říká.
4: Velmi pohyblivý, je to velmi inteligentní hráč. Na ledě si umí poradit ve složitých situacích a je strašně nepříjemný. Umí zalít soupeři pod kůži. My jsme zvědaví samozřejmě teď v této konfrontaci těchto soupeřů dospělých, jak se ukáže, ale my věříme, že on má v sobě obrovský potenciál.
0: Počasí. Na jihu Čech je jasno s teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 22, v noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až ke 2 nad nulou a v mrazových kotlinách může být i minus 1 stupeň. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují na silnici číslo 20 na okraji Českých Budějovic u Globusu, kde se srazila 3 osobní auta. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je Je krátce po 15. hodině, pokračuje Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. I v téhle hodině zůstaneme věrní tomu, co k nám patří, tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim další příběhy z regionu a chvíle, které stojí za poslech. Čeká nás soutěž o lístky a také se nám z budějovické Budvar Arény před hokejovým zápasem Česko-Švédsko přihlásí náš redaktor Matěj Vodička. Příjemné sobotní odpoledne.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Orchideje patří k nejkrásnějším pokojovým rostlinám, ale zároveň si žádají trochu více péče a porozumění. Jak je správně množit, aby nám dělali radost, a jak je vyživovat, aby dobře prospívali, se dozvíte v rozhovoru Hanky Šoberové s Pavlem Roubínem z Jílovic.
1: Některé orchideje se množit dají, to znamená za prvé dají se dělit. To je ten asi základní způsob, jak si orchidej namnožit. To znamená, musí se rozrůst a pak se dá rozdělit. Musí se taky vědět, jak, abyste nedopadli jako můj otec, protože ten kdysi dostal taky ode mě nějaké cymbidium a ono mu dokonce vykvetlo. Ono je relativně chladnomilný, takže ty podmínky na jeho pěstování, když se mu něco řekl, když on táta si moc říct nedal, ale tak to nějak tak dodržel, takže se dočkal květu a tím pádem se vlastně rozhodl, že už je výborný orchideář a že může dělat cokoliv. I rozhodl se, že si cymbidium namnoží. Vyrobil si, protože on si dokázal vyrábět téměř všechno, vyrobil několik květináčů, které byly asi 20 na 20 a rozdělil cymbidium na prvočinitele, na jednotlivý pahlízy. Do těch nahrabal v lese hrabanku a zasadil do každého do prostředka pahlízu. No a když jeho syn Pavlík, táta byl taky Pavel, zase dorazil na návštěvu a uviděl, co táta udělal, no tak vyvalil oči a říká mu táto, tak tyhle kytky ti a nikdy nezakvetou a brzy ti chcípnou. Dostalo se mi nepublikovatelné odpovědi teda od táty, protože on řekl, to teprve uvidíš, jak porostou. No, uviděl samozřejmě, protože cymbidium kvete, když je nacpaný v květináči, pokud možno, jo, spoustu kořenů a víc pahlíz musí mít. A když si dáte jednu pahlízu do květináče, tak to suverénně přelejete a už ten výhon, který vám to možná udělá, stačí uhnít a tím je konec. No.
2: Tak si říkám, tohle byl omyl vašeho tatínka. Stalo se vám, pane Roubíne, i nějaké takové pěstitelské faux pas, za které byste si možná zpětně i dal nějaký ten záhlavek? Stává se to i takovým lidem, jako jste vy?
1: Samozřejmě se to stává. Na moje největší faux pas vám do rádia neřeknu, protože by si všichni mysleli, že jsem úplně trouba teda, ale můžete udělat chybu jakoukoliv. No. Můžete prostě tu rostlinu přelít, to bývá nejčastější chyba. Většina lidí, pokud přijde o tu kytku, tak je to tím, že ji přelije. Pokud vám vyschne, tak to zpravidla, pokud to není naprosto radikální, jo, ke zkáze nevede, ale přelítí vede k úhynu, anebo k hnilobě a velice těžkým nebo složitým postupům, než tu kytku zase přivedete trošku k životu, ale většinou je to úhyn.
2: Jak je to s hnojením? Dokážou prospívat orchideje právě bez hnojení? Zvládnou to?
1: No, teoreticky to zvládnou. Ty botanické orchideje, ano, skoro bez problémů. Některý ani není dobrý hnojit, ale to mluvím spíš o takových těch věcech, které se ani v běžných skleničkách, těch našich miniskleničkách anebo v těch malých pěstírnách a za oknem nevyskytují. No to, ale jinak je lepší s vodou vyloženě šetřit a když je substrát suchý, tak zalít. Nejhorší je, když máte zalito, nepodíváte se, vidíte, že rostlina trošku sklopila listy a ještě ji přidáte. Že? Ale to se netýká jenom orchidejí. Takhle můžete zmastit cokoliv.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Jaro a pivoňka k sobě neodmyslitelně patří. Nezapomínáme na to v zelených světech. A u této rostliny se pozastavíme. Probereme i pěstování zelí, některých neobvyklých bobulovin a zkusíme poradit, jak se vyvarovat používání chemických prostředků v užitkové zahradě. K poslechu magazínu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou v neděli po 11. hodině se na vás těšíme.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Debrníka na Táborsku došla až do cíle. Její kilometry na novozélandské stezce Te Araoa jste si adoptovali a díky vám může českobudějovická Arpida nakoupit pro své klienty moderní rehabilitační přístroje. Do dnešního sobotního dopoledne bylo ve sbírce na platformě darujme.cz/tichý hrdina 315 927 korun od 315 dárců. Tolik stručně ke sbírce, ale teď už si poslechněte dojmy Anešky Pecháčkové, která na Novém Zélandu doputovala až do vysněného cíle.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Tam. Jsem v cíli. Tohle je cíl. Jsem živá a zdravá v cíli. 130 dní života v divočině, přes 3000 kilometrů v tělíčku, přes 300 tisíc neuvěřitelných 300 tisíc korun na sbírce, 3 roční období, 3 boty, 2 ostrovy, 1 země a nespočet přebroděných řek. No a potom taky více jak 90 vrcholků a v neposlední řadě jedna nespoutaná duše, co si plní sen, a pak víc jak 300 lidí, co tenhle sen podpořili. Patří vám obrovský děkuju. Obrovský. Děkuju moc Marku Volgemutovi, panu ředitelovi Českobudějovického centra Arpida, který věřil mé cestě a znovu jsme mohli spojit síly a vyzvat okolí, aby si adoptovali moje virtuální kilometry. Ale bez vás by ta cesta byla jenom poloviční. A mně přišla zpráva minulý týden, krásná, z Arpidy. Pan ředitel mi napsal, že převzali přístroj na podporu pohybu Volcate a převzali ho kolegyně z fyzioterapie a ergoterapie. Vy jste dokázali a ještě dokážete někoho postavit na nožičky. Já bych vám chtěla strašně poděkovat, protože když jsem včera přicházela do cíle, tak ten den jsem si vysněla. Včera jsem v cíli oslavila svoje 24. narozeniny. Nebylo to jednoduché, protože když jsem přišla do Blafu, do toho vysněného místa, tak mě zbývalo posledních 6 kilometrů, ale začala strašná bouřka, strašný vítr a strašně pršet. Já jsem byla promoklá na kost, tak jsem si sedla na zastávku ve městě v Blafu. Čekalo mě 5 kilometrů do cíle a říkala jsem si, co budu dělat, protože je mi hrozná zima. Trošku jsem se usušila, počkala jsem tam 2,5 hodiny, než přestalo pršet a vydala jsem se na posledních 5 kilometrů a přišla do cíle s čelovkou. A já jsem si říkala, jaký to bude, až se budu blížit k cíli, co budu cítit. A vůbec se mi nechtělo plakat, byla jsem chladná a jakmile jsem přiběhla k tomu cíli, doslova přiběhla, tak jsem si klekla k té značce, ke které jsem šla, k značce Blav, a začala jsem strašně plakat. Začala jsem plakat vděčností za to, že tady vůbec můžu být a jak privilegovaná jsem, a za to, že to občas nebylo a často to nebylo jednoduchý, a šla jsem skrz řeky, skrz buš, skrz bláto a jsem tady. Ale ta velká vděčnost byla skrytá i v tom, že jsem nešla celou dobu sama, protože jsem věděla, že v zádech mám nejenom Arpidu, ale že tam mám i vás, kteří jste právě věřili mé cestě a podpořili jste Českobudějovické centrum Arpida právě adopcí vašich kilometrů. A z celého srdce bych chtěla poděkovat vám všem ještě jednou, že jste si adoptovali moje kilometry. Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková.
0: A vše o putování Anešky Pecháčkové po Novém Zélandu si zpětně můžete poslechnout na našich webových stránkách.
3: Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. Budějovice.rozhlas.cz

0: Český rozhlas, České Budějovice a písničky, které nestárnou. A teď už slibovaná soutěž. Milovníci historických vozidel zbystřete. Už 9. května se v autokempu Křivonoska pojede, a to bude 55. ročník, mezinárodní soutěže historických automobilů a motocyklů Křivonoska. My pro vás máme soutěž o vstupenky. Rozdáme jich celkem 10. Každý výherce získá 2 volné vstupenky na start závodu. Stačí správně odpovědět na naši soutěžní otázku a můžete být u toho, když se historické stroje vydají na trať. A teď můžete volat na telefon 221 55 44 11 a zapojit se do soutěže. Soutěžní otázku přečtu za chvilku, protože tu máme prvního volajícího. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, František.
0: Františku, zdravíme, přejeme pěkné odpoledne a teď pro vás mám soutěžní otázku. Mimochodem, jste fanda veteránů? Máte rád stará auta?
1: Jsem, mám Piccolo rok 29.
0: No tak to bude přesně pro vás. Poslouchejte soutěžní otázku. Pro které vozy je určena mezinárodní soutěž historických motocyklů a automobilů Křivonoska? A máme tu 3 možnosti. Za A je to buď provozy vyrobené do roku 1960, za B provozy vyrobené do roku 1945, a nebo za C provozy vyrobené do roku 1980.
1: Já bych dal to do roku 60.
0: Vy byste dal do roku 60. Nechcete to ještě rozmyslet?
1: Já se nepamatuju odpovědi.
0: 1960, 1945 a 1980.
1: Tak 45.
0: No, to je správně. Výborně, výborně. Gratulujeme, vydržte nám na lince.
1: Já jsem to zapomněl, ty odpovědi, abych se přiznal.
0: Asi to dopadlo dobře, myslím, že to dopadlo tak, jak mělo, protože milovník starých vozů získá 2 vstupenky na tuto skvělou akci. Já se s vámi rozloučím, vydržte mi na telefonu a přeji vám pěkné odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas z České Budějovice. Druhý zápas domácího turnaje Fortuna Hockey Games má před sebou český národní hokejový tým. V Budvar aréně v 16 hodin začne utkání se Švédy. Svěřenci kouče Radima Rulíka mají před sebou velmi silného soupeře, který v dosavadním průběhu seriálu Eurohockey Tour ztratil v této sezóně jen jeden jediný bod v 7 utkáních. Přímo na místě máme reportéra Matěje Vodičku, který teď přidá další podrobnosti. Matěj, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Z ledové plochy nad soutokem řek Malše a Vltavy, kde máme za sebou rozbruslení, nastoupili tedy oba dva celky. Jak se zmiňoval Radku, švédský tým je opravdu velmi silný v této sezóně. Opravdu Švédové dominují v seriálu Eurohockey Tour a na Švýcary vyhráli ve čtvrtek doma v Jönköpingu 8-1, což je jenom důkaz jejich dominance. A samozřejmě švédský tým má taky zde na turnaji Českých Budějovicích několik hvězd NHL, ať už je to třeba Linus Karlsson, Liam Ogren, Nils Hägglander, to jsou hráči z Vancouver Canucks, a pak také Jack Berglund, který je z Philadelphia Flyers, nebo Anton Frenzel z Chicago Blackhawks. Takže to bude opravdu velmi zajímavá prověrka toho výběru Radima Rulíka a jeho trenérského stavu.
0: S jakou sestavou půjde český tým na Švédy?
1: Tak především nastoupí dnes v utkání dva reprezentační debitanti. Jiří Patera, který bude chytat. Je to brankář, kterého v Českých Budějovicích fanoušci dobře znají, protože chytal taky za motor České Budějovice naposledy v covidové sezóně 2020-2021. No a nováčkem v sestavě Radima Rulíka je taky Petr Sikor. Ten dostal pozvánku po čtvrtečním zápase Česka s Finskem, ve kterém se zranil útočník Michal Ček a to zranění je bohužel natolik vážné, že se to vyřadilo ze sestavy. No a proto dostal pozvánku právě třinecký útočník a stříbrný medailista dalšího světového šampionátu hráčů do 20 let. Když si to vezmeme po pohledě, tak tedy v brance Jiří Patera, Adam Budešík, Petr Kláča, první obrana Kempný, Cibulka, druhá obrana Ticháček, Čotka, třetí obrana Pirovka, Jandus, no a ještě čtvrtá kompletní obrana dvojce Král, Zábradský, teď ještě v rychlosti útoky, první formace Pořeně, Tomášek, Kvek, druhá formace Kouště, Nozberánek, třetí formace Kapka, Milovský, Chmelář a poslední čtvrtá formace Marcel, Petr Sikora, zmiňovaný a Nadováno Pavlík a ještě 13. útočník Matyáš Filip.
0: Matěj, děkujeme a držíme pěsti.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Počasí dnes vypadá opět báječně, slunce hřeje a teploty se už šplhají přesně tam, kde my teplomilní příznivci chceme mít. Bude tak tomu i po zbytek víkendu?
1: Počasí.
0: A to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora. Já vás vítám ve vysílání a přeji vám příjemné odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Ty teploty opravdu zítra budou vysoko, ještě výše než dnes. V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty nám klesnou k ránu na 8 až 5 stupňů, v údolí ojediněle až na 2 stupně a bude vát slabý, proměnlivý vítr převážně od jihovýchodu nebo jihu do 3 metrů za sekundu. Zítra pak jasno nebo skoro jasno, později odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách pak na 21 až 24 a bude vát slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: Naše vodní toky, rybníky i nádrže potřebují vodu jako sůl. Zaprší v pondělí?
2: Zaprší jenom velmi málo, jenom zcela výjimečně. Bude oblačno až polojasno, k večeru pak bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se jen ojediněle vyskytne přehánka, to zejména na horách anebo na západě kraje. Pondělní minima mezi 12 a 8 stupni, maxima mezi 22 a 26 stupni a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Jaké počasí nás čeká v úterý a ve středu?
2: V úterý bude oblačno až zataženo, zpočátku ojediněle, odpoledne a večer se pak na většině území vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů a vystoupají odpoledne na 19 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. No a i ve středu bude oblačná až zatažená obloha. Četné přehánky přinesou srážky postupně na celé území našeho kraje. Místy se vyskytnou i bouřky. Středeční minima 12 až 8, maxima pak mezi 17 a 21 stupni Celsia. Bude vát slabý proměnlivý postupně vítr ze západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme příjemný zbytek služby a těšíme se na slyšenou.
2: Na slyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Národním parku České Švýcarsko hoří. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Před mimořádnými událostmi bude varovat obyvatele v Jindřichově Hradci nový výstražný systém. U Strakonického letiště dnes nouzově přistál kluzák. Posádka se lehce zranila. Na jihu Čech bude zítra slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasiči zvýšili stupeň poplachu požáru v Národním parku České Švýcarsko na třetí. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ústeckých hasičů Tomáš Kalvoda. Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce je Třichovice ve východní části parku. Pomocí dronu se podařilo požár o přibližné rozloze 10 hektarů lokalizovat. Na místě zasahuje 11 jednotek a také vrtulník. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský bude vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO v televizi Nova. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP.
2: My uděláme všechno, protože jsme to splnili. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit na všechny ty rezorty. A máme ten program. I vojenské nemocnice a pokud někdo to kritizuje, tak vlastně neví, o čem mluví.
0: Babiš už dříve uvedl, že letos Česko nesplní hranici 2% HDP na obranu. Podle něj ale cíl doteď nenaplnila žádná česká vláda. To odmítají zástupci předchozího kabinetu. Podle bývalého premiéra Petra Fialy z ODS loni země vydala na obranu přes 2% HDP. S modernizací varovného informačního systému začalo město Jindřichův Hradec. Původní systém byl zastaralý a v některých částech města chybělo pokrytí. Detaily přidává starosta za hnutí ANO Michal Kozár.
3: Stávající hlášení jsou sirény, které všichni známe, kdy probíhá zkouška sirén vždycky první středu měsíci napoledne a je to jenom kolísavý zvuk a už v dnešní době si málo kdo pamatuje typy signálů, které se učili a změna spočívá v tom, že bude přidáno i mluvené slovo, takže se konkrétní opatření obyvatele dozví.
0: Jihočeští hasiči zasahovali dnes spolu se záchranáři a policií v zahrádkářské kolonii u letiště Strakonice. Kluzák Blaník L13 tam skončil na zahradě ve stromech. Jak informují na síti X, piloty, kteří se lehce zranili, si převzali do péče zdravotníci. Okolnosti nehody prověřují kriminalisté.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle ke 2 nad nulou a v mrazových kotlinách může být minus 1 stupeň. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, postupně mírný jihovýchodní. Biozátěž bude na stupně číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu v Českých Budějovicích, ale počítejte do pozdního večera s uzavírkou ulice doktora Stejskala kvůli kulturní akci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si Jiří Hrzán v kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká na jednom svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964, významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řeky sičí,

0: To neříkáš až teďka.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon. Tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: V listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to
5: ne.
4: V obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady. Dobře česky, že jo?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem taky se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Jako Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jak ti říkáš, R, když mluvíš německy?
5: Já jsem řekneš, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel, ale...
5: Tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco, co je jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: jeho
5: měkou...
4: Takže tady je teplo, bys řekla.
5: Here is there warm, tady je
4: warm. Here is there warm. Karle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě. Pravý blinkr hbitě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stále. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečetěla, že
3: ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebujou.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mějí.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on mi slíbil doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy, spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: Samozřejmě, já to teda udělám, ale budeš mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku? Tak.
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet
6: to je vejška.
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřímnout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
9: No, ale tlačit jí nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape, ty. Ty tady trlíku.
7: Komu tykáš ty?
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječní, děkuji.
9: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no takže...
0: No ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost...
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé...
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď si dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandům. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama. Jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 66. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš? O
2: kterým teď mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem

0: Nevím, ale já si myslím, že jo.
1: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
0: Jo.
1: No já to sleduju, tohle, to ty nevíš?
0: No to já vůbec nevím, že by
1: no, umřel. Ano, ano. Že jo, Karel to taky ví. No, tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde no, je mu dneska vidíš, konec?
0: Kde jsem já a kde
1: no,
0: je
1: kde on? Seš ty a kde...
2: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama. A to
2: no, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá.

0: 80. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš, jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Jiříček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak. No tak, Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Járy. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron. Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Já jsou, že vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak, já bych.
1: Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím.

0: Víte, já mám dneska noční, no takže mladej, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak ahoj, papá, mami, seš, ahoj.
3: Víš, herečka a pracuje na dvousměnej provoz, no? To je, pane.
4: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk. Nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý fór. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: A jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v blesku, že prej ten Vomáčka se nemohl uživit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: No, tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No, by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prej ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aaaa,

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točr. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla, má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že jí některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typické japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakumférum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku, no a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik otevřel dveře, já jsem takhle strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, Ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve směr, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který si vyvraždil rodinu. No, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
3: No tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopardí kožich a peří a...
3: A na hlavě je to neskutečné.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podrážkách.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly vonavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě. A ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutná.
4: Jsem to měla v taxiku, víš, těma zapálenýma.
3: No a co říkala taxika?
4: Neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světle zelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on nějaký... známý estet vždyckého.
4: A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. Říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teďko ten Karel to ještě říkal, nekecej, vážně. A teď prostě na něj hodil. Teďko ten Karel jako uskočil, fuj, co to je. A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím čočet? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, nic taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble, nic.
5: Nešlo to dolů?
4: Ježišu. A my říkáme, Karle, počkej, buď klidnej, to jde perfektně. No. Teď jsme to, za něj několik nás bylo, začali skrapat. Nic, držel to tam. Karle, prosím, nesunuj si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
5: Svetr se zdrcnul.
4: Karel říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím tě, není možný
4: k vám
5: svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer.
8: A večer.
6: Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem honem, tady jsi něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebo nebo.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Národním parku České Švýcarsko hoří les, zasaženo je asi 10 hektarů. Divadelní festival Jižní svéráz nabídne dnes v Českém Krumlově premiéru inscenace Sen o říši krásy. Hokejová reprezentace v Českých Budějovicích hraje v rámci českých her proti Švédům. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 28 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Hasiči dál zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří v Rynarticích na Děčínsku. Rozloha požáru je zhruba 10 hektarů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov. Na místě je vyhlášený třetí stupeň poplachu. U požáru zasahuje nejméně 14 jednotek a vrtulník. S navigací v nepřístupném terénu podle Salova pomáhá také dron.
2: Tady té lokalitě žádná nádrž není, není ani topograficky umístitelná, ale je tam blízko zdroj hasební vody a to je říčka Chřebská Kamenice.
1: Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu dnes meteorologové vydali výstrahu před požáry. Pokrývá území od Ústeckého kraje až po Jižní Moravu. Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva. Oba státníci o tom informovali na sociálních sítích po společném telefonátu. Fico od začátku ruské invaze ukrajinské hlavní město oficiálně nenavštívil. V lednu 2024 se ale zúčastnil mezivládních konzultací v ukrajinském Užhorodu poblíž hranic se Slovenskem. Zelenský byl v Bratislavě od začátku rusko-ukrajinské války jednou v červenci 23, kdy v zemi vládl úřednický kabinet Ludovíta Ódora. Topná sezóna na jihu Čech byla pro teplárny většinou náročnější než loni. Kvůli nízkým teplotám ale stále nekončí. Topných dnů bylo dosud zhruba stejně jako před rokem, ale bylo chladněji. Jihočeské teplárny postupně investují do ekologičtějších způsobů vytápění a upouštějí od spalování uhlí. Jak uvedl místopředseda představenstva teplárny České Budějovice Tomáš Kolarčik, počasí v Českých Budějovicích bylo od září do prosince meziročně chladnější o 6-10 stupně Celsia a od ledna do března byly teploty v průměru o 2,7 stupně nižší než v roce 2025. Činohra Jihočeského divadla dnes od 20 hodin uvede premiéru hry Sen o říši krásy. Příběh, ve kterém se vše podřizuje estetickému ideálu, herci se hrají v zámecké jízdárně Českokrumlovského zámku. Inscenace je součástí festivalu Jižní svéráz. Hru přibližuje její režisér Jakub Čermák.
3: Jedná se o skoro zapomenutý český dramatický text českého dekadenta Jiřího Karáska ze Lvovic a je to jedna vlastně z prvních her v českém kulturním kontextu, která obsahuje nějaký queer motiv. A já věřím, že z diváky, kteří najdou odvahu a přijdou, tak věřím, že zažijeme krásu fyzickou, krásu duševní a samozřejmě i krásu divadelní.
1: Sen o říši krásy se v Českokrumlovské zámecké jízdárně odehraje ještě 4., 5. a 6. května. Před festivalové publikum se znovu vrátí v září. Sport. Český hokejový tým hraje druhý zápas na domácím turnaji Fortuna Hockey Games. V českobudějovické Budvar aréně svěřenci kouče Radima Rulíka přivítali Švédsko. Utkání přímo na místě sleduje reportér Matěj Vodička.
4: Hraje se 7. minuta druhé třetiny, český tým zatím prohrává se Švédy 0-1. V první třetině se trefil Ivar Stenberg, jeho prudká rána z mezikruží doputovala až za záda beznosného brankáře Patery. Na střely na branku bylo první dějství poměrně vyrovnané, 6 pokusů na domácí a 7 na švédské straně. Dobrým pohybem a důraznou hrou se prezentovala zejména naše třetí útočná formace Klapka Melovských Melas. Druhou 20-minutovku začali Češi výrazně aktivněji než tu první, ale zatím na první branku domácího celku čekáme. Z Českých Budějovic Matěj Vodička, Český rozhlas.
1: Hokejisté do 18 let na světovém šampionátu na Slovensku vedou v utkání o bronz nad Lotyšskem 2-1.
0: Počasí.
1: V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až ke 2 nad nulou, v mrazových kotlinách může být minus 1 stupeň. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách ke 24, vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují na silnici číslo 20 v obci Tchořovice na Strakonicku, kde se srazila 3 osobní vozidla. Počítejte s omezením provozu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Od malička sportovala. Pohyb je neodmyslitelnou součástí jejího života. Obyvatelka Českých Budějovic Hedvika Řepová oslavila už 93. narozeniny a potkat jí můžete všude po kraji. Je totiž stále aktivní turistkou. Výlety pořádá i pro přátele a také fotí vše, co jí osloví. Jejím receptem na spokojené stáří je zůstat aktivní, mluvit s lidmi, stále se něčemu učit a nebrat se moc vážně. Umět se sám sobě zasmát. A nejen díky svému úctyhodnému věku má o čem vyprávět. Právě začíná pořad Jihočeši s Hedou Řepovou. Příjemný poslech přeje Lenka Rybáčková. Paní Hedviko, cením si, že jste přijala nabídku povyprávět našim posluchačkům o svém životě. Velmi moc si toho cením a vítám vás v Českobudějovickém rozhlasovém studiu. Chtěla bych říct na úvod, že vím, že se nezmiňuje u ženy věk a já jsem ho už v tom úplném úvodu zmínila. A je to docela podstatné, když si budeme povídat, takže se omlouvám a zároveň vám velmi gratuluji k vaší kondici. Zároveň bych chtěla dodat, že jediné, co vás malinko omezuje, je sluch. To říkám i posluchačům, proto se snažím artikulovat, abyste mi rozuměla. Já vím, že jste většinu života prožila v Českých Budějovicích, ale prosím vzpomeňte, kde jste se narodila a trošku nás zasaďte do své rodiny.
1: No tak narodila jsem se na Slovensku, v krásném městě Zvolen, kde jsem žila spokojeně do 6,5 roku, protože půl roku jsem ještě prožila v tehdejší škole. Bylo mi tam dobře, až do té doby, když přišla osudná chvíle, že Slováci už s náma nechtěli mít nic společného. A když přišel náš třídní učitel a vyprávěl nám, jak jel s Čechůnama ve vlaku a že mu ukradli hodinky, tak mi to bylo už tenkrát moc divný. No a mělo to za následek to, že jsem si uvědomila svoje češství, že já jsem Češka teda a že se mnou jako nechtějí nic společného. Nechtěli, protože tatínek, ačkoliv byl strojvedoucí, čili myslím si, že to nebyla žádný zaměstnání, který by ohrožovalo Slovensko, tak přesto tam nemohl být. Takže jsme se stěhovali. Ale jenom k tomu bych chtěla říct, že později jsem našla mezi Slováky takový dobrý kamarády, že jsem si říkala, nejsou všichni lidi stejní. A nejhoršího tam, který se bojí o svoji moc. Tím bych radši skončila.
0: Dobře, vidět, že žijete i v současnosti. Já bych vás ještě vrátila. Proč právě do Českých Budějovic?
1: No, to bylo dobrý, protože já jsem se nevrátila do Budějovic. Já jsem se vrátila do Lišova, protože moje maminka pocházela z Lišova. Tatínek se narodil v Bosně, ačkoliv byl Čech teda. Sešli se v tom Zvolenu, tam se vzali, narodila se jim dcera. No a teď jsme měli odejít ze Slovenska. Pochopitelně byty nebyly, takže jsme našli útočiště u maminčiných rodičů a příbuzných v Lišově.
0: A kolik vám bylo? Promiňte, že do toho vstupu.
1: 6,5 roku bylo, když jsme se stěhovali, protože mám všechny vysvědčení schované, akorát to první pololetní z toho Slovenska mi chybí. Tak jsme se odstěhovali do Lišova. No a tam jsme byli u těch rodičů maminčiných do 45. roku. Snad bych ještě měla říct, že jsem byla jako optimistická vždycky, ale taková jako naivně optimistická, jestli mi rozumíte. Takže si vzpomínám na moje nadšení, když skončila válka a Lišovem projížděla sovětský vojska, mávali na nás, my na ně mávali, byli jsme nadšení. Tentokrát ano. Když jsem to viděla později, tak už moje nadšení bylo pryč. No, tak k tomu asi bych řekla. No a do toho Lišova jsme byli, než tatínek sehnal ubytování v Budějovicích, respektive mladé, část mladé, tak jsme sjeli do mladého. Tam jsme byli, dokud jsem byla svobodná, když jsem se vdala, tak jsme vyšli do Budějc, do středu, do Kanovnické ulice.
0: Vy jste zažila něco, co nezažil každý, nebo nemůže o tom už zpětně vyprávět, když bylo bombardováno v Českých Budějovicích. Vzpomeňte na to, kde jste byla, jak jste to vnímala?
1: Na to vzpomínám, to mám uložený. Za maminkou přijela její sestra, která byla z Lišova, a říkala, bombardují Budějovice, předtím bylo bombardování výtopny. Ale to byla jedna šleha a dost. Ale jenom o tom slyšeli, jak přijela pro maminku, aby jsme jeli do Lišova. To bylo druhý den. V tom přišlo bombardování. Já jsem ještě s kamarádkou utekla k Červenému dvoru. Tam byla taková prohlubeň, takový užlabina. Tam jsme byli, maminka s tou sestrou byli ve sklepě. Tak tam zažili takovýto silnější otřesy. No ale my jsme taky měli docela hrůznou podívanou, protože jsme viděli, jak přiletali letadla, spustili bomby, teď jak to vybuchovalo po těch Budějovicích, než my tak už odlítali. Přišla další vlna, tak teda to už potom bylo dost krutý, ale pořád jsem nějak nepodléhala takové ty panice, hrůze nebo jak, kterou jsem viděla jednak u své kamarádky a jednak i u nějakého Němce, který tam byl, a ten tam dělal takové scény, že jsem říkala, no to snad není možný takhle reagovat. No, reagovat. Takže to jsem zažila. No a právě potom jsme jeli do toho Lišova s tou tetou.

0: Já vás chci vrátit něčemu veselejšímu ve vašem životě. Vy jste se totiž velmi brzy stala velmi dobrou sportovkyní. Počátky byly na Slovensku, ale potom, když jste nastoupila na obchodní akademii tady v Českých Budějovicích, tak se vám podařilo získat 6. místo v běhu na 100 metrů a pan Emil Zátopek vám předával osobně tepláky?
1: Ano, mírná oprava, k té stovce přidáme 2 nuly, jo, byl to kilometr.
0: Aha.
1: A právě tam jsem měla prožít takovýto nadšení, kdy mi přišlo, ježiši, to jsem dobrá, já jsem vepředu, a pak následovalo takovýto, teď já už nemůžu, a teď jsem viděla, jak mě soupeřky předmíhají. No, 5 jich bylo, když jsem byla 6. Ale jinak to souhlasí, od Zátopka jsem dostala ty pláky.
0: Tímto se dostáváme k vaší sportovní kariéře, takhle to musím říci, protože vás ten sport provázel. Já vím, že vám život postupně přinesl i díky manželovi kanoistiku, dostala jste se nahory, lyžovala jste všechno, do dneška chodíte, k tomu se jistě dostaneme. Můžete vzpomenout tady na ty počátky a možná teda tu poválečnou dobu?
1: No, tak vlastně to první bylo ta škola, kde byly sportovní hry a to tenkrát ovšem byly školské mládeže, sportovní hry, dělnické mládeže, já nevím, jestli ještě nějaká jiná mládež byla, to už si teda nepamatuju. No a skončila škola, takže malinko jsem přestala, pak jsem zjistila, že nabývám na rozměru a řekla jsem si, no tak atletika, to je takový sport, který opravdu dá zabrat, tak jsem šla na atletiku. Vzpomínám na svého trenéra Karla Jiravu, to byl taky úžasný člověk, takový, který nás pozbuzoval. No a další řady těch mých kolegů, sportovců, schází se do teďka, každý rok jednou, a jsem zvaná pořád. A když jsem měla tu 90, tak jsem tam teda ještě šla, ale zjistila jsem, že už tam jsou tak 3, kterýma můžu vzpomínat na to, jak to bylo. Takže letos už jsem nešla, jsem se omluvila teda slušně, že už nepůjdu. Tak to byla ta atletika. Mezitím přišla manžel voda, no tak to bylo krásný, protože jsem se dostala do přírody. To s atletikou nebylo tedy, to byly ty stadiony jenom, ale voda, to jsme jezdili závodně hladké tratě, ale jinak turisticky jsme sjížděli Maloše Vltava pochopitelně, ale i jiné například. A teď se dostanu hodně daleko. Uch, Laborec, Latorica, to je u hranic Slovenska, u nejvýchodnějších. Hornát, no nádherná řeka, Černý Vách, takže tam jsem se dostala, no a tam se mi to líbilo, protože to bylo krásný. A vzpomínám si taky na jeden zážitek, když jsme tam někde u té Laborice, Latorit stanovali, měli jsme stan s manželem a večer tam jsme se setkali s jedním člověkem, kterýmu tenkrát jsme říkali Rusín. Tak jsme se s ním promluvili a ráno, ještě jsme byli v tom stanu, najednou slyšíme bouchání na stan. Říkáme, no co to asi je? No ale pak jsme opatrně vylezli a tam stál ten člověk a přinesl nám mlíko k snídani. Takže to byl zase takový jeden krásný moment z toho Slovenska, aby nebyly jenom ty špatní. No a jinak v tom jsem pokračovala, pak přišly děti, tak to už je horší potom, ale já jsem se vždycky nějak nachomejtla k nějaké příležitosti, který jsem využila, takže to byl volejbal. Tak u toho už to bylo jednodušší, dítě vedle hřiště, to šlo, hrál se volejbal, když bylo nejhůř, tak přišlo hlášení, to bylo v Písku. Hledá se maminka, pláče tam dítě. Tak mě vystřídali a šla jsem opečovat dítě. No a pak jsem se dostala nějak k té turistice.
0: Vy jste mi tak jako nenápadně řekla, že pořádáte pro různé menší partičky výlety tak maximálně do 10 kilometrů. To opravdu asi jen možné závidět. Tak řekněte, co vám ta turistika dává v životě a dává dnes taky?
1: Já bych chtěla říct, že hodně dává společnost. Ta naše skupina, což je vlastně pozůstatek oddílu, který měla nemocnice v sobě, protože nemocnice měla skupinu, která dělala turistiku. A ty, co zůstali, tak ty jsou tady v té skupině, takže když má skupina něco, no tak to musím jít. No a jinak to byl klub českých turistů a teď ještě je spousta lidí, taky takový ty lidi, kteří už nemohou moc dělat, tak povzbuzuju, aby šli. Tak to je třeba klub Aktiv. Taky jsem se tam nějak dostala, už ani nevím jak, kde mě František Batista naučil, nebo seznámil nejenom mě, prostě měl kurz pro zacházení s mobilem a jak fotografovat na mobil, jak to ukládat, jak to přeposílat. Tak to byla taky věc a tam právě taky je pořád se starají o nás důchodce, takže tam má příspěvek Karel Hess, který dělá vždycky v pondělí vejlet. Ten má dokonce většinou tak 6 kilometrů maximálně, aby mohli přijít lidi, kteří to nedělají. Ale protože docela chuť lidí projít si aspoň 5 kilometrů je docela velká, tak měl toho tolik, že ještě se našla další pokračovatelka, která si jeho výlety dělá ještě jednou ve středu. A protože nemůžu chybět nikdy, tak když jsem viděla, že je pořádá výlet na bledulky, které rostou kolem Melhutky, to je takový potok od Míčovic, teče dáme až někam do Netolic, myslím. Tak jsem tam taky musela být. No a bylo to krásný. A tak takhle se já dostávám, tak to jsem šla kvůli Bledulím a pak jsem byla ještě ve Včelnej a teď uvažuju, co budou v pondělí nebo ve středu, že bych šla, protože s tou nemocnicí nemáme žádný výlet. Tak abych náhodou nestrádala.

0: Dokážete nám vysvětlit, jak se to dělá, když jako se hodně pohybujete, čím kompenzujete to, aby vás nebolely klouby, abyste měla chuť? Je to rodina. Já vím, že máte 6 pravnoučat, 2 dcery, které máte velmi blízko sebe. Většinou jste říkala, že se o vás vždycky hezky starají a všechno, takže máte vlastně nádherné zázemí. Ale stejně, vy si musíte hledat tu sílu.
1: Já když teď slyším, co se děje ve světě, že 20-letí mladí lidi zažívají pocit vyhoření, no tak já si řeknu, asi málo dělají, asi mají málo činnosti. Nejlepší je něco dělat, něco pořád dělat. Já kromě té turistiky mám ještě zahrádku u toho baráčku. No, co já se tam nalezu po kolenou, protože mě ty klouby taky bolí, ale nesmí se tomu člověk podávat. To je nejdůležitější. Prostě zkusit to a jít.
0: Já jsem zaznamenala váš smysl pro humor už dávno. A je to pěkné, protože vy se vlastně smějete skoro za každou větou. To je neuvěřitelné. A k tomuto se tedy váže to, že jste říkala, že už si nebudete snad kupovat žádnou knihu, ale jedna kniha vás natolik zaujala, že jste si ji koupila. Tak nám řekněte, jakou a proč?
1: A já nevím, jestli to můžu říct. Upr delismus. Takhle je to rozložený na té knížce, že to nevypadá tak úděsně. Já jsem to viděla, když jsem přišla někam na nějakou masáž, kterou mi teda objednala dcera, tak to tam leželo. Tak jsem se do toho koukla a zjistila jsem, že mě to vlastně zajímá. Tak jsem ji měla týden půjčenou, pak jsem ji vrátila a šla jsem si ji koupit. No a myslím, i když to není úplně, on dojde dál, než jsem došla já, ale jenom jak se vyrovnávat s tím, co se nám nelíbí, jak se k tomu stavět, tak to prostě bylo takového něco, co mi taky pomohlo.
0: Vy jste říkala, že vás velmi baví si dělat legraci sama ze sebe?
1: To je pravda. Já zakopnu a směju se tomu. No, zatímco, když nedávno jsem četla někde na Facebooku takový ty vtipky, jak jsou, jak přijde člověk, který je pomlácený a ptá se, co se vám stalo. A on říká, ale manželka zakopla. A vy taky? Ne, já se tomu smál.
0: Jak vnímáte současné dění? Taky se tomu smějete, nebo máte také cesty, jak se vyrovnávat s tím, no, co jste v životě už musela zažít?
1: Tak to už mě bere. To už nezvládám. Říkám si, já se nebudu dívat. Já nebudu jmenovat na jaký tváře. 1, 2, 3, 4 hlavní. Nebudu je jmenovat. Ale opravdu se na to nemůžu dívat. Říkám si, no tak, já už se změny nedožiju teda, ale snad ty moje mladí snad zažijou zase lepší dobu.
0: Je to zajímavé, protože jste prožila podle mě takové ty momenty, na které my si samozřejmě pamatujeme pouze z knížek nebo z dokumentů. Tak to srovnání, které byste dokázala říct, které části té historie, kterou jste vlastně prošla, jste se cítila nejšťastnější. Říká se, že to je mládí, že to je zamilování, no, děti.
1: No. Rozhodně po 89. to bylo. Tak to jsem se cítila opět spokojená. Ale jako takový ten okamžik, kdy jsem cítila, že co se mě spadlo, tak to byl ten 45. rok, teda to musím říct. To jsem cítila úžasnou takovou radost bezbřehou, no, ale potom v 89. roce bohužel se ukázalo, že lidi nejsou k poučení a se jim to, těm, co to myslí dobře, vymknou z ruky, protože jsou lidi, kteří víc dychtí po bohatství a víc dychtí pomoci. To vidíme i ve světě. Já teda se snažím tady tu část, kterou myslím, že je dobrá, takovým s humorem přistupovat i k těm kritickým situacím.
0: Já moc děkuji, že jste si opravdu udělala čas. Čekala jsem, že přijdete, ale vy jste přiběhla. Já vás nemohla identifikovat z dálky a říkala jsem si, to není možné, ta paní Řepová opravdu běží.
1: Neříkejte takhle, třeba by tomu věřili, běhat už nemůžu.
0: To máte jiné parametry potom v tom vnímání. Zeptám se na závěr, abychom to neukončovali úplně jen tak, protože vám opravdu velmi děkuji za vaši návštěvu tady. Přeji vám, ať vám rodina pěkně vzkvétá, ať je pravnoučatům hezky na světě. Vám samozřejmě úplně nejvíc. A teď ještě, co vás čeká úplně třeba, řekněme, nejbližší chvíli, nejvyšší době, co budete dělat?
1: Já ještě, abych nebyla tak optimistická, tak ještě řeknu, že jsem hodně četla v mládí a že jsem měla ráda i poezii. Takže mi naskakují nějaké úrovky, co si pamatuju z těch básní, ale teď mi nejvíc naskakuje: děkujeme neznámým bohům za to, život, že žádný nežije se věčně, že i nejznavenější řeka do moře dospěje přece.
0: Jste si udělala nádherný závěr, nemám co říct. Ještě jednou moc velké díky a těším se zase na viděnu.
1: Děkuju.
0: Naším hostem v pořadu Jihočeši byla obdivuhodná paní Hedvika Řepová. Loučí se Lenka Rybáčková.
2: V nedělním Vltavínu si připomeneme historii jihočeských hranic z pohledu vztahů mezi naprosto obyčejnými lidmi. Začneme před minulým stoletím dobou koně z Přešky, ale i stát krav, přeháněných z Rakouska do jižních Čech, nebo naopak, aby zabránili hladomoru. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
4: Milí přátelé, pěkné pozdravy vám posílám z Českého rozhlasu České Budějovice v úvodu koncertních ozvěn od tří lvů. Moje jméno je Jiří Kasal. Bylo to v Budějovickém divadle u Kapličky v pátek 20. března několik hodin po začátku astronomického jara. V třetích letošních večerech S v rámci jubilejní 10. sezony těchto unikátních hudebních programů, které připravuje a jejich dramaturgii určuje Jaroslav Hnízdil, kdy zaujala tamní publikum pozoruhodná dvojice Kristýna Skalická a Libor Heřman. Ta se do těchto míst vrátila po více než 4 letech. No a na tomto koncertě jsem byl přítomen ve dvoj jediné roli. Jednak jako patron, jednak jako redaktor Českobudějovického rozhlasového studia, které řadu večerů S v minulosti už natočilo. A rád jsem vplynul do podmaněvého poetického světa písničkářky, akordeonistky a loutkoherečky Kristýny Skalické-Šmahelové, zpívající česky, slovensky, polsky i v těšínském nářečí. Kristýna se narodila v Třinci v polské rodině, ale žije v Praze. Zhudebňuje nejenom své texty, ale také verše Ivana Martina Jirouse, Barbory Baronové nebo Silvestra Lavlíka. V tom nejlepším slova smyslu na sebe Kristýna Skalická upozornila před 11 roky album Jeden tanec. Na něm jsou všechny písničky, které za chvilku uslyšíte. Tato písničkářka se často hudebně spojuje jako v případě tohoto alba, ale také zmiňovaného vystoupení s kontrabasistou žánrově velice otevřeným českobudějovickým muzikantem a pedagogem Liborem Heřmanem. A od této dvojice si nejprve můžete poslechnout písničku Jelen, jejíž autorkou je Kristýna Skalická.

Děkujeme. A teď zaspíváme dva texty Ivana Martina Jirouse. První bude Hospoda.

To byl text Barbory Baronové. Ona vyhrála pár Magnesi liter, myslím, i krásné knížky, tu cenu dostala. Tak můžete se podívat, třeba něco přečíst od ní. A teď miláčku.

A teď bude taková upalová to píseň, kterou jsem napsala, když jsem čekala na tu Barboru Baronovou na lavičce na Karlově náměstí v létě ve 12 hodin v poledne a žehlo mi to na hlavu a z toho je tahle píseň Tygr.

sleduje svým zeleným vokem vzdálenost ke slunci zal jedním skokem. Tygr se koupe ve zlaté tůni,

Teď zaspívám polsky. Já pocházím od Českého Těšína a vlastně moje rodina je polská, tak chodila jsem i do polských škol, ale jsou v Čechách, na české straně. A takže je to vlastně, mám dva jazyky, kterýma mluvím. No, občas jdu do Polska, tak taky jako je to super, že můžu zpívat i polsky. Tak teďkom sat.

polštině zaspívala a na akordeon spolu s kontrabasistou Liborem Heřmanem zahrála Kristýna Skalická-Šmehlová písničku Sad. Jejíž je autorkou stejně jako jí předcházejících Zelený tygr a Miláčku. Před nimi jste ještě poslouchali skladby Proplétá se s textem Barbory Baronové a Skla v oknech i Hospoda s verši básníka Ivana Martina Jerouse, které velmi zajímavá písničkářka Kristýna Skalická zhudebnila. Od ní a od Libora Heřmana jsem z koncertu v divadle U kapličky z večeru S letošního 20. března vybral na závěr koncertních ozvin písničku Vlhošť. Před ní vám, přátelé, autor pořadu Jiří Kasal děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Marka Svobodu klidný večer.

0: Jaro a pivoňka k sobě neodmyslitelně patří. Nezapomínáme na to v zelených světech. A u této rostliny se pozastavíme. Probereme i pěstování zelí, některých neobvyklých bobulovin a zkusíme poradit, jak se vyvarovat používání chemických prostředků v užitkové zahradě. K poslechu magazínu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou v neděli po 11. hodině. Se na vás těšíme.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
1: Český
0: rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hasiči v Česku bojují s 20 přírodních požárů. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko. Město Jindřichův Hradec získá zdarma skoro 5 hektarů pozemků. Hokejisté do 18 let na světovém šampionátu vybojovali bronzové medaile. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 28 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasiči po celém Česku teď zasahují u 30 požárů v přírodě. Většina z nich je na polích nebo loukách. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko. Nedaleko Rynartic hoří na ploše o velikosti asi 900 hektarů. S hašením pomáhají 3 vrtulníky. Platí tam nejvyšší 4. stupeň požárního poplachu. Problémy jsou podle Posekané, ale i v dalších regionech.
3: Máme ještě dalších zhruba 5 ve 2. stupni poplachu. Jsou to požáry na Vysočině, v Libereckém kraji a v Ústeckém kraji.
1: U Krištofova údolí nedaleko Liberce vzplálo asi 25 hektarů porostu. Helikoptéra zasahuje také u Moravských Budějovic na Třebíčsku. 5 hektarů pozemků získá město Jindřichův Hradec zdarma od státního pozemkového úřadu. Převod schválili zastupitelé na posledním jednání. Jde o plochy v několika částech města, uvedl místostarosta Radim Staněk z Hnutí Naše Česko.
4: Na 3 katastrálních území, jedná se o Buk, Jindřichův Hradec, Radounka a samotné město Jindřichův Hradec. Je tam jedna podmínka, že po dobu 5 let je takzvaná udržitelnost, že ty pozemky musí být v souladu s platným územním plánem. Primárně se jedná o pozemky veřejné izolační zeleně.
1: Město o pozemky usilovalo už v minulosti. Převod umožnila aktualizace metodiky státního pozemkového úřadu. Cykloturistická akce slavnosti květů v Chelčicko-Lhenickém regionu letos přilákala rekordních 500 účastníků. K úspěchu přispělo slunečné počasí, trasa rozkvetlými sady a ochutnávka regionálních potravin. U vzniku akce v roce 1993 stál ředitel firmy Zemcheba Chelčice Jaroslav Muška.
5: Jednou jsme v Americe viděli ve Washingtonu, jak tam desítky tisíc lidí jezdí se dívat na rozkvetlý třešně. A v Japonsku je to známá tradice na sakury se dívat. Takže jsme si říkali, proč když v Japonsku miliony kvítků, proč ne tady? Tady jsou taky miliony kvítků. Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let na mistrovství světa na Slovensku porazili Lotyšsko 4-1 a získali bronzové medaile. V aktuální sezóně suverénní Švédsko je dalším soupeřem českých hokejistů na domácím turnaji Fortuna Hockey Games. Trenér národního týmu Radim Rulík pro utkání v Českých Budějovicích zařadil do sestavy 2 reprezentační debitanty, brankáře Jiřího Pateru a útočníka Petra Sikoru. Utkání v Budvar aréně sleduje reportér Matěj Vodička.
6: 39. minuta zápasu, právě komerční pauza. Češi hrají se Švédy nerozhodně 1-1. Ve druhém dějství si několikrát hráči Trekl Nor ve svém útočném pásmu vytvořili drtivý tlak, ale domácí celek podržel brankář Spatera. Po jedné takové situaci kotouč z obrané třetiny vyvezl Melovský, který našel na modré čáře skvěle rozjetého Chmelaře. No a ten přebruslil švédskou obranu a nádherně kotouč zavěsil pod horním tyčku švédské branky. Jde o první branku Jaroslava Chmelaře v jeho druhém utkání za seniorskou reprezentaci. Z Českých Budějovic, Matěj Hudička, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci se ochladí na 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až ke 2 nad nulou, v mrazových kotlinách může být minus 1 stupeň. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují mezi Lipnem nad Vltavou a Frimburkem na Českokrumlovsku u havárie osobního auta. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 18 hodin a 5 minut posloucháte sobotní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého přání či pěkné písničky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České

ladíte Český rozhlas České Budějovice. Hana Zagorová. Dobrý den, chtěli bychom zahrát naší milované Daně Bednářové ke krásným 80. narozeninám, které oslavila ve středu 29.4. Přejeme hodně moc zdraví, štěstí a lásky a ať má pořád tolik energie na rozdávání. Manžel Petr, syn Petr se Zuzkou, Sabrinka, Sandrik, Jana, Pepík, Plášilovi, Zbyněk, Martinka a Alžbětka. Moc děkujeme. Nemáte zač, my zase moc gratulujeme.

Posloucháte Melodie podvečera na Českém rozhlase České Budějovice, vaše písničky na přání. Tu další písničku máme pro Jaroslava Běhounka opět ke krásným, kulatým 80. narozeninám. Prosím o zahrání písničky od Jiřího Zmoška Už mi lásko není 20 let. Krásné narozeniny, hodně štěstí, hlavně zdraví ti ze srdce přejí a velkou pusu posílají manželka Maruška, děti Jaroslav, Maruška a Šárka, vnoučátka a pravnoučátka. Mysli na to, že tě máme moc rádi.

Posloucháte Melodie podvečera a jdeme plnit další zajímavé hudební přání, ale především popřát k narozeninám. Dobrý den, prosím o zahrání duetu Stay od Bonnie Bianco a Pierre Cosso z kultovního hudebního filmu. A já musím dodat, že ten film je z roku 1983 a jmenuje se Cindy. Oblíbenou písničku zahrajte prosím pro úžasnou Haničku Buchalovou z Dubičného, která 1. května oslavila kulaté 70. narozeniny. A kromě písničky ještě blahopřání. Narozeniny nám Hana slaví, hodně štěstí, hlavně zdraví. V klidu prožij další léta, ať tvůj život stále vzkvétá, pro vás je samá radost, naděje a žádná starost. Ať překonáš těžké chvíle s pevnou vůlí v plné síle, ať z úsměvu jasné záře nevymizí z tvojí tváře. Ať slunce stále hřeje a to všechno ti Martin přeje. No a my přejeme samozřejmě také všechno nejlepší a posíláme avizovanou píseň Stay, Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

Melodie podvečera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A máme tu další přání. Dobrý den, prosím, zahrajte píseň od Hany a Petra Ulrichových pro paní Marii Hlaváčovou ze Strakonic, která oslaví ve středu 6.5. své narozeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvým 87. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, radosti, spokojenosti a vitality do dalších let. Děkujeme za vše, co jsi pro nás udělala, tvoje dcery Maruška a Věrka s rodinami. No a Český rozhlas České Budějovice se samozřejmě připojuje a posílá pěknou písničku.

Milé rádio, pořad Melodie podvečera. My bychom chtěli popřát panu Vladislavovi Bednářovi z Římova nad Malší k jeho významným narozeninám a to k včerejším sedmdesátinám. Chceme mu poslat písničku od Depeche Mode, Enjoy the Silence. Jinak mu přejeme hodně štěstí, pohodu, klídek, ať se jeho galerii daří, ale hlavně to nejdůležitější, a to je trvalé zdravíčko. Přeji mu to manželka Ivanka, syn Lukáš s manželkou Alenkou a vnuci Adámek a Daniel. Dále dcera Ivanka s manželem Tomášem a vnoučkem Doriánkem a Turkovi z Hosína. Tady jsou Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a oblíbené melodie podvečera. A jdeme na další přání. Příjemný podvečer vám do studia Českého rozhlasu České Budějovice a všem posluchačům a posluchačkám. Prosím vás o zahrání písničky pro mou manželku paní Ivetu Olivovou z Bořanovic u Vimperka, která 28. dubna 2026 vstoupila mezi padesátníky. A dnes, to je 2. května, kulatiny právě slaví. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti, rodinné pohody a úspěchů i do dalších let přejí manžel Slávek, syn Lukáš a dcera Monika s přítelem Josefem, rodiče z Bořanovic, sestra Jitka s manželem Petrem ze svaté Maří, tchýně a švagrová Maruška z Vimperka s rodinou. Užívej si, milá Ivetko, další léta naplno a v pohodě. Práce i odpočinek na tvé oblíbené zahradě, ať tě pořád naplňují elánem, potěšení z bohaté úrody a radostí s tvými nejbližšími a samozřejmě i nejlepším čtyřnohým přítelem. Moc vám všem děkujeme za zahrání a možnost potěšit naši jubilantku i další oslavence oblíbenými podvečerními melodiemi různých žánrů. Všechny gratulanty srdečně zdraví Vladislav Oliva. No a my posíláme narozeninovou píseň.

Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

Ladíte Český rozhlas České Budějovice a my máme připraveno další hudební přání. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Josefa Slavíčka z Nihošovic k 50. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Nihošovicích.

No, my zdaleka nejsme v půli, my jsme téměř na konci, posloucháte Melodie podvečera a já tady mám poslední přání. Hezkou sobotu 2. května. Zikmundům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a i vám do rádia a samozřejmě všem posluchačům. A to je píseň, kterou posílá právě teď Sylvie z Prahy.

0: Rádie Podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tolik dnešní Melodie Podvečera. Od mikrofonu se loučí Radek Diviš a těším se na slyšenou zítra odpoledne.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie v Rakousku zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy. Premiér Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil. Před mimořádnými událostmi bude varovat obyvatele v Jindřichově Hradci nový výstražný systém. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 28 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informuje o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policie zatím nezdělila. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by také měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší než v letošním roce. První verze návrhu na příští rok by podle něj mohla být hotová na konci května. Topná sezóna na jihu Čech byla pro teplárny většinou náročnější než loni. Kvůli nízkým teplotám ale stále nekončí. Topných dnů bylo dosud zhruba stejně jako před rokem, ale bylo chladněji. Jak uvedl místopředseda představenstva teplárny České Budějovice Tomáš Kolarčik, počasí v Českých Budějovicích bylo od září do prosince meziročně chladnější o 6 desetin stupně Celsia a od ledna do března byly teploty v průměru o 2,7 desetin stupně nižší než v roce 2020. S modernizací varovného informačního systému začalo město Jindřichův Hradec. Původní systém byl zastaralý a v některých částech města chybělo pokrytí. Podrobnosti doplňuje starosta Michal Kozár z hnutí ANO.
2: Stávající hlášení jsou sirény, které všichni známe, kdy probíhá zkouška sirén vždycky první středu v měsíci na poledne a je to jenom kolísavý zvuk a už v dnešní době si málo kdo pamatuje typy signálů, které se učily a změna spočívá v tom, že bude přidáno i mluvené slovo, takže se konkrétní opatření obyvatele dozví.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 8 až 5 stupňů, v údolích ojediněle až ke 2 nad nulou a v mrazových kotlinách může být minus 1 stupeň. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách ke 24. Vítr bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích ale počítejte do pozdního večera s uzavírkou ulice doktora Stejskala kvůli kulturní akci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech v západních Čechách. A to hned ve třech městech, která nás přesně před 5 lety opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Naše dnešní výprava bude hodně souviset se vzácnou a léčivou vodou, zdravím, krásou a touhou po věčném mládí. Takže je nad slunce jasnější, že dnes zamíříme do lázní Mariánských, Františkových i Karlových varů. Asi si říkáte, že na západočeském lázeňském trojúhelníku nic utajeného není. Ovšem já sama jsem byla v řadě ohledů překvapena a doufám, že vy budete též. Pokud považujete lázeňství za výdobytek moderní doby, opak je pravdou. První lázně vznikaly už před 4000 lety, a to podél řeky Indu a jejich přítoků. Ve starém Egyptě už fungoval celkem sofistikovaný systém provozu a lázně poskytovaly hygienické zázemí nejen panovníkům, ale také dělníkům pracujícím na stavbách pyramid. Na dnešní podobě lázní má však největší zásluhu starověké Řecko a Řím, kde byly budovány ve 3. století našeho letopočtu bazény a termální relaxační místnosti, které už měly propracovanou kanalizaci i vytápění budov. A z jejich vzoru čerpaly i naše Karlovy Vary. Mimochodem město s nejvyšší koncentrací horkých pramenů na světě. A právě v Karlových Varech naše dnešní putování zahájíme.

0: Tak milí posluchači, my vás zdravíme ze srdce Karlových Varů a nacházíme se s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V místě, které naštěstí už teď opět pulzuje životem, jsme na slavné Karlovarské kolonádě. Tak když byste to měla zhodnotit nikoli z hlediska balneologického, ale z hlediska toho, jak to město celé vypadá. Vy jste zmínila, že vypadá jak takový načinčaný dort. Čím to je? Je to tou jeho dispozicí, tím, že ta architektura tady vždycky měla tendenci být jako hodně dávaná na odiv, reprezentativní, nebo v čem spočívá zvláštnost Karlových Varů oproti těm dalším dvěma městům?
1: Tak Karlovy Vary našly velké uplatnění pro historizující styly. Když se podíváme na jednotlivé kolonády plné sloupu, plné klasického tvarosloví, ale i takových, dalo by se říct, možná pitoreskních detailů. A prolnutí s přírodou a vlastně rozesázení té architektury po svahu, ten specifický urbanismus takového jakoby lázeňského, krajinářského pojetí, je přesně to, co dává Karlovým Varům naprosto unikátní charakter. A k tomu samozřejmě kolonády jako kryté procházky, to je také unikum, protože naše české prameny se na rozdíl od těch ostatních, které se nacházejí v tom balíčku těch velkých lázeňských evropských měst, dají popíjet. A veškeré naše léčení, teda teď se té balneologie dotknu, je postavené právě na konzumaci tady těch léčebných pramenů. Takže právě proto, aby dámy a pánové mohli chodit s těmi speciálními pohárky, vznikly unikátní architektonické prvky kolonád, které dávají našim lázním jiný charakter, než třeba mají lázně v Německu nebo ve Francii.

0: A tady profesorku Peškovou opustíme, protože se musíme zmínit o největším unikátu Karlových Varů a zároveň nejteplejším prameni Česka. Proslulém vřídle s teplotou více než 73 stupňů Celsia. Všichni jistě známe legendu o založení Karlových Varů císařem a králem Karlem IV. A o tom, že jeho lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát jelena, přičemž spadl do tůně tryskajícího pramene s vřící vodou. A Karel tak sám zjistil, že je léčivá. Otázkou je, zda šlo právě o vřídlo. Více historik Stanislav Borachovič.
1: Archeologické nálezy z těsného okolí Karlových Varů dokládají lidské osídlení už ve střední době kamenné. Bohužel nemůžeme nikterak dokázat či zjistit, zdali lidé v této dávné době už karlovarské vřídlo používali k léčení. Není pochyb o tom, že ten pramen byl lidu znám. Karlovy Vary by nebyly vznikly z žádného jiného důvodu než z důvodu lázeňského. Po roce 1349 se již všechny prameny a samozřejmě i vřídlo začalo upravovat, využívat pro lázeňský účel. Staré rytiny, které bohužel nesahají dále než před rok 1600, nám ukazují odborníci, dneska tomu říkají krenotechnická zařízení, to znamená, kolem vřídla byl vybudován určitý systém žlabů, svodů, koryt. A ta vřídelní voda se z dnešního pohledu až geniálně jednoduchým způsobem rozváděla těmi dřevěnými koryty do lázeňských kabin po obou stranách říčky Teplé. To vřídlo samozřejmě bylo chováno v náležité úctě, lidé ji uctívali. Vřídlo bylo vždy srdcem Karlových Varů a jako takový byl tento pramen vždy chráněn před nepřízní počasí, takže už asi od nejstarších dob založení Karlových Varů chránil tento pramen jakýsi skromný dřevěný přístřešek, altánek. Kronika Karlových Varů zaznamenala celou řadu menších a větších výbuchů vřídla. Kolem roku 1630, pak 1713 a velký výbuch byl také v roce 1809. Následky toho výbuchu zachytil kresbou básník Goethe. Proč docházelo k výbuchům? Velice stručně. Ty výstupní cesty bývaly dříve poměrně rychle zanášeny. Usazuje se zde takzvaný vřídelní kámen aragonit, proto se výstupní cesta vřídla musela v pravidelných odstupech vrtat velikými ocelovými vrtáky. No a když se někdy třeba opomenulo, ten výstupní otvor vřídla, té termy byl příliš úzký, tak došlo k výbuchu, to proto, že vřídlo má obrovský tlak. Ten výstup gejzíru má tlak, který při výbuchu působil jako výbuch bomby, jako výbuch granátu. Víme, že toho roku 1809 došlo k demolici dvou domů v okolí vřídla, takže si dovedete představit tu obrovskou razanci, kterou tato terma má, ten tlak. Samozřejmě v dnešní době tyto maléry výbuchové nehrozí, protože vřídlo je monitorováno, jak se dnes módně říká, počítačovou technikou a jímání vřídla je dneska provedeno zcela jinak. Takže budeme-li věřit hydrogeologům, vřídlo už nevybuchne.
0: Tolik Karlovy Vary, které zažily éru své největší slávy v 18. a hlavně v 19. století, kdy lázně navštívili třeba Beethoven, Mozart či psychoanalytik Sigmund Freud. Ale o nic hůře na tom, co do návštěv slavných, nebyly ani Mariánské lázně. Věděli jste, že v okolí Mariánských lázní vyvěrá přes 150 léčivých pramenů? Vůbec není obvyklé, aby na tak malém území tryskaly prameny s tak rozdílným chemickým složením. Takže není divu, že se v Mariánských lázních léčí široké spektrum nemocí. A navíc tu můžete potěšit i svou duši a navštívit zpívající fontánu, která každou lichou hodinu tryská i hraje. A nejen to.

0: Tak milí posluchači, pokud slyšíte tu krásnou ozvěnu, tak vězte, že jsme usedli v Mariánsko-Lázeňské kolonádě Ferdinandova pramene. A jsem tady spolu s mužem, který je nejpovolanější k tomu, aby nám vlastně vysvětlil, v čem tkví a spočívá půvab samotných Mariánských lázní. A o ním mužem je ředitel Městského muzea a galerie Jaromír Bartoš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme možná rovnou tím Ferdinandovým pramenem, protože vy jste mi říkal, že to je vlastně dotek takové té staré historie a od něj se dostaneme k té dřevní historii Mariánských lázní.
1: My jsme vlastně na místě, kde se psala nejstarší historie Mariánských lázní. V roce 1528 píše císař Ferdinand I. dopis do tepelského kláštera, zda by bylo možné právě tento pramen prozkoumat a dovést vzorky na císařský dvůr, protože v té době České království nemělo příliš mnoho možností, jak získat kuchyňskou sůl, a protože tento pramen je velmi slaný, tak se tehdejší učenci domnívali, že by bylo možné získávat z něho odpařováním kuchyňskou sůl, což se bohužel nepotvrdilo, protože v našich pramenech není kuchyňská sůl, ale sůl Glauberova, která je trochu projímavá.
0: Takže tím to vlastně všechno začalo. Když se řekne Mariánské lázně, každý si vytvoří nějakou více či méně romantickou představu o velmi elegantním lázeňském městě, ale ono bylo spolu s Františkovými lázněmi a Karlovými Vary zapsáno na seznam světového kulturního dědictví a určitě ne náhodou. Takže co je tady vlastně nejunikátnějšího? Jsou to ty prameny, je to ta historie, je to to propojení, je to to zasazení do přírody?
1: Jak sama říkáte, je to všechno dohromady. Mariánské lázně jsou především unikátní tím složením minerálních pramenů, protože vyvírá zde více jak 40 pramenů přímo v Mariánských lázní, v nejbližším okolí pak více jak 150 a každý ten pramen má trošku jiné chemické složení, každý pramen se dá používat k léčení jiné části lidského organismu, některé jsou na ledviny, některé jsou na hlasivky, některé jsou na žaludek, na vnitřní oběh a tak dále, takže i ta léčivá unikátnost Mariánských lázní je trošku specifická oproti třeba Karlovým Varům, kde to složení minerálních pramenů je prakticky totožné a liší se vlastně jenom tou teplotou výběru.
0: No a čím to je, že tady se tedy povedl ten zázrak, že má každý ten pramen jiné složení a přitom jsme na poměrně jakoby malé ploše?
1: Mariánské lázně jsou vlastně sevřené v takovém krásném údolí a to geologické složení, které vlastně tvoří ty svahy tohoto údolí, dávají i unikátnost těm pramenům, protože každá strana je složená z trošku jiných hornin. Samozřejmě ty vody, jak přitékají z nitra země, tak se obohacují o ty horniny a vlastně na tom svém místě vyvírají v jiném složení. A zrovna tady je krásná ukázka, protože pár metrů od nás vyvírá Ferdinandův pramen, který patří k těm nejslanějším, nejvíce mineralizovaným pramenům, a kousek dál, 60 metrů, vlastně vyvírá Excelsior, který je pouhou prostou vodou prosycenou oxidem uhličitým. Takže i 60 metrů od sebe vidíme, že vyvírají dva naprosto rozdílné prameny a je to dané právě tou geologickou stavbou a místem, na kterém sedím.
0: Já když jezdím do měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tak v každém panuje úplně jiná atmosféra. Jak byste charakterizoval vy sám ten rozdíl mezi tím, jaké jsou lázně, Mariánské lázně, a jaká je tady atmosféra oproti třeba Karlovým Varům nebo Františkovým lázním?
1: Budu citovat klasika, který nazval toto město městem v lese a lesem ve městě. To opravdu to prolínání té přírody, těch parků, kde ty stavby vlastně jenom dotváří tu atmosféru celého toho okolí. Myslím, že právě tady to kouzlo propojení přírody a lidského hemžení sem lákalo mnohé návštěvníky, že pokud chtěli, mohli si odpočinout a meditovat v lese. Na druhou stranu, pokud chtěli, tak mohli navštívit divadlo, koncerty a věnovat se vlastně tomu ruchu společnosti.
0: Na závěr buďme osobní, které místo podle vašeho názoru v Mariánských lázních má největší a třeba dosud neobjevené kouzlo. No a který pramen máte vy sám nejraději?
1: Tak mým nejoblíbenějším místem v Mariánských lázních je Mešeryho vyhlídka, která je přímo nad středem celého Mariánsko-lázeňského údolí, a ten pramen, který já mám nejraději, tak to je Karolinin pramen, který vyvírá pod římskokatolickým kostelem a není tak mineralizovaný jako ostatní a i ambrožův pramen, protože ambrožův pramen je pramen lásky a ten, kdo se z ní napije, tak se zamiluje nejen do Mariánských lázní, ale možná i do někoho blízkého v okolí.
0: Tak já to hned půjdu vyzkoušet. Mnohokrát děkujeme za velmi zajímavé informace řediteli Městského muzea a galerie v Mariánských lázních Jaromíru Bartošovi.
1: Děkuji a na viděnou v Mariánských lázních.
0: Císař svaté říše římské František I., srbský kníže Milan I., ale i básník Johann Wolfgang Goethe, skladatelé Beethoven a Johann Strauss nebo spisovatelka Božena Němcová. Ti všichni si oblíbili malé místo kousek od Chebu s 20 léčivými prameny. Františkovy lázně byly založeny v roce 1793 císařem Františkem I. a po něm se také jmenují. Nikoliv po slavné soše malého chlapce s rybou, jemuž se přezdívá František a na nějž si návštěvníci lázní chodí pro štěstí sáhnout. Františkovy lázně jsou typické upravenými anglickými parky s řadou empírových a klasicistních budov. A co je na nich zvláštní? Jako jediné lázně u nás jsou dvoubarevné. Jinou barvu než žlutou a bílou tam totiž skoro nenajdete.

0: Nacházíme se ve Františkových lázních a usedli jsme ve dvoraně Glauberových pramenů a naší průvodkyní bude ředitelka infocentra Lenka Šimáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak byste vlastně představila Františkovy lázně? Čím oni jsou výjimečné, jinačí v porovnání s Karlovými Vary a Mariánskými lázněmi?
1: Unikátnost Františkových lázní spočívá v tom, že má tři vlastní přírodní léčivé zdroje, prameny, slatinu a vývěry plynu. Můžeme se pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě. Právě pro tu léčbu je využívaná ta slatina, která se tady přímo i těží, zpracovává a distribuje do těch balneoprovozů. Ale samozřejmě jsme i nejmenší z toho lázeňského trojúhelníku. Byli jsme založeni na konci 18. století a ta rovina, ta poloha toho města vybízela nejenom tedy k té léčbě, ale i k procházkám, k tomu kulturnímu životu a díky tomu už navštěvoval Františkovy lázně v roce 1812 zakladatel císař František s dcerou Marií Luzou, ale byli také po celé 19. století oblíbeným letoviskem členů Habsburské dynastie. Arcivévoda Karel se zde seznámil se svojí Zitou, později z nich byl tedy císařský pár.
0: Takže jsou to vlastně jediné lázně, které nejsou tak úplně německé, ale spíše rakousko-uherské, když to tak srovnáme s těmi vašimi kolegy. Ono se ta místní voda z Františkových lázní objevila jako první a hlavně první byla už distribuována do světa někdy snad už v 15. století nebo dokonce ve 14. Takže v čem jsou ty prameny jinačí než třeba ty, které vyvěrají v Mariánských lázních a v Karlových Varech?
1: Přímo tady ve dvoraně Glauberových pramenů vyvěrají tři prameny. Nový Kosrný, Glauber 3 a Glauber 4. A tyto prameny Glauberovy mají právě největší obsah Glauberovy soli na světě a tím jsou unikátní a nachází se přímo jen ve Františkových lázních v této dvoraně Glauberových pramenů.

0: Tak milí posluchači, pokud se domníváte, že lázně a jejich zdroje skýtají pouze léčivé minerální prameny, tak jste na stejném omylu, jako jsem byla já, než jsem vstoupila tady ve Františkových lázních do naprosto neuvěřitelných prostor. Přede mnou se tyčí dvě obrovské hory slatiny, ale má tady ten prostor, tady ta krásná retrotovárna, také svoji královnu a šéfovou, a tou je balneotechnička Romana Omáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Romano, řekněte mi, kde jsme se to vlastně ocitli? Já jsem opravdu nikdy nic takového neviděla.
1: Tak momentálně se nacházíme na mechanizované skládce naší srnoželezité slatiny Františko-Lázeňské. Slatina se sem dopravuje úzkoro schodnou dráhou, vláčkem takovým malinkým, a natěžila se na nedalekém slatiništi korečkovým rypadlem. Potom, když tu slatinu teda dopravíme sem, slatina zde zraje, gravitačně z ní odchází přebytečná voda. Slatinu poté nameleme na velkém mlýnu na předepsanou velikost granulí a granule jsou poté přepravními nádobami rozváženy do jednotlivých balneoprovozů k dalšímu zpracování a využití pro terapii.
0: Co ta slatina vlastně obsahuje za vzácné prvky, že ji tady také schraňujete a potom z ní vyrábíte ty jednotlivé dávky pro ty jednotlivé balneoprovozy?
1: Tato slatina vlastně vznikla humifikací, to znamená tlením přírodních společenstev pod vodou bez přístupu vzduchu. V našem případě je to zetlelý rákos, orobinec a ostřice. Tyhle ty zetlelé části vlastně sedimentují počátek vzniku slatiny někde v Holocénu, v čtvrtých horách, takže museli jsme si počkat, aby jsme tu slatinu mohli teda využít. Naše slatina Františko-Lázeňská srnoželezitá, právě v tom názvu už odpovídá, má vysoký obsah pyritu. Je hodně vododržná, tím pádem i teplodržná, protože její použití je, jak už jsem zmiňovala, na mletí, poté smíchání s vodou nebo minerální vodou a ohřev. A právě takto ohřátá slatina se aplikuje pacientům ve formě slatinných zábalů nebo slatinných koupelí a ten termoúčinek je to hlavní gro jejího využití.
0: No mě tady celá ta malá továrna, která slouží vlastně na zpracovávání tohoto vzácného přírodního zdroje, úplně fascinuje. Vy jste mi říkala, že vy tady dokonce máte i specializované profese. Takže co dělají ti vaši jednotliví zaměstnanci?
1: Takže slatináři, pramenáři a pramenářky. Takhle se sestává celý můj pracovní tým na středisku správy přírodních léčivých zdrojů. Pramenáři, chlapci, se starají o jednotlivé zdroje minerálních vod, ať je to od čerpadel po výstupní cesty, po vázy, ve kterých vidíme bublat minerální vodu, po rozvody minerální vody do jednotlivých balneoprovozů. Starají se o akumulace, kde minerální vodu akumulujeme. Pramenářky jsou na dvoraně glaberových pramenů a podávají klientům ohřátou nebo studenou minerální vodu, jak mají předepsáno od lékaře nebo jak si žádají. A pak jsou tady slatináři, chlapci, kteří teda pečují o slatinu jako takovou.
0: Předpokládám, že slatiny máte ještě dost, tedy v tom nalezišti?
1: Ano, dalo by se říct, že to je zdroj nevyčerpatelný, protože my se k té slatině chováme tak a máme i předepsáno zákonem, že použitou slatinu vždy vracíme zpátky na ložisko, kde takzvaně hygienicky rehabilituje a my ji následně po 5 letech můžeme opět použít k balneoprocedurám. Je to příroda, dáváme jí prostor.
0: Tak pravila naše průvodkyně Romana Omáčková, balneotechnička, přestože je to spíš tady balneoředitelka všech přírodních zdrojů, tady ve Františkových lázních. Moc děkujeme, paní Romano, a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju také.

0: Jak jsem slíbila, tak činím, milí posluchači, obloukem se vracíme zpět do Karlových Varů s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. My už jsme si tady popsali unikáty Karlových Varů, Mariánských lázní i Františkových lázní. Já jsem se vás snažila přesvědčit na úvod, abyste srovnala ta tři města mezi sebou, tak na závěr je zkusme srovnat s těmi ostatními, ať už jsou v Německu, ve Francii, v Itálii. Čím jsou unikátní, čím jsou výjimečná, kromě toho, že jsou naše?
1: Jsou naše, jednoznačně jsou naše a jsou malá a jsou hezká. Zatímco ostatní evropské lázně mají ty léčebné procedury postavené na velkých domech, velkých palácích, ukázalosti, luxusnosti, tak u nás samozřejmě ten luxus se prolíná také. Ale u nás to bylo opravdu víc romantičtější než těch velkých ostatních lázní, kde byly ty velké, okázalé, luxusní lázeňské domy.
0: Máte nějaký oblíbený pramen?
1: Já vás možná úplně zarazím, protože řeknu, že můj nejoblíbenější pramen je teďka Vincentka, abych si naléčila hlasivky, a to nenajdeme ani v Mariánkách, ani v Karlových Varech, ani ve Františkových lázních, ale v našich starých dobrých Luhačovicích, které čekají také na svůj záznam, na seznam UNESCO. Takže já jim tímto moc držím palce a půjdu si dát trochu té Vincentky, abych zase hlasivky trošičku schladila.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Ostatně jako Moravanka bych jim to také velmi přála, protože jsou také unikátní a ještě na ně určitě v našem pátrání po utajených pokladech regionu dojde. Moc děkuji proděkance Fakulty stavební Českého vysokého učení technického profesorce Zuzaně Peškové a přeji brzké uzdravení. A naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Doufám, že se vám v Západočeských lázních líbilo, milí posluchači, a že jste se o jednotlivých městech dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli. Ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol sice říkával, že vzít do ruky sekiru a pilu je lepší než všechny lázně světa, ovšem my víme, že to není vždy tak docela pravda, protože naše lázně, a zvlášť ty západočeské, dokáží uzdravit nejen tělo, ale i duši. Takže se do Karlových Varů, Mariánských nebo Františkových lázní vydejte, nebo si alespoň na jejich zdar připijte, samozřejmě léčivou minerální vodou. U dalšího pátrání po pokladech našich regionů se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Lien, je to mé druhé křestní jméno. Já jsem se narodila se jménem Julie, ale potom, když jsem začala studovat vietnamistiku a moji přátelé mi všichni začali říkat Lien, cítila jsem to jméno jako svoji součást, tak jsem se rozhodla si ho přidat do rodného listu. Takže jsem už pak odjížděla do Vietnamu se jménem Lien.
2: Říká Julie Lien Vrbková, vietnamistka, která vede seminář vietnamských studií na Masarykově univerzitě. Příjemný poslech rozhovoru od mikrofonu přeje Goranka Oljača. Jméno Lien není jediná věc, kterou Julie Vrbková, dnešní spolubesednice, kdysi začala cítit jako svou součást. O tom a o postavení vietnamských žen mluvila nedávno na panelové diskuzi, která se konala v rámci doprovodného programu výstavy Keramické srdce. Uslyšíme, jaké je to srdce. Vychází to i z předmětu, který vážená paní Vrbková vyučuje.
1: Vyučuji na Masarykově univerzitě, kde jsem moc šťastná, že můžu vyučovat na semináři vietnamských studií, kde tedy i dojíždím, abych tam mohla vyučovat. V minulosti jsem bydlela v Brně asi 5 let a v tom období jsem určitou dobu se věnovala integrační práci na magistrátu města Brna, vietnamské komunitě. Pak už jsem opět začala pokračovat akademické práci při Masarykově univerzitě. Po návratu z Vietnamu jsem bydlela určitou dobu v Brně.
2: Jak dlouho ve Vietnamu?
1: Přímo v Hanoji jsem bydlela 6 let.
2: Jak jste se vůbec dala na tu vietnamskou cestu, která je i životní, ale i akademická?
1: Ano, já jsem velmi šťastná, že vlastně vietnamistika se stala i mým životem.
2: Vietnamistika je velice široký obor. Jak jste si vybrala právě historický aspekt? Vy máte i seminář, který se toho týká, že?
1: Ano, ano, mám k tomu i celý předmět, který se týká právě postavení vietnamských žen ve společnosti z minulosti i v dnešní době.
2: Které ženy v historii vietnamské na vás zanechali výrazný dojem?
1: Těch žen určitě bylo mnoho, tak kdybych měla vybrat za sebe, tak určitě můžu zmínit vietnamskou básnířku Xuân Quỳnh, která psala velice zajímavou, milostnou poezii s transcendujícími prvky. Toužila potom, aby její vlastní láska v její poezii přetrvala její vlastní život. A to se vlastně stalo, protože je autorkou, která je dodnes oblíbená. Zemřela roku 1988, zdůrazňovala ženský aspekt ve své tvorbě, i v té nejslavnější básni vůbec, která se nazývá Saum, to znamená vlna. To ženské básnické já přirovnává k vlně. Obecně ve Vietnamu bylo zvykem často ženu přirovnávat ke břehu básnictví. Tato autorka mění ten pohled na ženské básnické já obecně.
2: Jaké vietnamská žena má vlastnosti? Slyšeli jsme různá slova, mimo jiné úslužná, něžná, užitečná, nesobecká. A vaše představa je jaká?
1: Záleží hodně na úhlu pohledu. Já jsem vždycky byla velmi nadšená z toho, když jsem třeba četla díla od vietnamských literátek, básnířek nebo i lékaře, které napsali nějakou knihu a které se vyznačovaly velkou inteligencí a vlastní velkou vnitřní silou. Musím říct, že vietnamské ženy je od nich očekáváno a některé zcela dobrovolně jsou ochotní se sebeobětovat pro svou vlastní rodinu, pro své blízké, což je určitě jeden z takových znaků vietnamských žen. Sebeobětování jako velmi důležitá hodnota. Tady mě napadá i třeba deník vietnamské lékařky Dang Thuy Cham, která se rozhodla ze severu odejít na jih. Tam pomáhala lidem v době války a zachraňovala mnoho lidských životů. Tento typ žen, které jsou ochotní se obětovat pro druhé, mají velkou vnitřní sílu v těžkostech. To je něco, s čím jsem se setkávala u vietnamských žen ve Vietnamu.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: S Julií Lien Vrbkovou, lektorkou a výzkumnou pracovnicí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, mluvíme mimo jiné o vlastnostech vietnamských žen. Zajímalo mne, jestli se například s prvkem sebeobětování setkává i u současných žen.
1: Ano, musím odpovědět, že to je prvek, který nebyl pouze poslední vietnamské válce, ale že je to určitý prvek, který můžeme sledovat už od středověku. I v dnešní době to sebeobětování je velmi časté, třeba v rámci rodinného života. Velmi často od starých je to i očekáváno. Z nedávného třeba výzkumu jsem se seznámila s některými zajímavými vietnamskými ženami a jedna z nich měla velice zajímavou práci, při které i cestovala po celém světě. Když žila ve Vietnamu, ale protože se vzdala za manžela, který žil v České republice, nakonec se rozhodla tu práci opustit a přestěhovat se za ním a věnovat se rodině. Říkala, že to byl pro ní velký vnitřní boj, je to žena současnosti, vzdělaná, krásná, schopná, ale rozhodla se pro tu svoji lásku, pro toho svého manžela, aby mohla žít tam, kde on se rozhodl, že chce být. Nyní řekla, že svého rozhodnutí nelituje.
2: Nakolik je to sebeobětování i vlastnost, kterou podporuje a prosazuje rodinná výchova?
1: Myslím si, že ve vietnamské společnosti to očekávání od dívek a žen, to, že se budou obětovat pro svoji rodinu, nadále přetrvává. Samozřejmě to sebeobětování v dnešní době už není natolik sebezničující, jako bývalo v minulých dobách.
2: V rozhovorech s Vietnamkami často slyším něco, co připomíná tézu, že žena má vydržet všecko. Nakolik se s tím setkáváme u českých rodin?
1: Moji rodiče byli oba původem Češi, maminka je doložená od 17. století s rodokmenem v českém prostoru, takže můžu za sebe říct, že tuto výchovu za sebou nemám. Já myslím, že maminky obecně jsou schopné velkých obětí pro své děti, někdy i pro svého manžela. Na druhou stranu žena vietnamského původu to někdy může mít obtížnější v tom, že například v gymnaziálních letech si moc přeje jít na vysokou školu a potom dělat nějakou konkrétní práci, ale v té době vstupuje rodina, která ji silněji motivuje k tomu, aby se co nejdříve vdala. To jsou zkušenosti, s kterými jsem se ve Vietnamu setkala také. Maminky, tetičky a celá rodina může tlačit poněkud i na to, aby vietnamská dívka šla určitou cestou a nejenom dívka, může tomu být i tak umožňuje.

0: pokud smím říci svůj dojem z migračních vietnamských rodin, které žijí tady, to vzdělávání je opravdu na prvním místě. Rodiny jsou schopné opravdu se sebe obětovat, aby děti žili lépe a byli vzdělané především.
1: Plně souhlasím, je to tak. To většinou bývá tak, že rodina zároveň chce, aby ta daná dívka v té dnešní době dosáhla i vysokoškolského vzdělání a hned po něm se třeba vdala.
0: No a stává se do dneška i to, že rodiče volí partnera. Rozhodují o tom, koho si vezmeme. Bez ohledu na to, jestli se jedná o mužské nebo ženské dítě.
1: I u těch domluvených manželství to nebývá striktně tak, že by ti rodiče nedávali pozor na to, co jejich vlastní dítě chce. Spíš velice často je to určitý druh podpory té rodiny, že chtějí, aby ty děti byly šťastné. V současnosti třeba v Hanoji, kde jsem žila, velice často se ti mladí lidé i seznámili sami, tak svým rodinám o tom řekli a ty dvě rodiny se setkali za tím účelem, aby pochopili, jestli ty dvě děti se k sobě hodí a aby rodiče, ale i strýčkové a další členové těch obou rodin si zjistili, jestli i ty děti budou šťastné, zároveň si i ty rodiny se k sobě hodí. Úplně bych to neodsuzovala, to patří do toho kulturního podtextu, který není sám o sobě vždycky jenom negativní a není to vždycky u těch domluvených manželství tak, že rodiče dětem přesně řeknou, koho si musí vzít a musí to tak být. Často je to určitým způsobem i ochrany toho dítěte, že chtějí zjistit víc informací o té rodině, chtějí, aby opravdu to bylo manželství na celý život. A někdy se opravdu stává, když těm dětem se to třeba nedaří toho partnera jakoby hned si najít, že ta rodina s tím pomáhá. V minulosti tomu mohlo být jinak. 100-200 let zpátky ty domluvené sňatky byly hlavně domluvené rodiči. Třeba ti partneři na svatbě se i viděli úplně poprvé.
0: Co se z vietnamských společenských tradic udrželo do dnešních dnů? V minulosti u domluvených manželství hrály roli i ekonomické zájmy rodin. Na jaké hodnoty se i dnes dává pozor?
1: Velmi důležitý byl taky společenský a morální status té dané rodiny. Že třeba ta rodina toho muže, která na to byla ekonomicky velmi dobře, si vybralo i rodinu, která na to byla ekonomicky méně dobře, ale měla velmi dobrou etickou pověst třeba. A nebo se jim zároveň líbily vlastnosti té dívky. Maminka většinou toho chlapce měla za úkol ty dívky v okolí sledovat už od mládí a sledovat jejich vlastnosti. Když se jednalo o prvního syna, tak ta nastávající manželka měla obrovskou úlohu pro celý život rodičů toho syna, protože se o ně měla starat ve stáří. Proto pro ně často byl ještě důležitější než majetek a společenský status, někdy i vlastnosti té konkrétní dívky.
0: Dnešní mladší generace mi vyprávějí o tom, že v rodině se nesetkávali moc s porozuměním týkajících se volby partnerů. Vzpomínám si na větu, jenom ne Čecha nebo Češku.
1: Zajímavé je, že tyto názory více přetrvávají v těch menších městech. V Praze toto myšlení už je velmi často posunutější. A musím říct, že ještě kdysi v Brně, když jsme s manželem přiletěli z Vietnamu, to byl rok 2018, jsme jednou narazili na jednoho staršího pána někde v potravinách a on říkal, vy jste se vzali? Opravdu? Tak to vám dává maximálně rok. My jsme se usmívali a tak. Nyní jsme s manželem už 12 let a doufejme, že budeme dalších mnoho a mnoho let. V některých místech u těch starších Vietnamců tento názor je rozšířen. Musím ale říct, že ve Vietnamu nyní tyto svazky bývají i poměrně časté. Především ve velkoměstech, jako je Hanoj a Saigon, a často jsou rodinou podporované. A chci tady zdůraznit, že ze sociologického hlediska může hrát úlohu ta skutečnost, že ti starší Vietnamci v současnosti se přesunuli do České republiky, dejme tomu v 80. 90. letech, v době, kdy ve Vietnamu tyto svazky nebyly vůbec dovolené. Já jsem nedávno potkala tady v České republice v Sapě jednu moc milou starší paní a ona mi hned ukazovala fotku u svatby svého vnuka, který si vzal Češku a byla na to velmi hrdá a chlubila se tím. Ale mnoho lidí si stále udržuje ten názor z minulosti, který si přivezli z Vietnamu v těch 80. 90. letech.
0: Tak jsme se alespoň dotkli širokého okruhu témat souvisejících s postavením vietnamských žen v minulosti a současnosti. Julii Lien Vrbkové děkuji za řadu zajímavých příkladů a souvislostí. Brzy se znovu potkáme u poněkud osobnějšího tématu. Láska a smíšené manželství. Kde a kdy kvetou? Na nový pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice. Schodek neupřesnil. Desítky hasičských jednotek stále zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Státní rozpočet na příští rok by měl být v Česku vysoce proinvestiční. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit výstavbu dálnic, obchvatů nebo také nemocnic. Peníze mají proudit také bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
2: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy. Taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
0: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla začít podle Andreje Babiše v roce 2028. Hasiči dnes podvečer dostali pod kontrolu požár lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Informují o tom na sociální síti X. Od odpoledních hodin na místě zasahovalo 15 jednotek. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Hořelo asi 25 hektarů porostu. Mnohem horší situace je na Děčínsku, kde dál platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu u rozsáhlého požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří tam plocha zhruba 100 hektarů. Na místě zasahují desítky jednotek. Ve Vítkově na Opavsku skončila další ubytovna. Po zrušení ubytovacího zázemí v centru města zaniklo také podobné zařízení v Salské ulici. V tomto případě ale nešlo o místo pro dlouhodobé bydlení, ale spíše pro nouzové pobyty, například při živelních pohromách.
3: Azylová ubytovna už nebyla potřeba a nesloužila svému účelu, potvrdila vítkovská radnice, a proto ubytovna zřizovaná městem zanikla k 1. květnu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje kompletní rekonstrukci. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté ostravského Baníku ve skupině o udržení v nejvyšší domácí soutěži remizovali s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil pražskou Duklu 2-1. V semifinále play-off o umístění olomoucká Sigma vyhrála na hřišti pražských Bohemians 3-1. Karviná doma prohrála s Pardubicemi 1-2. Ve skupině o titul byl večer na programu jediný zápas. Liberec prohrává s pražskou Slávií těsně před koncem 1-2.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno s letními teplotami, čekáme jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou slabý, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na severu Moravy, na silnici číslo 60 z Javorníku do Jeseníku velmi opatrně při průjezdu Žulovou. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Místem se projíždí Kyvadlově, v obou směrech se trochu zdržíte a zpomaluje se tam. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše vysílání pokračuje, máme pro vás další díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Příjemný poslech.
1: Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, Rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali, ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
5: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
4: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
5: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha-Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
4: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
5: No.
4: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
5: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická Cmunda.
4: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
5: Děkuji.
4: Díky moc.
5: Mějte se krásně, hezký večer.
4: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, Jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
6: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z Jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
4: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
6: No právě.
4: To byl její druhý manžel.
6: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
4: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl Aleš. Idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
6: Tak já nevím, že měla samý hezký...
4: No, no to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
6: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k Jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než Jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
4: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
6: Ano, my jsme si volali.
4: No.
6: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
4: No, to je dokonalý.
6: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
4: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
6: no
4: tak?
6: Vlastně ano.
4: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
6: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
4: Strýček,
6: ona
4: takže
6: byla
4: teta?
6: Moje nevlastní teta.
4: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
6: Teta.
4: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
6: no,
4: plno.
6: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
4: No ne, ale pro strýčka Majera,
6: no, pro
4: že byste
6: Majera.
4: Něco napsal.
6: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
4: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje vidlema. Muzikálu napsal
6: bílou,
4: a
6: že
4: já od něj
6: napsal.
4: Ještě nic nemám.
6: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
4: On je duchem velmi mladý.
6: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
4: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
6: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
4: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
6: No, CD, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
4: všechny ty Spotify.
6: Něco
4: já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se, jak si to nemůžete očuchat, ten buklet nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
6: no
4: přece
6: ne,
4: bylo umělecké dílo.
6: Hele,
4: co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat tu křídovou.
6: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
4: Jo, tak.
6: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
4: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
6: no, distrack, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
4: Aha.
6: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže distrack je, když ten mi štve a tak na něj napíšu distrack.
4: To je dokonalý.
6: No, takže z kaplice přijedete vzdělán.
4: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Syn, Majera no, a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
6: Eva dostanu... Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
4: No samozřejmě.
6: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
4: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
6: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
4: já myslím, že leckdo ve světě populární.
6: To jsme zabředli teda v kaplici do zajímavých debat.
4: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
6: Ano, čili i takhle to funguje.
4: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
6: ohledech. To je seriózní zpráva.
4: No,
6: že Bůh, kdo by se tam našel.
4: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
6: se,
4: tak?
6: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
4: To je hezký.
6: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
4: No jasně, jasně.
6: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka
4: ano.
6: Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
4: Je, tak to mi bude velkou ctí. A
6: mě také nesmírnou ctí.
4: Ježišmarja,
6: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
4: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
6: teda, ne, potom
4: tu celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo. Jsem
6: ano,
4: si
6: jistě.
4: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
6: Ano, z daleké ciziny.
4: Z daleké.
6: S čím dal tím vzalující se.
4: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
7: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se. Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž.
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv. Ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě, rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu, do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už je jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježišmarja.
0: Jo?
3: Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně, a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano,
3: že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To tak jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých
3: zpěvácích.
0: Ano,
3: on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako,
2: ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
3: to není pravda.
2: Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jejich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
4: Je červencový podvečer.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gottovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě. No,
3: je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel potom, co jsem měl.
2: Ne, ještě tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska

0: No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný, ano, ono jich je 15, další dvě to mají s formou speciální daně, no a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal, stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatit. A co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
1: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
0: Ano, prý budeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
1: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu...
0: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
1: bude to takový hudebně erotický pořad, ale...
0: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry nebudou. budou peníze potom.
2: Jo. Já vám budu dotovat klidně noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
3: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní

0: občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
1: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás, naše rozhlasové posluchače, máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já to vím. Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejnoprávní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je a nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cíle. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. sledování, jo? Protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita, a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
5: 2 kostely.
0: Myslíte si, že myslím, je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
5: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
5: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
5: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
8: Kolia.
0: Jendo?
5: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já vím, ale...
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
5: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
8: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
8: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
9: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to ne, vzniklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním
6: dobře
0: rozhlase.
6: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci, opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Hoří, hoří!
9: Plamený, plamený švej, dědiště!
8: Rychle šerepe oponu, pustme šerepe oponu!
10: Ať spustí tady dešť!
8: Promlá oheň!
9: Požár!
8: Hoří, hoří, hoří!
9: Požár! Vidíte tady před oponou!
11: Tady je, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid! Halo, orkestr! Hrajte, proba, hrajte! Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
5: Řekněte tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
5: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministr životního prostředí zatím neplánuje kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolat krizový štáb. Při srážce vozítek na horské dráze v Hradci Králové se lehce zranilo 9 lidí. Fotbalisté Slávie vyhráli v Liberci a mají náskok 11 bodů na druhou pražskou Spartu. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko zatím není důvod svolávat krizový štáb. Dodal ale, že pokud se požár vymkne kontrole, svolal by krizový štáb ještě dnes v noci nebo zítra po ránu. Situaci ministr sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
2: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
0: Hasiči v této věci žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelétal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Na poutové atrakci v Hradci Králové se dnes po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a také jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Hradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie, říká její mluvčí Karolína Macháčková.
3: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
0: Radnice ve Znojmě při příležitosti výročí 800 let od založení města daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občánků na Znojemské radnici. Město zatím nechalo vyrobit 100 těchto medailí, říká nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
4: Každým rokem město Znojmo vítá průměrně 80 nových občánků. Na tenhle počet dětí jsme připraveni, ale pokud se v letošním jubilejním roce narodí občánku víc, budeme jedině rádi a jsme připraveni medaile dovyrobit. Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do prvoligové nadstavby vítězně. Liberec na jeho hřišti dnes večer porazili 2-1. Ostrava ve skupině o udržení remizovala doma s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil Duklu 2-1. V úvodním semifinále play-off ve skupině o umístění Bohemians prohráli s olomouckou Sigmou 1-3 a Karviná doma podlehla Pardubicím 1-2.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích až kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno a letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29, pované mírný vítr od jihu, na západě Čech pouze slabý do 12 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na pražském okruhu směr Ruzině. Za nájezdem z Barandova stojí kamion s defektem. Je to na kilometru 16,5 na krajnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vážení přátelé, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech Hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je to květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktor Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moct jít ven.
2: No, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takové specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nové rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace rajčata, okurky, ale třeba i zelenina je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách, je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu, každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené, jako je teď pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobbyredaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
2: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
2: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
1: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u kura bankivského a ten je původně z Asie, takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
2: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
1: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří, čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
2: Tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Je to mahagonově červená barva.
2: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
2: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku.

60 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim, a třeba příští jaro tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobbyredaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2, 3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16 na 16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to hodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko stále bojují s rozsáhlým lesním požárem. Včelařské učiliště na Savrkách na Chrudimsku převezme stát. Čeští hokejisté na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům. A počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V Národním parku České Švýcarsko od dnešního odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl zhruba 100 hektarů. Na místě zasahuje více než 60 jednotek hasičů, platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali také policejní a armádní vrtulníky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a opět by měly pokračovat zítra brzy ráno. Na místě je svolaný štáb velitele zásahu. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
2: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
1: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Výstraha platí v pásu od Ústeckého kraje přes Prahu, střední Čechy, Vysočinu až po Jižní Moravu, a to až do noci na pondělí. Další obce v Olomouckém kraji vyjádřily nesouhlas s takzvanými akceleračními zónami. Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Po Moravském Berouně tyto zóny odmítl také mikroregion Záhoran, který sdružuje 9 obcí v okolí hranic.
3: Pavel Hlavička, nezávislý starosta Bíškovic, říká akcelerační zóně jednoznačné ne.
4: Proč by ti občané měli tady trpět tím hlukem a tím vším záporným, co nám vrtule přináší? To není jenom o těch lidech, je to i o té zvěři, o tom ptactvu, je to opravdu o té krajině.
3: Stejný názor mají starostové i okolních obcí v rámci mikroregionu Záhoří. Vy jste se teďka dohodli na společném postupu?
4: Právníky už máme oslovené a připomínkování až do 1.6., tak na tom budeme pracovat.
3: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty na Přerovsku. Z Bíškovic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Včelařské učiliště v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Školu teď provozuje obecně prospěšná společnost. Od letošního září bude patřit přímo pod ministerstvo zemědělství. Zaměření výuky ani kapacitu míst by tato změna neměla ovlivnit. Na převodu se resort domluvil se zástupci školy i včelařského svazu, říká ministr zemědělství za hnutí SPD Martin Šebestián.
5: Po nějaké společné dohodě, protože je to nejlepší způsob, jak toto vlastně zařízení udržet a zajistit jeho financování. Sport.
1: Čeští hokejisté v přípravě na letošní mistrovství světa po 5 výhrách poprvé nezvítězili. V druhém utkání na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům 2-4. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka zítra odpoledne. V 16 hodin nastoupí proti Švýcarům. Počasí. V noci čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3 a k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den bude slunečno s často s letními teplotami. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima zítra většinou mezi 23 a 27 stupni. V Polabí čekáme teploty až kolem 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou pouze slabý, o rychlosti do 12 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu směr dálnice D1 je od sjezdu na Plzeň nové omezení mezi kilometry 23 a 21. Údržba uzavřela pravý pruh. Pomalu se jede hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice D5 směrem na okruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnešní komik, na kterého budeme vzpomínat, si kdysi přiznal, že humor u něj není odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života. Ověřit si to budete moci při poslechu filmových i rozhlasových ukázek. Jsou připraveny, stejně jako váš průvodce Patrik Rozehnal.
7: Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
6: Jste tu správně. Začíná pořad právě o vás.
7: No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
6: No, já tu mám pouštět ukázky a být průvodcem tohoto pořadu, který vysíláme.
7: Co jste tady?
6: Něco jako moderátor, nebo jak by se řeklo ve vaší době, konferanciér.
7: Ale jděte.
6: No jo, a budeme si vyprávět o vás. Začíná rozhlasový životopis Vlasty Buriana.
7: Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
6: To budeme rádi, jenom počkejte ještě jednu písničku, jo?
7: Nenudím vás?
8: Ne.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Rytmista Fankilian zaspívá písničku o ty velký patálii v Itálii.

když jsme byli v Itálii, od té velké patálii. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Rajvili teď aj celá si, kdo by v Anglii přines asi.

0: Vojta Burian bude dnes nejen zpívat, ale také mluvit a hlavně bavit nás v další části našeho seriálu
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se 9. dubna roku 1891 v Liberci, a to krejčímu, vlastenci a ochotníkovi Antonínu Burianovi a jeho o 5 let starší manželce Marii Burianové. Ta měla z předchozího manželství ještě dceru Žofii Pickovou. V Liberci prožil mladý vlastík prvních 10 let svého života. 5. května 1901 se jeho rodina pak přestěhovala do Prahy, na Žižkov. A to proto, že jeho vlastenecký tatínek neměl v Liberci, kde byla většina obyvatel německá, moc příležitostí k vlasteneckým aktivitám. V Praze se stal Burianův otec úředníkem vybírající potravinové daně a malého vlastíka vodil pravidelně do Národního divadla. Na opery.
2: Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
3: Operně?
2: No jo.
3: Tak operně.
2: No.

0: Pinkerton!
1: Co na mě křičíte? Klimprton, co to je?
0: Ale já teci zpívám Pinkerton.
1: A kde je to?
0: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
1: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
0: Ale to je přeci ten známý děj opery.
1: Aha. A jak jste to křičel?
0: Pinkerton.
1: A vy jste ho znal?
0: A neznám.
1: No tak co to hrajete?
0: No tak pokračuj. No.
2: Vypila jedu půl flašky, pak sebou třískaná špadaly tašky. Tu leží na zemi tílko to blede a dole od lesa rytiv přijede.
1: Moment, co to hrajete, to není žádný rytiš, to je nějaká chromá hajtra. Rytiš má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu. Z nozder plamen a od podkov mu lítají jiskry.
3: Začali jsme malou operní ukázkou z pozdější doby. Vraťme se ale do dětství. V Praze se Vlasta Burian později vyučil obchodním příručím na obchodní škole. Jako syn krejčího se od dětství setkával s lidmi, kteří měli zájem o divadlo a měl možnost slýchat příběhy z tohoto prostředí. Sám jako dítě zpíval na kůru a měl rád operu. Ale také miloval sport. Vynikal hlavně ve fotbale, vždyť byl brankářem ligového klubu AC Sparta, ale také v cyklistice a v tenisu. Časem ale většina sportovních aktivit ustoupila divadlu, filmu, kabaretu. A tak se dostáváme k další, dnešní první filmové ukázce. Jsme na začátku 30. let, přesně v roce 1931, kdy byla natočena komedie To neznáte Hadimršku. Režie Martin Frič.
4: My tu plácáme.
5: Plácáme? Já vám, mně se zdá, budu plácat, ale na hubu. Na svá místa pracovat. Že se nestudíte, takový táta bláznivej, on stojí na stole jako krasojezdec na kobyle v cirkuse. Učit ťápoty a pracovat. Jsem zlej pán?
4: Ano. Podívejte. Mě hlavně
5: ale... se pochováte, jednou budete vidět.
4: Ale uklidněte se, pane Hadimrško, to není tady každý den.
5: No, ještě každý den to bude.
4: To je jenom dnes, poněvadž je premiéra.
5: Dnes, premiéra?
4: Ostatně, víte co? Mám tady ještě jeden lístek. Nechtěl byste jít večer do kabaretu?
5: To jste uhod, nechtěl.
4: Já vám ho tady pro jistotu nechám.
5: Zbytečně.
4: A buďte přece společenský a veselý.
5: Já jsem, pane, veselý a hravý jako dítě. Já si vyhraju s lístkem od tramvaje celý odpoledne, ale jak jsem ve službě, tak jsem Chuba Baskervillská. A já začnu hned u vás. Ta přítelkyně, kterou máte, se pustí k vodě.
4: Ja? To nebude tak rychle.
5: Taky vemte k svatojánským proudům, tam to teče čerstva. A ještě jednu novinku vám řeknu, ta vila se prodá. Co, má, co má vaše přítelkyně?
4: Vážně?
5: Jo, vážně.
6: Ale slečno, jak si tohleto vlastně představujete, kam si myslíte, že jdete? Tohleto je kancelář a tady se musí nechat volásit, nebo musíte zaklepat a ne sem vlítnout jak masný papír do průjezdu. Tak se dochlívá. A když se předochlívá, tak se řekne požehnej pánbu.
7: Tak tedy požehnej pánbu.
6: No dovolte, jak toto podle toho bych já byl...
4: Pan Hadimrška, moje přítelkyně slečna Angora.
5: Jak se jmenuje?
4: Angora.
5: Angora.
3: Své bavičské nadání Vlasta Burian ze začátku uplatňoval hlavně na večírcích svých přátel. Jeho nadání mu tak postupně otevíral cestu i k veřejnému vystupování, ve kterém mu tatínek nejdřív bránil, ale když viděl syna na jednom představení v hospodě, usoudil, že je výborný komik a že mu v umělecké činnosti nebude bránit. Ale vraťme se na chvíli ještě do školy. I tam může být legrace.
8: Tak dětičky, jeden za druhým, nedějte žádný rám, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak teď se pomodlíme třikrát. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit, ale jo, poslechni tadyhle při dobrý paměti, Pernere, já se na žete tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na voca z kastrolce na tom pravdy.
9: Prosím, pane učitel, to já ne, to by můj bratr.
8: No co, jak to bratr? No a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
9: Prosím, pane učitel, to nešlo.
8: A proč to nešlo?
9: Já jsem byl zaměstnán strašně.
8: A co jsi dělal?
9: Já jsem tu kočku držel.
8: Tak, a ty jsi držel, tak ale okamžitě na svý místo a sednout. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
9: Ječmen je z rodu mužského.
8: A proč?
9: Protože má fousy.
8: No já ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV. To chci vědět.
9: Karel IV. umřel.
8: Ano.
9: Karel IV. umřel.
8: No to vím, že umřel, ale kdy?
9: Umřel.
8: No to se ví, že umřel.
9: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
8: Ne, oni to budou oznámovat, jo? Sednout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
9: Kolumbus objevil Ameriku?
8: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
9: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
8: Nedělej po mně. Kolumbus objevil Ameriku před. Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
9: Kruci fix, toto utíká.
8: Tak ticho, sednou. Teď staneš ty tadyhle, napřed jak tě vidím, Seifert a řekne mě, kolik je 7x8 rychle bez přemýšlení.
9: 7x8 rychle bez přemýšlení, jo?
8: Žádný rychle bez přemýšlení, říkaj to po mně. 7x8 je?
9: 7x8 je?
8: Rychle?
9: 42.
8: Počkej, máme 7x8, ještě máme rychle počítači 14, máme 12, 27, 2 druhého, tak sedni si, dobře. Tadyhle mě ještě napřed řekne Hojer, či syn byl Mojžíš.
9: Mojžíš byl syn dcery faraonovi.
8: Ticho, Mojžíš byl syn dcery faraonovi, kde jsi to slyšel? Mojžíš byl dcerou faraonovou nalezen v Nilu.
9: Jo, pane učitel, to říká ona.
8: Tak ticho, sednout. Dětičky, pro dnešek toho vyučování bude dost. A pro příště si připravit. Ještě mi tadyhle tenhle den napřed řekne, proč kráva vůla tele přežvíkují, ty se tak směješ.
9: Kráva vůla tele přežvíkují?
8: No.
9: Kráva vůla tele přežvíkují?
8: No proč? Než se rozejdeme rychle.
9: Kráva vůla tele přežvíkují, protože jsou dopisek, pane učitel.
8: Tak ty takhle ostaneš po škole a umeješ v okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska mizerná, žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zas někdo vidím vzadu, namočil šestákový drdol do ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, ve dřiny jsou.
3: Vlasta Burian, jak už jsme prozradili a naznačili ukázkami, nejen dobře hrál, ale i zpíval. Tak vám bude zase zpívat v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
10: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
11: Do Ameriky jezděj parníky, když vystoupíš, připadá ti všecko veliký. Je to fakticky, hrozně praktický, když tam jedeš umět anglicky. Dobrou noc, good night, výborně, all right, Bill White už je offside. Dneska je today, dobrý den, good day, já jsem byl taky chudej. His master's voice.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dobrou náladu nám dnes rozdává Vlasta Burian, který se narodil už v 19. století a také úspěšně zahajoval českou nebo československou filmografii. Začínal ale vystupovat ve vedlejších rolích velkých divadel, třeba na Vinohradech. Hrál také ve Švandově divadle. No a na doporučení Karla Hašlera, který si všiml jeho osobnosti, začal působit i v různých kabaretech. Rokoko, Červená sedma, Boom, Revoluční scéna, Udeučů nebo Montmartre. Už před první světovou válkou se stal miláčkem publika. Pravidelně na jevišti soupeřil se stejně populárním hercem Ferencem Futuristou. No a když válka vypukla, tak se jí snažil vyhnout. Zběhnul a vystupoval na nejrůznějších kabaretech po českém venkově. Jenže byl chycen a uvězněn. Po amnestii si konec války odbyl ve vojenské kapele a opět příležitostně vystupoval v pražských kabaretech. Po válce pak převzal komické role v několika seriózních divadlech, ať už v tom Národním nebo Vinohradském, a stále hrál v kabaretech. Několik představení denně na různých místech ale nestíhal, proto se divadelní ředitelé dohodli, že ho už nikdo nezaměstná. Jemu to nevadilo. Založil si vlastní divadlo a stal se ještě slavnějším. I tomu přineslo nabídky k filmu. Tady je další, Nezlobte dědečka, a tak trochu výlet do Ameriky. Burian si tu zahrál strýčka z Ameriky, samozřejmě falešného. Režíroval Karel Lamač.
2: A Tilda!
3: Tilda, ty jsi mě poslala!
2: Oh, yes.
3: Tvé srdce promluvilo.
2: Je zrovna taky jsem si tě představoval. Yes! A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
3: Pusí.
2: No, whisky. Come on. Stop. To mám rád, to je vozidlo, to je správně. A koňák, každý dám koňák.
3: Ale Jonáš, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: Ne, já, no jo, že jsem psal. To víš, řeč se píše a koňák se pije.
4: Stričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
3: Ano.
2: O Americe? Ne.
3: Oj, prosím.
2: Ne. Proč? Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
3: O New Yorku.
2: Ne, ale já radši ne, já jsem rád, že jsem od tamtať pryč. A konečně vy New York znáte, ne?
4: Neznáme, vážně neznáme.
2: Vy neznáte New York?
3: Ne.
2: Ne, no tak to jo. Půjdem se sednout. Ja. Tak, když chcete o New Yorku, prosím. Já sám. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně, tedy řekl bych, zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
3: Ale to snad není možné.
2: No jo, ne to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
3: No proč?
2: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru, a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům, pak kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
3: Tohle.
2: No. Teď co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. Co je teda hrozně zajímavé u nás, understand, v Americe, že tam hrozně umírají listonoši. Listonoši, no jo, on to taky není se co divit. On jde ráno s telegramem, není nikdo doma. Jde tam v 10, jde tam v 11, jde tam ve 12, furt nejsou doma. Odpoledne tam jde, nejsou doma. Večer je mrtvý. Nemůže to vydržet. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Ku příkladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok po Vánoci doma.
1: Burian byl za první republiky tak populární, že jeho tvář a jméno byly často využívány i reklamou. Obchodníci po něm pojmenovali i bonbóny s názvem Burianky. Také nově vyšlechtěná růže, Růže Vlasty Buriana, po něm nesla jméno. Kamkoliv přišel, vzbudil rozruch. Byl oblíbený a slavný. Miloval rychlá auta, armádu a uniformy. Byl taktéž příslušníkem československé armády a dokonce si za první republiky vyběhal a uplatil hodnost nadporučíka. A podle vzpomínek pamětníků také uvažoval o prezidentské kandidatuře. V době své velké slávy měl i pronajatý zámeček, kam o víkendech jezdil lovit. On sám ale bydlel v přilehlém domě správce. A nedaleko Prahy měl dokonce statek, kde choval krávy. Každou prý měl pojmenovanou, podle postav ze slavných oper. Carmen, Libuše, Mařenka. Byl to prostě šprýmař. Nakonec dokáže vám to i v další scénce, nazvané jednoduše a prostě Smích.
2: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak najednou proti mě, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksichtě, ale když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml, teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že a teď na něj koukal a on se koukal na mě a jsem si dole jde, tady na tom čele, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zamaný, a on to opět, a tady u toho, jo, si to dělal, a najednou teďka bude, a já jsem se zemlal na ten obvící. Tak a on se, já si myslím, jak...

0: Ale mi mu dal se onče a on mám poják, jestli on to měli za ušima. On mám měl ty uši, tlidy úplně. On je s pozdravem a sundával klubu. Pak mi vlastně. A ono někdo postříhá. On mám to zavnosti a hlavě. Ono měl přilepenou rukavici. Já podívej se na sebe, čoči. Teď máš na hlavě cizí ruku. Já se na to hezky vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, já to vidím, jak tam tu ruku navíci měl. Já mám si jasná doma tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Jezus Maria, to je pobřežnice, to já to nemůžu. Já se na to už vechtane, já. Ten chlap mě dal.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A patří Vlastu Burianovi, dodávám já, Patrik Rozehnal. V letech 1923 až 1956 účinkoval ve 4 němých a 36 zvukových filmech. A většinou to byly logicky komedie. Jeho prvním filmem byl dnes nedochovaný snímek Tutenkámen z roku 1923. No a po dalších 3 němých filmech, Falešná kočička, Lásky Kačenky Strnadové a Milenky starého kriminálníka, ho pro zvukový film objevil režisér Karel Lamač. Natočil s ním slavnou komedii C.A.K. Polní maršálek. Ta odstartovala Burianovu hvězdnou kariéru. Lamač s ním natočil ještě spoustu dalších komedií, včetně třeba té, která nás čeká teď v ukázce. U pokladny stál. Zahrál si tu Krištofa Rozrucha. Jde reklamovat zuby.
2: Mám pokladna, prosím.
3: Co si přejete?
2: Mám pokladna. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladny. Já jsem k vám poslan, já tady mám všechno sebou.
3: Stručně.
2: To jsem si nevzal.
3: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
2: Ano, já taky jsem ty zásad. Já nemám rád rozvláklé hovory, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k pointě.
3: Račte ke kořenu.
2: Oni ale říkají, aby šel k vám. Vy jste kořen?
3: Dovolte, já?
4: Počkáš tady na mě, Hedušku?
5: Ano, tatičku, a já si zatím dojdu si k švadleně, víš, je tady za rohem.
4: Výborně, mám tady v pojišťovně cosi k vyřizování, víš, tak si to vyřídím a pak se tady sejdeme.
5: Sejdeme se tady.
2: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
3: Upozorní vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
2: Ano, zcela správně, dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
3: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dáno zahradník.
2: No, a možná, že byste viděl víc, než tímhle tím škrábáním tady.
3: Dost, pane, nemám času se s vámi bavit. Jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
2: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal. Já ho mám.
3: Co sem k čertu tedy lezete?
2: Tak podívejte se. Já jsem dostal tohleto. Pěté.
3: To jste vy.
2: Že to jsem já?
3: No, pochopíte.
2: No, vidíte, a domovník říkal, že je to Pošta Turno.
3: To jo.
2: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
3: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
2: A co s nima mám dělat?
3: No, patrně je potřebuje.
2: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
3: Tak, pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádal jste si o ty zuby?
2: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby. Na co? To by se dá tu nemocnou nohu těma zubama ukol.
3: Prosím, nerozčilujte se.
2: Já se nerozčiluju, já to konstatuju.
3: U nás se vina nestala.
2: U nás taky ne, já jsem sám doma.
3: Já myslím v kanceláři.
2: Aha.
3: Byl jste u úředního lékaře?
2: Ano.
3: No, patrně jste se mu špatně vyjádřil.
2: Já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, já když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel?
3: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
2: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
3: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
2: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
3: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
2: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát skleněný v oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vidlaba Ďuliček, ne?
6: Prosím vás.
2: A je, už je tady druhej. Tenhle už je utáhaný, tak potřebovali rezervu.
6: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomaloučku dost, ano?
2: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
6: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
2: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
6: Tak krátce a jasně, co si přejete?
2: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
6: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je nějaké ASO, TETA nebo bazár?
2: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
6: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vy půjdete nahoru do druhého poschodí panu šéflékaři.
2: A co tam budu dělat?
6: Ať on rozhodne.
2: A co?
6: Uználi, že máte zdravý chrup?
2: To je vidět. Ha? Podívejte se.
6: Prosím. Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat? Když máte i

0: natočil Burian i německé verze, které byly s úspěchem promítány v německy mluvících zemích.
1: Und morgen übersiedeln wir mit sämtlichen Geschäftsbüchern in die Villa der Bussi Angora, wo ich das Liquidationsbüro der Firma Schilling und Kompanie eröffnen werde.
0: A jeden jeho film vznikl v česko-polské koprodukci. Jmenoval se 12 křesel. Pro Baťovy závody v roce 1935 natočil krátkou reklamu Čtyři muži na silnici. Slečnu nepočítaje. Za film Usnědeného krámu obdržel od českého filmového zpravodaje Bílou stuhu a v roce 1942 získal za své herectví státní cenu u příležitosti narozenin prezidenta Emila Háchy. Ve filmových ateliérech byl prý ve svém živlu. Neuznával autoritu režiséra. Sám si říkal po každém záběru stop a libovolně i improvizoval. Jediný, kdo Buriana dokázal trochu zkrotit, byl jeho přítel a režisér Martin Frič. Zajímavé je také to, že za každou roli dostával honorář přesahujících 100 000 korun, zatímco velké filmové hvězdy jako třeba Lída Bárová, Adina Mandlová nebo Nataša Golová dostávali za roli pouhých 10 000. Co k tomu říct? Prostě král komiků si to asi zasloužil. Třeba i za ty dvě anekdoty, které jsme nachystali na tuhle chvíli.
2: Tak jsem přijel tuhle taky do Karlových varů. No tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takový, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho se dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, to už uvidíte zdráky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílým plášti. Já pám, dejte mi do toho něco. On se mě ptal, co já pám, no dejte mi tamhle to griote. Tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si libendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam, tamhle curacao, co vidím v odsaď, tý flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodí, takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco také čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. A tak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pám, nekřičte člověče, když všecko spí, když je noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý, pane okoloidoucí. Já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčově. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. A pan prokresa, pana, co tady hulákáte, tak kdy to není klíčová dírka, kdy je to šváb?
0: Mimochodem, Vlasta Burian chápal hereckou postavu jako montáž proměn, etýd a čísel. Nerespektoval text, daný autorem, a svým improvizačním uměním vytvářel na jevišti každý večer dílo zcela nové, neopakovatelné a neustále překvapoval i své kolegy. Já vás asi nepřekvapím, když teď řeknu, že nás čeká od něj další písnička.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Polnice, když hlaholí jako posedlá, kdo poslední se vždycky hrabe do sedla. Bitevním, když na poli boj je náramný, kdo bitvu strategii

jak paša v haremu, je pan maršál náš, má velký byt i gáži a chuť na alaš. Na klobouku vlaje mu chochol, když jede ekvipáži nebo autěsem. Mámí zvláště dámy zlatým lampasem, na starlice kapolní maršále.

kotvu však nahradí žhná huláka. Místo šable dešník vzít, to je vám docela fuk. A místo flinty tak máme třeba vzal taky od kluka doma luk. Vojenskou krev nemá to. Za to fuk, tuk, na starý třeba.

0: protože řeku excelent Italia.
1: Dopřejte si legraci s mužem, který je označován králem komiků, a to už od 20. let 20. století.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Společnost znala Buriana jako zábavného společníka. V soukromí byl ale melancholický, náladový a měl i deprese. Trpěl totiž maniodepresivními stavy. I proto se často uzavíral ve své vile v Dejvicích v Praze, kterou měl elegantně a luxusně zařízenou. Každý den sportoval, proto měl ve své vile i velikou tělocvičnu a u ní bazén a tenisový kurt. Každé ráno se projížděl na kole a pořádal přátelské tenisové zápasy i mimo Prahu. Byl také velkým mecenášem sportovců, jak profesionálních, tak amatérských. Dnes už téměř neznámá je i vzpomínka jedné pamětnice, která viděla Buriana, jak hází nezaměstnaným dělníkům, kteří hráli fotbal se starým roztrhaným míčem, nový míč, aby mohli lépe sportovat. Naše povídání teď ale na chvíli přerušíme a pustíme si další ukázku. Scénku, kde si s ním zahrál Josef Steigl. Byla natočena v roce 1957 a jmenuje se Prosím jízdenku. Tak aspoň kousek.
3: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
4: Kam?
3: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Umře? Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
4: Tak kam, prosím?
3: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
4: Tak kam, prosím?
3: Do výkladu jednoho rádioobchodu. Zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: Kluče, představte si to, pane Uřej, takovej valčík a staré Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď, velectěný pane, mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, děkuji velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostřed kvíř střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žížula žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Tak nyní to tedy, vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úředník. Slepili, jak je to?
1: A syndetikon.
0: Syndetikonem? A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl to mimo mě, mé mališkosti. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulkovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku, ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starýmu Berounským.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí na Oře.
1: Jež Bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úředník. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí mít ještě tohle. Ještě dnes má koleno ošetřování. Jednou za mlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky. Jo, tak město. To bylo v Brně. Ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte, pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kdepak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře.
2: Čeká nás ještě jedna železničářská ukázka. Než se k ní dostaneme, zase trochu ze života Vlasty Buriana. I když během protektorátu nenatočil ani jednu německou verzi některého z filmů, A přestože neúčinkoval jako někteří ostatní v německých filmech, byl po osvobození republiky v roce 1945 obviněn z kolaborace s protektorátním režimem a uvězněn. Odsouzen i k 3měsíčnímu vězení a k zákazu umělecké činnosti. Zákaz byl v roce 1950 odvolán a od roku 1953 se Vlasta věnoval estrádní činnosti. Soudně byl rehabilitován až v roce 1994. Po zrušení zákazu se objevil ještě v několika filmech, například ve Slepici a Kostelníkovi, ale hlavně po boku Jana Wericha ve filmové pohádce Byl jednou jeden král. Nejzdařilejší filmovou rolí z této poslední etapy jeho života je pravděpodobně role Plíška z Wassermannovy a Novákovy veselohry Nejlepší člověk. Dal také hlas jednomu z mrazíků po boku Jana Wericha v animovaném filmu. Ale my se s ním rozloučíme jednou z nejslavnějších rolí, s rolí přednosty stanice.
3: Tak už vás mám, konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
4: Já se zrovna bojím ohlínout.
3: Vy nejste pryč?
4: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
3: Vaše žena vás chání.
4: Moje žena? To teda slyším poprvně.
3: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
4: Odsaď?
3: No vše.
4: No samozřejmě. No dovolte.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No. Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
4: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
3: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Hledáme slepýho pasažera, kde je?
4: Jo, to já nevím.
3: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
4: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
3: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
4: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
3: Jsem Kokrhel.
4: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
3: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
4: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
3: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
4: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
3: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
4: No jo.
3: Kde to vlastně jsme?
4: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
3: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
4: No na nádraží.
3: No to taky vím, ale na kterým?
4: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
3: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
4: Ale když jsem abstinent.
3: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín.
2: Vlasta Burian se naprk na divadel a estrádní představení vrátil ještě v 50. letech, jak už jsem prozradil. Po zkušebním představení v Městském divadle v Kladně začal hrát v divadle v Karlíně na přímluvu Jiřího Frejky a Jana Wericha. A od svého vyhození v roce 1953 začal vystupovat na různých estrádách, které mu úplně ale podkopaly zdraví. Měl problémy se žílami a velmi mu otékaly nohy. Nemohl chodit a musel při představení sedět. Přesto ale dokázal bavit desítky lidí. Zemřel 31. ledna v roce 1962 v Praze na následky nachlazení. Smutný konec, ale veselá nálada při jeho filmech přetrvává i dál a baví i XT generace po jeho smrti. Důkazem jsou věčně opakované komedie a záznamy jeho vystoupení. Doufám, že se nám to zase někdy podaří.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná noční linka. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Někdy se v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Bez velkého loučení, bez vysvětlení. Jen se zkrátka jeho stopa postupně nebo z ničeho nic vytratí. Zůstává otázka, jak se má, kam ho život zavedl. Stalo se vám někdy, že jste byli s někým v blízkém kontaktu a pak se vám najednou ztratil ze života? Přemýšleli jste někdy, že byste ho chtěli zkusit znovu najít a říct mu, že na něj vzpomínáte? A nebo se vám někdy už takové setkání po letech znovu podařilo prožít? Kdo to byl? Bývalá láska, kamarád, ze střední, ze školy, z vojny, učitel. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon, nebo napište přímo pod téma do webového formuláře na web Českého rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak opakuji téma, nevím o něm, chybí mi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, jsou 4 minuty po 23. hodině a nabízí se připomenout téma, pokud jste si nás zapli právě teď. A to téma zní, nevím o něm, chybí mi. Někdy v nás vyvolá nějaká situace, třeba když se díváme na nějaký film, potkáme někoho na ulici, někoho, kdo nám někoho připomíná. Taková věc, že si řekneme, kde jsem se kamarádil s tím a s tím, kam ho život zavál, jak se má, jak se mu daří. A právě o tom si dnes budeme spolu povídat. O dávných přátelích, láskách, jak se mají, když jsme je viděli naposledy. A jako první se s námi bude povídat, halo?
1: Dobrý večer. To je radostí.
0: Pan Bohumír, Bohumíre, tak vítejte. Na koho rád vzpomínáte?
1: No, tak já, když jsem šel do učení, tak jsem se učil na dřevomodeláře v Břidličné na Rymařovsku. A tam na internátě jsme byli 3 dřevomodeláři, jeden z Litovle, druhý z Krnova a já od Olomoucka, to jsem ještě byl jako ještě z vesnice Znáka. A u Olomouce, mezi Olomouci a Litovli. A potom po vyučení jsme se rozešli a jak to bylo? Jo, já jsem potom jednému vzdálenému příbuznému jel na Litovelsko ořezávat stromky, poradit mu jak na zahradě. A tak jsem se tak zmínil, že z Litovle jsem se učil s jedním s tím a s tím. A on říká, no to tady vedle nás v Cholině, on se sem přiženil, ale on už nežije. Já to bylo, když jsem měl asi 75 roků. A tak nějak jako přišlo slovo na to, že mám nějakého známého, z kterého jsem se učil a že se přiženil tady vedle do vesnice, ale že už nežije. No a mě to nedalo, tak jsem si říkal, no ještě s jedním jsem se učil skrnovat, co bych dalo za to, že bych po něm taky pátral, jako já. No a on vždycky říkával, mluvil o Albrechtičkách nebo Albrechtice u Krnova. A tak já jsem volal na matriku, nevolal nebo psal přes počítač na matriku do Krnova a ta paní mě sdělila, že ten dotyčný se odstěhoval do Jablunkova. Tak jsem volal do Jablunkova na úřad. Oni mi tam dali číslo na toho pána, jenomže to byl jiný ročník. To byla zhoda jmén a jiný ročník. Tak jsem volal znova na zpátek a oni mě řekli, že se rozvedl, že se odstěhoval někde do Hradce Králové nebo Dvora Králové. Tak jsem navázal na korespondenci a tam odsud mě řekli, že se ten dotyčný odstěhoval do Ústí nad Labem. Trvalo to asi rok a půl a najednou se mi ozval pan, nevím, jestli to řeknu dobře, pan Rožňavský z Krnova, že paní na matrice tam je delší dobu v neschopence a tak on se, nechci říct, hrabal nebo tak nějak prostě procházel ty došlá psaní, která tam byla a objevil mě a skázal mi, že toho pána zná, že podobného jména nějaká prodejna symbol sportovního zboží, že mi dá číslo nebo že mu dá vědět a on se se mnou spojí. Ja? A představte si, to byl jeho syn. No,
0: teda.
1: A on to číslo moje dal tému mému spolužákovi a my jsme byli v Lázních ten rok v Jeseníku v Pryznicu, tak tam z Jeseníka jsme jeli do Krnova, to se jede přes polský Glucholazy, jako z Jeseníka když by se jelo z Olomouce, tak se jezdí přes Moravský Berou na Krnovu. Ale tak jsme jeli přes ty Klucholazy jako rodinný výlet do toho Krnova, no a setkali jsme se. To bylo překvapení. Pak oni přijeli k nám, pak zase já k ním, pak jsem tam jel na povodně, no a tak jsme přáteli. A pak se vám ní stalo ještě, letos máme sraz osmdesátníků, jako sraz spolužáků ze školy, a celá léta, kdy jsem se odstěhoval z Nákla, jako z té vesnice do Štemberka, než jsme postavili dům, jako rodina a to, tak kolegyně, spolužačka, která, kamarádka, která to dávala dohromady, tak prostě má nějaký zdravotní potíže, tak rozdělila polovinu spolužáků mezi mě a další spolužačku z příkaz. A tam spolužák, s kterým jsem se pátral jsem aj po těch, kteří nikdy nechodili, no a došel jsem k jednomu, s kterým jsem se asi viděl před 30 rokama v Šumperku. A tak jsem šel na matriku a ona říká, no víte, já vám to nesmím dávat, ale jako já vás znám, jako tak já vám řeknu, on se odstěhoval, Jožík Adamik, on se odstěhoval do Zlína Malenkovic. A já jsem vám tam napsal, to je nějaká část Zlína prostě. A on se mi, jo, dal to jako doporučeně, to jsem zaplatil 80 korun a už to trvalo 30 dní a nic jsem nedostal. Jako já tak říkám, sakra, musím přes počítač napsat, co se s tím děje, jako jestli to došlo, to psání nebo ne. A za týden nebo během týdne mi přišlo, že psaní došlo k adresátovi. A představte si, já jsem mu tam napsal číslo telefonu, on se mi ozval. A teď korespondujeme spolu. No tak to je krása.
0: Ale byla to dlouhá cesta teda. Jste velmi trpělivý a to oceňuju.
1: No, to první to bylo dobrý fakt. To do Jablunkova, do Hradce,
0: no a když jste mu to vyprávěl,
1: nakonec,
0: tak co vám na to řekl? No. Jaká byla vaše první slova a jeho, když jste se teda začali spolu komunikovat?
1: No já tému panu Rožňavskému z toho Krnova velice děkoval, byl jsem mu vděčný, protože nakonec jsem vlastně došel tam, odkud jsem začal. Že od toho Krnova.
0: No. No, a jste v kontaktu do dneška, nebo jak to?
1: Ano.
0: Krása, tak víte co, to je velmi inspirativní příběh, ze kterého si možná někteří vezmou příklad a řeknou si, tak já se do toho pustím, stojí to za to, na konci možná bude dobrý výsledek. Já bych se vás ještě doptávala dál na to, jak to bylo, když jste se po letech setkali, nebo vy jste říkal, korespondovali, jste se potkali?
1: No tak my jsme jeli přes ten, přes ty Glukozávazy do toho Jeseníka, do toho Krnova. Oni nás pozvali to bylo v sobotu odpoledne, oni nás pozvali do té jejich prodejny, no tam jsme udělali obrovský nákup, tak jsme měli i vnuky sebou, no každý toho chtěl. A pak jsme jeli k ním. Jo, ještě on nás má takový fáro, on nás zavezl na Cvilín, to je tam kostel, takový poutní kostel, ale říkal, že nebylo, protože to jsme jeli nějak 11 hodin a ve tři hodiny jel autobus na zpátek a ten vlak, takže na tu rozhlednu Lům, nebo já nevím, co to tam bylo. Nějaká ještě říká rozhodná, na to není čas.
0: Aha, dobře. Bohumíre, musíme se rozloučit. Já vám moc poděkuju. Bylo to dlouhé, mělo to ale dobrý konec. Díky za vaši přízeň. Opatrujte se, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste i vy potkali ve svém životě člověka, který pro vás hodně znamenal, ale postupně se vám ztratil z dohledu. Pojďte nám o něm vyprávět, hlavně nás zajímá to, jestli jste se někdy znovu sešli.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Je s námi pan Jakub, který volá z Brna. Zdravím vás, Jakube.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl povědět takový příběh. Já bych si tak hrozně přál vypátrat svoje kamarády z dětství. Jednalo se vlastně o dva sourozence. Jmenovali se Vladimír a Barbora Velšovi. Já to řeknu do éteru, kdyby náhodou prostě to někdo třeba z nich slyšel nebo tak. A bylo to tak, že když mě bylo asi 6, tak moje máma vlastně na inzerát jakoby našla lidi, protože jsme byli s mámou sami a máma prostě chtěla, aby jsme s někým jakoby, aby jsme měli nějaký přátelé. Tak našla na inzerát tyhle lidi a my jsme byli z Brna a oni byli z Vysokého Mýta. A tak jsme za nima začali jezdit, rozuměli jsme si a protože já jsem od narození nevidomý a ty děcka, vlastně tady tyhle dva sourozenci, vlastně to byly dva manžela a měli tady tyhle dvě děti a ty děti se ke mně chovaly strašně hezky a vůbec se jako třeba nebáli mě, jakoby, jo, chodili se mnou ven, pomáhali mi a byli takový hrozně jako slušně vychovaní. Tomu klukovi bylo, myslím, 10 a té holce 8 nebo tak nějak. A no tak jsme za nimi takhle několik let jezdili. Oni byli potom aj u nás tady v Brně na prázdninách. No a pak, jako nevím, co se stalo, pak se prostě ty, pak se s nima moje mama s tou rodinou jako by stýkat přestala, pak se s nima stýkala ještě moje babička, tam jezdila za nima. No a pak nevím, pak to prostě nějak celý úplně se ty vztahy nějak přerušily. Nemůžu říct proč, protože já jsem byl v té době malej a nerozuměl jsem tomu. A, takže nevím, proč se ty rodiny jakoby rozsmutřily. No a ty děcka, jako ty sourozence, vlastně bych si strašně přál vypátrat. Já jsem teda udělal jakoby asi 3 pokusy. Jeden, že jsme ještě, když žila moje babička, tak jsme psali jakoby na jejich starou adresu, ale ten dopis nám přišel zpátky, jakože už tam nikdo nebydlí. Pak jsem kdysi zkoušel volat na městský úřad do toho Vysokého Mýta, ale tam mi řekli, že jakoby bez souhlasu těch lidí mi jako říct informace nemůžou. A potom jsem udělal ještě 3. pokus a to, že toho kluka, toho Vladimíra, jsem asi zřejmě našel na Facebooku, ale já jsem mu jakoby napsal, kdo jsem a napsal jsem a jakoby jméno jeho sestry, té Barbory a jméno jeho rodičů, aby jakoby věděl. A poslal jsem dokonce svoje telefonní číslo, ale nikdo se mě neozval, jo? Takže to byly 3 pokusy, co jsem udělal dál, už nevím, co bych měl udělat.
0: Jakube, a přečetl jsi tu zprávu?
1: To já nevím.
0: Viděl jste tam ten symbol jako přečteno?
1: To nevím, já to tím, jak já mám já to používám jinak, tak já nevím právě, jo, já to
0: rozumím, ano.
1: S hlasovým výstupem, takže ano. Já se tam trošku orientuji jinak, tak nevím.
0: Toto by bylo dobré zjistit. Pokud byste měl někoho, kdo by vám mohl tady s tím pomoci, tak vám by to mohlo výrazně teda pomoci, protože je možné, že si tu zprávu nezobrazil. A já se vás zeptám, kdyby teda jste se doptal té maminky nebo babičky, co tedy se stalo, že by vám to mohlo třeba pomoci najít odpověď na tu otázku, jestli se neozývá ten Vladimír, třeba byť to dostal, protože třeba cítí nějakou dávnou křivdu nebo něco podobného. Na tím jste nepřemýšlel, že byste znovu to téma otevřel? Mě by to vlastně na vašem místě hrozně zajímalo, co se tehdy stalo.
1: Jako babička mi něco říkala, něco mi babička vykládala, babička už teda bohužel nežije, ale já si myslím, oni taky v té době to byly ještě děcka a jako nevím, jestli jako po tolika letech by si pamatovali nějakou, a navíc nevím, jako babička mi tenkrát říkala, že protože jejich máma pracovala v kravině někde, takže tenkrát přišla domů a že byla v nějaké špatné náladě a prostě nějak tam na všechny křičela a i na ty děcka. Prostě, že babička tam po té domů prostě přestala jezdit, něco takového, jo, se tam prý stalo, ale jako já jsem u toho nebyl a jo, takže nevím, no, ale jo, Jako taky samozřejmě nevím, jestli by si mě třeba ty děcka po těch letech pamatovali, jo, ale říkám, kdybych to neskusil, tak že jo. Tak.
0: No úplně s vámi souhlasím. Za zkoušku člověk nic nedá a až uděláte maximum, tak potom si můžete říct, já jsem to zkusil a nevyšlo to, ale možná byste pak litoval, že jste to neskusil. Takže Vladimír a Barbora Velšovi.
1: Ano, Velšovi, no, z Vysokého Mýta byli.
0: Bydleli ve Vysokém Mýtu, no já bych vám přála, aby se vám to nějak podařilo najít. Říkal jste, že jste vypátral...
1: Jejich maminka byla taky Jarka a jejich otec byl Josef.
0: Mhm. Zkoušejte to znovu. Zkuste jiné sociální sítě, kde byste měl nějakou fotku nebo nějakou dávnou jako vzpomínku, kterou
1: jako
0: byste...
1: Jako jejich fotku?
0: No, vaši ne, společnou ale... třeba.
1: To, a to už by mi dneska nikdo neto, protože moje máma už nežije, babička taky ne, a takže to už nemám jak získat.
0: No, víte co, cesty jsou, zkoušejte dál, pokud jste zkusil poslat jednu zprávu, byla bez odpovědi, nemusel si to přečíst. Já dokonce vím, že některé sociální sítě tak fungují, že pokud nejste třeba přáteli na té sociální síti, tak se mu ta zpráva nezobrazí. Musí kliknout na úplně jiné ikonky, takže často se to stává.
1: Já vím, no právě, že u té holky, u té Barbory, tam bych si to asi netroufl, protože ona třeba už by mohla být vdaná a mohla by se jinak jmenovat, že? Takže...
0: No, ale někdo tam mívá i stále to rodné příjmení.
1: Můžu se ještě podívat, no.
0: Za zkoušku by to
1: stálo. Zkusím možná jestli WhatsApp ještě, nebo něco takového, jako můžu ještě něco zkusit, no.
0: No, zkoušejte to stále dokola, anebo zkrátka napište na vaši nějakou sociální síť, že tu osobu hledáte, poproste o sdílení a třeba se vás pak ti lidé najdou sami, když budou vědět, že hledáte. Tak moc děkuju, Jakube, že jste se nám ozval z Brna,
1: jo,
0: z Lína,
1: bylo
0: to milé, krásná
1: děkuju.
0: Návštěva. Ať se vám daří, a držíme pěstě, aby to vyšlo.
1: Díky moc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Překrásná písnička, Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka. Je tady sobotní noční linka s tématem Nevím o něm a chybí mi. Vzpomínáte na někoho, kdo vám zmizel ze života, ale ne z hlavy? Pan třeba Michal píše na web noční linky. S oživováním mrtvých známostí já nemám dobré zkušenosti. Vzpomínám si na dvě z nich. Důvod odmlky jsem v jednom případě řešil zprostředkovaně, v druhém napřímo. V obou mě to zamrzelo. V tom prvním jsem se od naší společné kamarádky dozvěděl, že je to údajně proto, že mám jiný životní styl. Zřejmě reakce na to, že jsem nechodil na společné pitky, které mě nebavily. A v tom druhém případě se jedná o zralou dámu, veřejně známou osobnost, s nímž jsem navázal korespondenční kontakt a jednou se osobně potkal. Dokonce mi je nabídla tykání, které bych už dnes odmítl. Po čase se odmlčela. Další rok jsem jí blahopřál k narozeninám a vyjádřil politování, že jsme se dlouho neviděli. Mimochodem, měla mi oplatit pozvání do kavárny. Vyjádření v odpovědi mě udivilo. Z mého pohledu se jedná o malichernost. Doslova uvedla, že se vytratila dobrá komunikace. Už jsem si to ani nepamatoval, ale v posledním mailu jsem se nějak vyhnul přímé odpovědi na nějakou otázku. Otázka mi asi nebyla příjemná. Ani dodatečné vysvětlení a omluva nepomohly. Takže moje domněnka, že staří lidé už bývají nad věcí, vzala za své. No, myslím si, že někdy je dobré takzvaně nechat ďábla spát. Důležité je, aby si vás druzí vážili. Pak vám nic špatného neudělají. Michala, děkujeme za vzkaz. Pojďme se podívat, kdo nám volá. Halo, halo. Jarka studio.
1: Halo, halo.
0: Kdo je na příjmu?
1: Prosím, tady Jirka z Budějic.
0: Představte
1: dobrý večer.
0: Se, tak Jirka z Budějic, povídejte. Co máte k tématu? Nevím o něm, chybí mi.
1: No tak já teda vzpomínám na jednoho človíčka, který přišel s americkou armádou osvobodit tady Čechy jižní. Věc se má tak, můj dědeček měl sestru, která se začátkem století odstěhovala do Ameriky. A já, když jsem byl malej, tak bylo za špršlema v kredenci taková paní vyfocená u baráku. No a pak jsem se dověděl, že je to vlastně dědovo sestra. Dědeček se narodil už 1879. Jo. Slyšíte mě? Slyšíme
0: se? Ano, 1879.
1: No. A já jsem se dověděl, že když v 45. Američani osvobodili tady Plzeň a ty jižní Čechy, takže ten človíček, ten potomek té sestry dědovo přišel až do Křešťovic u Písku. My jsme potom patrali právě se synem, protože on studoval archiváli historické vědy. Tak dělal rodokmén. No a dopátrali jsme se až tak, že jsme se dostali do Křešťovic, kde teda děda se jmenoval Antonín Novátko a ten jeden archivář, to dělal nebo kronikář, tak nás poslal právě do těch Křešťovic a že tam nějaká paní za svobodná se jmenovala Havlátková. No tak jsme se tam do toho baráčku jako jsme zazvonili, že jo. No a vyšla teda paní a že teda za svobodná byla Havlátková. No a povídá, pojďte dál. Tak jsme šli dál a povídá, že jste nepřijeli přes 14 dní dřív. Byli tady ty Američani. Jo. A dala nám celý ten rodokmen tý americký vetve, jako jo. Takže vzpomínám vlastně na toho nějakého předka, vlastně potomka té dědovo sestry, který přišel s Petmem osvobodit tady jižní Čechy, no.
0: To je báječné. Takže jste získala rodokmen.
1: Rodokmen té americký větve, no.
0: Prostě
1: ona si sestra dědovou vzala nějakýho pana Matlafa z Přeštic a s ním odešla A údajně potom hrdinovi teda je tam v Americe pomenovaný nějaký Moonstrike of Matlas. Takže takové historie mám. No.
0: Jirko,
1: tak já jsem se narodil v 52., kdy dědovi bylo třeba 70 let. Jo.
0: No a pochopili jsme to dobře, že teda kdybyste tam zazvonili o 14 dní dřív, tak byste se s tou rodinou setkal.
1: Tak jsme se s tou americkou s těma nějakýma příbuznýma potkali.
0: Je nějaká šance, vy jste vlastně neřekl ani, jak je to dávno, ale že byste se setkali někdy v budoucnu? Jak
1: to
0: často sem jezdí?
1: Nevím, no, to by musel syn, já teda nevládnu sociálníma sítěma, tak syn by musel něco dát teda na nějaký ty sítě, že hledáme v Americe tuhle tu rodinu, no.
0: Mhm. No, bylo by to náročnější, ale kdybyste teda vlastně se té paní zeptal a ona by vám dala kontakty na ty Američany a tam byste díky nim vlastně pohledal.
1: Asi bychom se možná někde setkali, no, nevím, no.
0: Vydali byste se vy do Ameriky. Na výlet byste se mohl.
1: On tam měl ještě přednici v Šešťovicích, tak vím, že jsme tam jednou byli s Mátí u té paní, tak jsme se tam minulý rok zastavili, tak pozdravuju všechny lechníře z Chřešťovy. Oni měli mít setkání v loni rodáci jako z Chřešťovic, kde bych asi nějaký ty havlátky sehnal, ale já i dcera jsme zrovna měli placenou rekreaci někde, takže nemohli jsme se dostavit, no.
0: Tak to vyšlo. Jirko, moc děkujeme. Uvidíme, no možná, že vaše cesta ještě nekončí, že bude mít pokračování a že se dopátráte ještě dalších předků, se kterými navážete vztah. Ono nikdy není pozdě, protože ten vztah potom může přetrvávat generace. Tak se nechte překvapit.
1: Určitě, jo, no.
0: Je to rodina.
1: Tak jsem rád, že jsem se dovolal a všem přeju hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří vzpomínkám na ty, kteří nám byli blízcí. Kam se poděli? Chybí nám?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lidech, kteří nám zmizeli ze života. Zůstaly po nich jenom vzpomínky a otázky. Koho takového znáte, máte? Paní Jaroslavo, zdravíme do Jičína.
1: Dobrý den, nebo dobrý večer. Prosím vás, my jako mladí děvčata jsme pracovali v Liberci ve strojně početní stanici. A byli jsme moc dobrý kolektiv, ale jako mladá děvčata potom jsme se

0: obdávali a odešli jsme na mateřskou a to. A já jsem z toho Liberce odešla v roce 1968, kdy se mě narodila dcera. A my byli jsme jako dobrý kamarádky a chtěli jsme se sejít. A tak jsme postupně pátrali po těch, co jsme s nima pracovali. A ty děvčata, co jsou v Liberci, tak některý z nich sehnali, ale chybí nám jedna holčina, po kterým už marně pátráme. Ta holčina byla z Jablonýho v Podještědí a jmenovala se Jana Pelinková. Ona prej se potom vdala a odstěhovala se někam na Ostravu. A já už jsem jako po ní pátrala a dcera dala, jak se to jmenuje na ten Facebook, nebo jak dala tu výzvu s tím jej jménem a to. A ozval se nám nějaký pán z Jablonýho v Podještědí. Bylo tam telefonní číslo, tak jsme tam zavolali a mluvili jsme s ním a on říkal, bohužel, ale já ji jako neznám. No a od té doby ta komunikace jako skončila a nikdo se nám nepřihlásil a nemůžeme ji najít.
1: Můžete nám to vysvětlit? Vám se někdo ozval, aby vám řekl, že ji nezná?
0: Že ji nezná, no. Mm-hmm. Že ji nezná a jako nemůžeme ji nikde najít.
1: A ona se tedy jmenovala Jana Pelinková.
0: Pelinková, ano.
1: A to bylo za Svobodna?
0: Za Svobodna, za Svobodna.
1: A působili jste spolu v Liberci v práci teda?
0: Ano, ano.
1: No, tak třeba tomu napomůže naše dnešní noční linka. Pokud by někdo znal paní Janu Pelinkovou, tak se zkuste ozvat třeba mě tady do studia, nebo mi napište mail a já vás zkusím propojit, paní Jaroslavo, jestli souhlasíte. A jinak
0: dobře,
1: teda asi,
0: dobře, ano.
1: Víte co, já bych ani nevzdávala ty sociální sítě. Ten člověk třeba v té chvíli nebyl tolik aktivní na těch sociálních sítích, nemusel se to dostat k té osobě. Já bych v tom nepolevila a dala bych tu výzvu znova. A dávala bych ji pořád dokola, možná vždycky s jinou informací. Nic se nepokazí, nic to nestojí, je to zdarma a třeba se na vás usmíje štěstí a hlavně já bych to chtěla dělat kvůli tomu, že by mi to vždycky dalo naději, že něco dělám pro to, abych toho člověka našla. A že vlastně se to může podařit, protože ta naděje umírá poslední, jak se říká. No, tak hledáme paní Janu Pelinkovou z Liberce, pokud byste jí znalo, kontaktujte nás tady na
0: noční linku. Ona pocházela z Jablonýho v Podještědí. Mm-hmm. Jana Pelinková, Jablonej v Podještědí.
1: Dobře. Tak děkuju vám, Jaruško, zůstaňte ještě na telefonu, že bychom se domluvili, pokud bychom paní
0: taky
1: našli, abychom se dokázali spojit. Ať se vám daří, držíme pěstě a přejeme krásnou noc.
0: Vám taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 50 minut. Pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já připomenu téma, někdo odešel a zůstal po něm prázdný prostor. Znáte někoho takového a podařil se postupem času ten prostor zaplnit? Našli jste člověka, který se vám kdysi ztratil z dohledu? Paní Gita je s námi, volá z Uherského Brodu.
1: Ano, dobrý večer.
0: Nevím o něm a chybí mi. Téma i pro vás.
1: No, to téma měla takové dvě, tři věci. Ta jedna je taková, která se týká jedné mé spolužačky. To nebyla tak jako dlouhá doba. Odešla, to jsme spolu chodili do Hradiště na střední školu, odešla, potom zůstala v Praze. Tam jsem se nějak dostala do kontaktu s kamarádkou její sestry, takže tam se to vcelku dalo vypátrat, telefon, ozvala jsem se jí a teď už jsme se sešli, jako přišla na sraz, měli jsme zrovna minulý nebo předminulý týden, takže to bylo takové vcelku rychlejší. A to další, to se týká jako vlastně mých prarodičů, rodičů. Můj tatínek byl jako od Znojma, z té strany někde, Mikulovice. Oni tam byli dvoje Mikulovice, docela blízko sebe, takže nevím přesně, jak, které do které dědiny kraje nebo okresu patřili. Podařilo se mi takovou, já jsem tomu říkala, že to taková ta pošta pro tebe. Patrala jsem, že jsem chtěla zjistit, protože tatínek, maminka už nežili. A když jsem přišla do toho důchodu, tak jsem chtěla něco z té strany o té rodině vědět. On byl z pěti dětí a vlastně, že jo, auta jsme neměli, nás bylo taky pět, takže každý starosti a my jsme se v celku nestýkali. Jednou jsme se potkali pár lidí, když jemu zemřela babička, to jsem vlastně viděla já jednou. No a tak se mi tak podařilo, jako že jo, tak jméno jsme věděli a tak jako tam to říká někdo, takže jsem psala na ten úřad, přišlo zamítnuté, pak mi došlo jako z druhé, že jejda, paní, ale já vám píšu zpětně znovu, protože tam a tam je ta rodina a tak dál, takže jsme se nakonec vlastně potkala jsem se takto se svojí jednou sestřenkou. A jeli jsme s manželem, jsem nějak, mě to asi zřejmě na internetu nějak vypadlo, nějaký krátkodobý pobyt v nějakém penzionku, asi pár kilometrů do 10 kilometrů od nich, bylo to na Znojemsku, takže jsme se vlastně potkali, viděli jsme se, no dneska už bohužel ani ona nežije. A ona mi dala spoustu dokladů, kdy vlastně to bylo ještě o té mé babičce, kdy ona se narodila, takové ty staré výpisy, tou rukou psané, ještě to část, jako byla vlastně víceméně v němčině, ty jako nadpisy, že pak vyplňované třeba česky už. A tam jsem třeba, já vlastně jsem dostala oddací list mé babičky a tam jsem našla taky, zase jsme nevěděli vůbec o tom dědečkovi. My jsme o té babičce jako někdy jako děcka, kdy ještě žila na té, jako tak to jsme věděli, že u tatínek tam někdy byl na motorce ji navštívit. Ale ten dědeček, jako to jsem pátrala dál, protože já jsem našla, že byl u nějakého vojenského pluku a na trvalé dovolené, takže to už jsem potom se dostala až na vojenský archív a tak, no ale tam jsem skončila, prostě nikdo nic jako nevěděl a nezjistili jsme, i když mi dali nějaké další cesty k tomu vyřízení. No a s tím ještě souvisí druhé, takže to jsem našla tu svoji sestřenici, ona vlastně, že jo, nějakou tu fotku měla ještě té mé babičky a dala mi tady ty doklady. A potom jsem si ještě později vzpomněla jednou, když měli moji rodiče výročí svatby, říkám, já bych si mohla zajít na matriku a jestli tam o té svatbě, o tom dnu, jako mají nějaký ten výpis, ten jsem dostala. A tam jsem taky takovou zhodou okolností vlastně zjistila, že ten tatínek, než si mou maminku vzal, tak vlastně, že on tady bydlel u někoho. To mě nikdy nenapadlo, kde vlastně on tady, jako, jak se sem dostal, nebo co tu dělal, nebo jestli tu vůbec bydlel a došel až prostě sem napřímo. No a tam bylo, že bydlel v jednom domku u nás, tady v Uherském Brodě, tak já jsem si to samozřejmě pátrala, dokonce teď jsem zjistila vlastně, čí ten domek je. Zjistila jsem, že z toho domku pochází jedna moje vlastně, no přímá spolužačka, ne, ale vrstevnice. Takže jsem se potom zase přes adresy a tak dál dostala k ní. Ona už samozřejmě, že jo, domeček už měli nachystaný, myslím, dokonce na prodej a má ve svém jako novém domku bydlí a byla tam v tu dobu, je to pár let zpátky, možná 5, 7, já nevím. A ona tam, já jsem prostě tam zazvonila, našla jsem jí. Byli doma, takže jsem se chtěla jenom poptat, jestli něco o tom tatínkovi mém tam vědí, že tam jako bydlel. No a ona tam měla u sebe ještě vlastně svou maminku a ona si pamatovala, že jo, že prostě to bylo v době války. Asi 41. rok se naši brali, takže to bylo 40. 39, nevím který. Nikdy prostě na to nedošla řeč. No a ona, takže oni mě dokonce pozvali dál, dostala jsem dokonce jednu fotku přímo, kde ten náš tatínek vlastně za Svobodna, on u nich, ona si to pamatovala, ona byla mladá ještě jako holka a její maminka prostě tam měla víc takových, bych řekla jakože nájemníků a na stravu chodili, ona říkala, bylo to v době války, takže na lístky, jo, se dávalo a tak ono se tam lepším hospodařilo, když tam měli víc těchto lidí, že jo. A vlastně jsem zjistila, že tady pracoval i ve zbrojovce a tak prostě různé takové věci další k tomu, tak to mě docela potěšilo a říkám, tady jsem měla takovou částečnou, jako částečné štěstí, no, tak že vlastně jsem dostala spoustu informací, o kterých se prostě za ten život se vůbec jako o tom ani nemluvilo, ani nebyl čas vzpomnět, nebo možná naši s někým, že jo, se o tom bavili, ale my jako malé děcka jsme zase byli úplně někde jinde venku a tak dál. A bylo hospodářství doma, takže toho času jako na to nebylo, ale jakési úspěchy jsem měla, takže to jsem chtěla říct.
0: Nádhera. Já vás musím ocenit, že jste obdivuhodná dáma, protože jste pátrala dál a dál, oslovovala jste úřady, rodinu a nevzdala jste se.
1: Jo, jo, akorát mě mrzí, jak říkám, to už jsme i s dcerou šli do toho, do těch archivů, jo, i teď nedávno jsem, jo, i kolem maminky, potom říkám, když se dá do toho jít, do ten Moravský zemský ústav, nebo jak se to jmenuje prostě, kde se dají ty rodokmeny dohledat, že... Ale už jsme toho zase tolik moc ne, protože oni tam všechny ty někdy ani asi zřejmě ty informace nebyly úplně tak zavedené, protože když se to jednalo o nějaké ty menší obce nebo nějak, takže se tam třeba ty informace ani všechny nedostaly.
0: Mm-hmm, Moravský zemský archiv, kdyby to někdo chtěl, ať se to poznamená, poznačí a jde vám, nebo jdete mu vzorem a může jít ve vašich lépích. Paní Gito, děkujeme moc. Zdravíme do Uherského Brodu. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Budeme pokračovat v povídání.
1: Ano, zdravím taky všechny a všechny posluchače. Mějte se krásně. Dobrou noc. A krásně.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Je neděle s datem 3. května. Děkuju, že voláte, že sdílíte své příběhy do dnešního nočního vysílání. Podle toho, co tu dnes slyšíme, tak by mnozí z vás klidně mohli dělat investigativní novinařinu. Jen tak dál, budeme rádi, když se ozvete i vy další s vašimi příběhy a povídáním o lidech, na které se nedá zapomenout ani po letech. Nevím o něm a chybí mi, to je dnešní téma. Máte ve svém životě někoho, o kom už dlouho nic nevíte a snažíte se ho najít? Třeba vám pomůže i dnešní noční linka. Pojďte nám zavolat, koho hledáte. 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka, to je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračuje noční linka Českého rozhlasu a patří těm, kteří se z našeho života vytratili a nás to mrzí. Napadá vás někdo konkrétní? Vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Ano.
1: Dobrý
0: už. Prosím, představte se.
1: Tady Jaroslav z Hradce nad Moravou. Já bych se pozdravil všechny posluchače. Rád vás poslouchám, je to pěkná linka, mám noční, tak jsem zkusil zavolat. Zrovna jsme měli setkání před 3 dny ve Vimperku kluci z vojny. A je nás strašně málo. No a jedná se o ročník, ve Vimperku jsme nastoupili na podzim v roce 1983 a šli jsme do civilu 1985 na jaře. Jo, a strašně mě to mrzí, že to, byli jsme tam, teďka jsme tam mají ubytovali, je to Vimper u Sloupu, je to nahoře, a kluci, kteří tam byli sloužili, tak tam byli.
0: Jaroslave, vy jste si teda dali sraz po letech přímo tam, kde jste kdysi byli na základní vojenské službě, přímo v tom Vimperku, tak to je bezvadné.
1: Ano, přímo tam, protože tam je, já byla zdravotní středisko, tak tam je udělaná hospoda a ubytování, takže jsme spali přímo v kasárnách, což bylo fajn. No a dostali jsme se po 41 letech, jsem se dostal i na pokoje, jsme se tam dostali, takovým nezvaným hosti jsme tam byli. Kurzy tam už byli tenkrát, ale já jsem poprvé při odchodu z vojny jsem se tam dostal do vnitřku, do ubytovny, kde jsme byli ubytováni na první rotě. Takže nemám právě taky, je tam knížka, v té hospodě je knížka, kde se zapisuje, kdo tam byl a kontakty, takže jsme tam napsali kontakt. A kdo tam půjde, tak ať se ozve. Takže po těch klukách toužím. No ale jména nemá cenu říkat, že? Protože telefon nemůžu dát do eteru. Nemůžu, dobře slyší?
0: Já být váma, tak klidně řeknu ta jména a když zůstanete na lince a dáte mi na vás telefon, tak pokud se nám někdo ozve, my vás propojíme. To je to nejmenší.
1: Dobře, tak já v rychlosti řeknu jména, takhle známe.
0: No, zkuste.
1: Pokud nevíc toužím. Mírek Knapo z Chomutova. Václav Kuneš. Skladná. Miloš Lemon tam byl. Jirka Osva tam byl taky s náma. Vlasta Fenco, to byl nemocný, ten nemohl přijít, že? Pavel Kuderna, to jsme v kontaktu. No a bylo to první rota tankového praporu.
0: Ale víte co, jak jste říkal to první jméno, pan Mirek, nerozuměla jsem příjmení, zkuste zopakovat.
1: Miroslav Knapo.
0: Dobře.
1: No, tak Knapo a to je to
0: třeba
1: by,
0: se jako podaří. No, tak v dnešní době, v době sociálních sítí, to je poměrně snadné někoho najít. Zkoušel jste, máte někoho, kdo by vám s tím třeba pomohl?
1: Zkoušeli jsme, jo, zkoušel na sítě dávat. Zkoušel jsem to dávat Česko a lednil se takto, no. No na někteří úřadí samozřejmě, že? Protože nám je 62 teďka, že?
0: Jste mladí chlapci.
1: Mladí, no. Vzpomínky byly krásné, že to tam všechno je jinak. Kdo poslouchá, nebyl tam ještě, tak. Jako je to všechno
0: tak
1: změněné,
0: Vimperku,
1: ale...
0: Ano. Vy jste tam byl v roce 1983, tak tento ročník, pokud by se vám ozval, tak by to bylo fajn.
1: No, na podzim,
0: přes
1: no.
0: Nás, ano. Dobře, Jaroslave, tak moc děkuju.
1: Ale i z Pešky samozřejmě, kdo by to, že to jsou jiné jména zase, tak to je. Mám byli jsme před tím Martině na Pešce, jako řidiči tanku, že? No a velitele byli z Kešmarku, že? Ty velitele, že? A pak jsme se sešli tam, že? No tak bylo to, Slovíky jsou krásný, jak tam je, všechno, jak se tomu vyjeví, projeví, proč jsme to. Kdo tam nebyl ještě, tak tam jeďte se podívat, máme tam kontakty, na mě hlavně, já jsem tam nechal kontakt, takže kdo by tam měl cestu, tak se dá více rozdíl. Protože někdo třeba má kontakt na někoho jiného zase, že, které já nemám, že, na někoho, že, zase, a tak dále. To se rozvětí, to je ta kapavušina, že. Takže já zdravím všechny posluchače a... Bylo to krásné, byli jsme na Lipně, byli jsme na Rozhledně, prošlo se to všude, takže je tam krásný kraj, však to ti, co tam byli, to znají.
0: Fajn, jste šikovný, že jste to zorganizoval spolu s ostatními, taková setkání jsou důležitá.
1: Takže děkuju za krásné radio, vám přeji, krásnou dobronoc a budu poslouchat dál, protože jsem v práci a vždycky na noční to poslouchám.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volal pan Jaroslav, těším se, kdo se ozve jako další. Připomenu téma, nevím o něm, chybí mi.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dnešní noční linka otevírá téma Nevím o něm a chybí mi. Komu byste se chtěli dnes po letech ozvat? Je s námi paní Zdeňka, která volá od Vysočiny, teď mi to vypadá. Ano.
1: Od Havlíčkova Brodu, ano.
0: Tak, povídejte, vítám vás.
1: Dobrý večer,
0: téma jsem připomněla, tak můžete.
1: Já už několik let scháním moji spolužačku, která se mnou chodila do školy v Květinově u Havlíčkova Brodu a bydlela na zámku v Kvaseticích a jmenuje se Liduška Jašková za Svobodná. A my jsme spolu chodili od první třídy nebo od druhý do pátý a pak se odstěhovali, vůbec nevíme jak, kdy, asi tak po té páté třídě, někam k Listí nad Labem nebo tam někde v okolí. A já už jsem pátrala i na Facebooku, všelijak možná, tak s těma dětma našejma, ještě jsme to, a my se jí nemůžeme dopátrat. Bylo by tak asi těch 71, 2, 3 roků a chtěla bych ještě jako něco o ní vědět, ale nevíme vůbec,
0: Zdení,
1: jestli by se to nějak dalo nebo nedalo.
0: Že bydlela na zámku?
1: Na zámku. A ten zámek je teď opravený úplně krásně a je to Kvasetice. Zámek Kvasetice. U Havlíčkova Brodu.
0: Dobře, a my co... Toto místo vůbec neznáme, tam běžně bydlí nějací nájemníci, nebo...
1: Ne, je to zámek, je to na ubytování, když se podíváte na Facebook nebo na zámek, si napíšete šato. Kvasetice, je to přenádherný zámek, opravený nově, úplně nádherný. A tam, když jste bydleli, oni potom to asi jezede, jestli to... Měli tam nějaký sklady nebo něco, nevím. Docela to byla ruina, ale pak si to koupil nějaký pán Havlíčkova Brodu a celý to opravil, ale je to přenádherný.
0: Jmenovala se teda Liduška a jak dál?
1: Liduška Jašková.
0: Jašková nebo Jašková?
1: Jo, Jašková.
0: Jašková.
1: A měla nějaký sourozence a chodila do Květinova. Do školy, to je asi kilometr od těch Kvasetic. Tam jsme chodili prostě do základní školy od první do pátý. Kdyby o ní někdo věděl,
0: no počkejte,
1: určitě...
0: A už teda od té páté o ní nevíte?
1: Ne, vůbec nevíme. Ona se pak najednou odstěhovala, ta rodina celá, a nikdo o nich nevíme. A já bych ji docela ráda, jako víte jak, jo. Měla nějaký sourozence.
0: Vy jste říkala, že už jste zkoušela trochu hledat. Jaké kanály jste zvolila? Jak jste zkoušela?
1: No, zkoušela jsem na Facebooku, zkoušela jsem i volat do té listy, nic jsem se nedovolala. Nevím, jestli děti nějaký její by se to slyšeli nebo ozvali, ne, prostě nevím. Ale ráda bych něco se dověděla nebo se nějak spojila s ní, nebo něco, prostě kdyby to bylo možné.
0: Jasně, tak podívejte, jestli se ozve někdo vám, nám, tak my vás budeme kontaktovat, když zůstanete na lince, tak si můžeme říct si více. A jinak zkoušejte dál sociální sítě všeho druhu, asi neřeší nic jedna výzva, jeden takový inzerátek, ale zkoušela bych to stále dokola, dokud to nevíde. On se někdo najde, jenom to někde trvá, pokud ten kontakt byl přerušený tak dávno. A hlavně pokud se pak změnila jméno, to může být asi největší překážka.
1: Právě, že kdyby ty děti třeba slyšeli, nebo někdo sourozenci, nebo tak, nebo prostě, jo, něco takového. No, uvidíme, třeba se někdo ozve, nebo ji někdo znal, nebo poznáme, uvidíme, počkáme.
0: Budeme držet pěsti, no.
1: Tohleto totiž byla poslední už moje zkouška, jak zkusit najít, že by někdo věděl něco nebo tak.
0: O Lidušce jinak, Jaškové, ještě to můžeme zopakovat.
1: Liduška Jašková, no, kolem bude jí tak těch 72 asi.
0: Ze zámku, no, Liduška ze zámku.
1: Ze zámku Kvasetice.
0: Dobře. Tak děkujeme,
1: Zdení. Moc vám děkuji, mějte se moc hezky a děkuju moc a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sobotní noční linka otevřela téma Nevím o něm, chybí mi, a ta nedělní na toto téma navázala, respektive vy jste navázali. Komu byste se chtěli i po letech ozvat? Na to se teď ptám pana Jiřího, který volá noční linku Českého rozhlasu. Vítejte ve vysílání, prosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Rádio, stlumeno.
0: Tak jdeme na to.
1: Paní redaktorko, jste úplně špicová, vy musíte podle hlasu být strašně krásná.
0: Já nemyslím si, že se krása pozná podle hlasu. Minimálně ne ta fyzická, Jiří. Ale děkuju. Hezky jsme otevřeli vaše povídání, tak se těšíme na pokračování. Tak k tématu Nevím o něm, chybí mi.
1: Já vám volám z mojho rybníku, z Tylovského rybníku, kde mám teďka úplně spoustu lidí a někteří přijdou, nadávají, že nebere ryba. Někteří přijdou, bere nám ryba hodně. Já říkám, chlapi, tak to já neovlivním. Ale mám tady aj nějaký pergolky, kde se čepuje pivko.
0: Dobře.
1: Udělal se
0: Jiří,
1: to a
0: pořád čekám na to ale, jo, že tam bude ale, někdo mi chybí. Ale nemám kontakt na kamaráda, který by možná mohl rybařit se mnou. Navádím vás na to téma, kdy se bavíme o lidech, které jsme dlouho neviděli a chtěli bychom vidět. Nebo
1: Kočenko,
0: nebudeme se bavit v tématu?
1: Já jsem majitel, ale já už nerybařím dlouho. A no, teď naposledy jsem se chytil největšího kapra.
0: Dobře, Jiří.
1: Já už jsem aj té spolužece tady od mojí kamarádky, co vysílá, jak se jmenuje?
0: Poslal kapra.
1: Ne, já jsem vám chtěl všem na válce poslal kapra.
0: Jirko, nechceme jiné jméno slyšet od vás. Člověka, kterého byste rád po letech viděl, protože to je téma, kterému se dnes věnujeme v noční lince.
1: Tak to vám teďka řeknu. A jestli se nebudete zlobit,
0: no, nevím,
1: tak hodně jmen. Jirku Valovýho, Jiřína Valovýho z Bruntálu. To je perfektní chlap. Úplně. A ten je po letech, ten je, když jsem byl klučisko, tak to byl můj vzor. Jirka Vala z Bruntálu. Trošku už má přes 70, o něco víc jak já, ale je perfektní, pořád perfektní frajer.
0: A jste kamarádi, vídáte se, tak že to
1: no,
0: asi nebude.
1: No nevídáme, my jsme si volali.
0: Hledáme, nebo?
1: A já jsem ho zval ke mně tady na rybník, jezdí na bombardáka, on už má on je starší jak já. 75, ale to byl, paní rektorko, to byl bombardák. Jak na babi, tak na prácu, na všechno. Úžasný člověk. A tomu človíčkovi bych chtěl zkázat, ty šuline, přijeď zařezňou na Tylovský rybník.
0: Dobře, Jiří, tak to se nevyjadřujeme v noční lince. Takže děkuju teda za tu energii, se kterou jste přišel. A pojďme se pustit písničku, která se jmenuje Marek Ztracený vítr do plachet. Ať se vám daří a někdy příště zase zavolejte. Ano?
1: Kočenko, děkuji.
0: Naslyšenou.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dospíval Marek Ztracený a na řadě je paní Mária, která volá. A to, aby se s námi povídala na téma Nevím o něm a chybí mi. Někde se nám v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Tak o kom budete vyprávět vy, Mário?
1: No, ještě raz dobrý večer, paní Jaruško. Já bych jsem chcela vyprávat o jedné, jako keď jsem chodila do asi do 4. nebo do 5. třídy, tak nám donesli adresy z Moravy. Jako spolu jako z jáčky z Moravy, co boli. Aby jsme si s nima dopisovali. Tak já jsem si dopisovala s Kvetoslavou Valíšovou, ona byla z Tvrdonic. No a tak jsme si písali pár dopisů, jsme si vymenili a potom desi, kto si sa odmlčala. No já jsem i aj písala, ale teda neodpísala mi. No a vždycky jako raz jsem bola v Tvrdonicách jako na dýchovke, tam bola dýchovka hrála, tak jsem tam bola. A jsem ju tam hledala, ale nebola tam. No a potom jsem to vyprávala jednej spolužáčke, co jsme spolu chodili, ona chodila do A a já do B. A ta spolužáčka mi hovorila, že ona tež měla tu adresu, jí dali, a že tež si s ní dopisovala a tež se odmlčala. Aj ta jeja spolužáčka, že keď ju najdem, túto kvetku, že aby som i ako dala vedieť. Lenže ja už som zabudla, jak sa tá jej spolužáčka jako volala. No a tak som na Javčel, nemôžem už ísť ako na tú dýchovku, lebo musím chodiť do Palici a som jako chorá. Takže nevím, by som sa s ňou jako zeznámila. Lebo my sme sa len nejako dopisem.
0: Aha. No,
1: tak sme si písali.
0: A jaké kanály už ste využila k tomu, aby sa to podařilo?
1: No víte co, ja práve, že ja si mi písala, preto, lebo ja nemôžem, no, aj som teda, ako nemám jej číslo telefónu, se mi nevolala a nemám ani ten počítač. Mm-hmm. Já jsem tak jako, že toto jsem sama, akurát mám 3 děti, mám, jsem rozvedená, nevím však, či si to pamatáte, já jsem vám jako jsem vyprávala do rozhlasu, že mi kamarádka odvezla muža.
0: Ano, to si no. Pamatuju, máte 3 děti.
1: Ano.
0: Že? Mm-hmm. No.
1: A tak já jsem jako už na důchodku, mám 79 roku a takže já už jedině takto, že toto, keby ona náhodou devěnci to počúvá, jestli by to počúvala, či by si na to pamätala.
0: Tak já bych vám přála, aby se to podařilo, abyste se shledali po letech, nebo abyste našla někoho.
1: Já nemám to číslo telefonu.
0: No, abyste našla někoho, kdo by to nějak dokázal si tak propojit, že by vás dokázal zkontaktovat.
1: Nebo já už bych jí byla dávno zavolala, keby, že mám to číslo.
0: Ano, tomu rozumím. No.
1: No.
0: Tak, Mário, je něco, co pro vás můžeme udělat?
1: No.
0: Napadá vás něco, co pro vás...

0: nás můžeme udělat?
1: No nic, jedině to vítěz, tam ona je jako v Svrdonice, nevím, jak no.
0: Možná zopakujme její jméno.
1: Květka Valíšová, Květoslava Valíšová.
0: Mhm.
1: A v Tvrdonicách je. Ona možno se všim je vydatá, že má jinakší to priezvisko.
0: Ano.
1: No a já jsem čili jako se volala Fedorová, ale vtedy jsem se volala Pinkavová.
0: To je také dobré vědět. Možná opravdu si to nějak dokáže jako pavučinou proplést a dokáže vás na ní nakontaktovat. Pokud by se nám někdo ozval, tak my se ozveme vám. Dobrá?
1: Ano. Ale aj jako tej kamarádky, tej se já musím opýtat, jak by náhodou táto Květka, že by se prihlásila, lebo to, tak nech kontaktuje jako aj tu tej kamarádky, tu, že aj ona by se ráda s ním sešla. Tak jsme došli od tej kamarádky obidve.
0: Tak dobrá. Mário, budeme na vás myslet, budeme vám držet pěsti. Teď si zahrajeme Věru Špinarovou, Letí i pro vás.
1: No, děkuji velice pěkně. No a ještě víte co, ještě bych jen chcela jednu věc, že tu Aničku, ta Anička, co vám tak často volá, ona jako nevidí. Mm-hmm.
0: Ano.
1: No, tak o tej by jsem potrebovala číslo telefonu, tež kontakt, co by jsem jej zavolala, lebo a já nevidím. Ale dobře. Já nejsem ještě načisto jako slepa, já ještě jako trochu vidím a chodím na injekcie do Bratislavy, mi píchají do oka injekcie.
0: Mm-hmm. No, tak Mário, zkuste vydržet na telefonu, samozřejmě telefonní čísla nikomu nedáváme bez jeho souhlasu, já vám řeknu, jak to u nás chodí. Teď se rozloučíme do telefonu, ano?
1: Ano.
0: A mějte se
1: hezky. Děkuji vám velice pěkně.
0: Paní Jana Fuchs napsala na web. Milá noční linko, léta letoucí nás všechny poslouchám, žijí v Německu a jsem tady od roku 1969. Budeme v lednu 80. Můj otec se jmenoval Antonín Hrbáček, narození 1.10.1902. Už roky nežije. Měla bych mít sourozence, starší ode mě. Ti mladší byli Antonín z roku 1949, Liduška rok 1952, ta má jistě jiné příjmení. Pokud jsou zdraví a naživu a někdo o nich ví, dejte prosím vědět. Ráda bych je poznala a pozvala. Moc krát děkuju. Jinou cestu neznám. Ivanka Německo. Tak tento vzkaz je teď na webu Noční linky. Pokud byste chtěli někdo reagovat, tak můžete nebo se můžete ozvat nám. Teď můžu přečíst ještě třeba vzkaz. Tady byla nějaká výzva, kterou jsem chtěla přečíst. Ano, paní Ilonka, dobrý večer, každý den poslouchám Noční linku, stydím se zavolat, jsem od Českého Brodu, zaháním kamaráda Petra Lence. Učili jsme se spolu v ČKD, bydlel na Praze 2, ročník 1950 až 1951. Byla bych ráda, kdyby se někdo, kdo ho znal, ozval, dejte vědět, telefon je na webu Noční linky, do vysílání raději říkat nebudu. Tak uvidíme, jestli se podaří. Ještě než pustím slíbenou Věru Špinarovou, tak paní Eva. Dobrý večer, mně schází dáma za mladá jménem Jarmila Špelinová. V roce 1965 pracovala jako dětská sestra v nemocnici na Mělníku. Pocházela z Příbrami. Hledám jí dlouho a marně. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Míla je s námi jako poslední volá do dnešní noční linky, abychom si povídali na téma Nevím o něm a chybí mi. Máme pro sebe posledních pár minut noční linky. Zdravím vás.
1: No, já vám to řeknu krátce. Ono je to spíš takový veselější. Dělali jsme kdysi schůzky jako třídy a jedna dívenka se nám jako neozvala, nevěděli jsme vůbec o ní. No, pak jsem nevěděla, jaký mám sehnat a věděla jsem, kde má hrob její maminka. Tak jsem strčila cedulku do toho světýlka, co je na hrobě, cedulku, aby se mi ozvala. A představte si, že asi po půl roce se mi ozvala. Takže jsme byli v kontaktu.
0: To je prima.
1: Takže to byla taková náhodná ta, že jsem si pamatovala, kde má maminka hrob, že to už byla jediná šance, kde bych sehnala na ní adresu.
0: To je hezký, šťastný teda konec, trvalo to půl roku. Dá se říci, že i to je dlouho, ale já bych řekla, že ne, že v tomhle případě je půl roku krátký čas, protože jste potom pro sebe měli ještě mnoho let, abyste se zase kamarádili a krása, krása.
1: Takže to bylo seznámení jako velice hezký.
0: No. A co byste teda doporučila ostatním, kteří hledají nějaké dávné známé, jak začít?
1: Je to totiž náhoda. Buď to ty kamarádky nebo spolužáci, někdo o někom ví, takže jedině potom jako přes ně. Ale my jsme se teďko rozprchli, takže už je nám přes 80, takže už se jako tak často nescházíme jako dřív, že každý někde úplně jinde, že jsme se rozprchli po nejenom po republice, ale i po cizině.
0: Mm-hmm. Tak naštěstí v dnešní době, kdy se lidé mohou spojit přes internet, se ty kontakty nemusí ztratit.
1: No, takže jako už ty sedánky takový už nejsou. Bohužel, takže už jenom tak jednotlivě, že se jako sejdeme nebo
0: ale zhledáte, ale i to je cenné a důležité.
1: Já jsem ještě hledala svého bratrance, protože shodou okolností jeden reportér na Primě, jenomže tam se nemůžu na Primu dovolat, má stejné jméno, takže jsem to chtěla zkusit přes něj, jestli náhodou to není jeho nějaký příbuzný. No a to se mi zatím nepodařilo to vypátrat.
0: Zkoušejte dál, on se vám jednou někdo ozve. Tak děkujeme za krásný závěr noční linky, jsem ráda, že jsme skončili dobře.
1: Hezký večer, ještě naschledanou.
0: Jsme na konci dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu. Já vám děkuji, že jste byli s námi. Děkuji za vaše příběhy, otevřenost i důvěru, se kterou jste se svěřovali. Dnešní noční linka patřila lidem, kteří se nám ztratili ze života, ale z paměti ne. Přeji vám klidnou noc a třeba i odvahu se ozvat někomu, na koho dnes myslíte. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
2: Patriku, pusinko, poslouchám.
1: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
2: Proč příště?
1: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
2: Potvora přízemní.
1: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
2: Patrně poslouchá pomluvy. No,
1: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
2: Patriku, plánu.
1: Já taky.
2: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
1: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
2: Proč posloucháte?
1: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. Že ne,
3: že si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co to máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bejt? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Larubečka.
5: Já jsem Lahárová. Nič. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, Jena by. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám bejt, já už dávno přesluju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergo, tu zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: prosím tě.
6: To snadno.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no. Ona to jde, fakt to měla s matikářem.
3: To určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky pro mě se zdá jenom všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stoláků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Si myslíš, když ty jsi umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jsi to musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk jednou čuchne, ale pak to musí mít porád,
3: neleze
2: víte?
3: Vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda. No.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne. Že ne.
3: Vy, no počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no, děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona ta paní měla milence.
3: No měla, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že jo. To oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře, milenec jej zhroutí do náručí, synalý a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pane tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
2: No, no, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika. No.
2: Hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Yeah. Je. Yeah. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu. Když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout. Čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života. Ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já se mapčikla v bejku.
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jako libo, snad tuhle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my si zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo! Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
3: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
3: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
3: To je nenahraditelná ztráta.
2: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina

0: Nesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
1: Vy jste mu dala náramek?
0: Náramek po mamince.
1: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
0: No a já to taky říkám, rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
1: No, jej, to se hlavička, jo. No, tak to.
0: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
1: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
0: Je nemocná?
1: Ale co by? Co by byla nemocná? Zdravá. Ale potřebovala by pevnější ruku. Nosánek jí roste moc nahoru.
0: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
1: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát. A za pořádního chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
1: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
0: Dobře.
1: To svolení.
0: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
1: Jo, jak to zařídím?
0: Už ať si peč.
1: Sama?
2: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí, i když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle. Tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
3: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
2: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji,
3: stačí.
2: To
3: stačí, jsem celá z toho taková...
2: Ano, ano.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
4: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
3: Co?
4: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady, koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
3: Co abst?
4: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
3: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
4: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
3: Co? No tohle je snad trošku moc.
4: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti, mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
3: Co?
4: No já dělám...
3: No co?
4: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
3: To
4: sestru.
3: Je.
4: Totiž já jsem mužský, víte?
3: To vidím.
4: No, ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví, no. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
3: No, tedy to jednak nebavilo, víte? A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda, promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
4: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
3: Komu?
4: No, tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
3: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
4: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
3: No dovolte, vypadám snad na to.
4: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, co víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, no, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
4: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
4: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
4: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
4: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jedl kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste třeba vy a já...
3: Co?
4: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno. Vyloučeno. To já nemůžu.
4: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
4: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
4: Počkej, s kytkou? No. No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
4: Já,
3: co?
4: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
5: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.